máš tuc ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutá?

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý napsaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zkazil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se

Velký holky, písnička kapely Madalen uvedla pořad Na cestě, ve kterém bych vás chtěla pozvat na další, už 7. ročník Mohelnického folkfestu. Kapela Madalen je totiž pořadatelem této skvělé akce. Tu vám chci dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc představit. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Mohelnický folkfest navazuje na více než 40letou historii dostavníku. Konává se poslední prázdninový víkend a letos to bude od 27. do 30. srpna. Začíná se už ve čtvrtek na hradě Bouzově, kde od 18 hodin vystoupí tři účinkující. Devítka, kterou jsme právě slyšeli, potom to bude Mirek Paleček a kapela Antikvartet. Koncerty se siluetou hradu mají neopakovatelnou atmosféru a budou je uvádět zpěvačky kapely Madalen. Nádvoří hradu má omezenou kapacitu, proto je dobré si vstupenky koupit v předprodeji, stejně jako vstupenky na celý folkfest, které jsou zvlášť. Jednodenní vstupenky budou pouze na místě. Podrobnější informace najdete na webu folk-fest.cz.

0: Děkuji moc.
1: A to už dohrála kapela For Folk, která bude prvním vystupujícím po slavnostním zahájení Folkfestu na velké scéně v pátek v 17:30. Velkou scénu najdete v Mohelnických sadech. Zároveň bude taky fungovat druhá scéna Morava v kempu, kde začíná od 17 hodin kapela Alibaba.
2: Kdysi jsem byl smutnej jako želva, teď už jenom toužím jako pes, po ohlodaný kosti třeba zelva a volnej gatích, do kterých bych vlez.

Právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pozvánku na letošní Mohelnický Folkfest. Ráda bych vyzdvihla, že Morava scéna je pro návštěvníky volně přístupná, tedy zadarmo. Navíc se jednotlivá vystoupení streamují na YouTube kanál kapely Madalen. Velmi chvályhodný počin. Na této scéně, která bude fungovat po oba dny, uslyšíme mimo jiné i 6 kapel, které prošly programem Šance, což je vlastně konkurs, protože zájem vystoupit na Folkfestu je obrovský. My si teď poslechneme v pořadu Na cestě plzeňský COP, který zahraje v pátek na velké scéně.

Velká scéna Mohelnického folkfestu je v pátek vyhrazena kapelám zvučných jmen. Třeba Žalman a spol., Kamelot, Mezinárodní bluegrassový Nugget, Poslední šance Míry o šance, která páteční koncert zakončí. Teď si poslechneme Žalmana, který je v Mohelnici pravidelným hostem a bude to nahrávka Českého rozhlasu Olomouc z loňského folkfestu.

Písničku jen tak dál dohrál v dnešní pozvánce Českého rozhlasu Olomouc na Mohelnický folkfest další z hostů, Vojta Kyďák Tomáško. Přidají se k němu taky muzikanti pořádající kapely Madalén, což už patří k milým tradicím. Páteční koncert na velké scéně bude trvat určitě až do půlnoci. Ovšem na Morava scéně se skončí tak, aby se nerušil osadní oheň, který začíná ve 22 hodin a bude ho mít na starosti osada Žlutý Kvítek. A tady se bude hrát až do rána. Stejně jako jam stage v Sadech, kde bude vládnout brněnská folková mafie. Sobotní program Mohelnického folkfestu začne na Morava scéně divadelkem pro děti Slepičí pohádka. A pak už bude pokračovat další porce muziky 14 vystupujících. A připomínám, že opět bude sledování scény zdarma. A na sobotní Morava scénu nás pořadu Na cestě pozve kapela Vacuum Ball.

V sobotu bude program doplněný workshopy. Houslovým, kytarovým, s jednoduchými flétnami zvanými koncovky, školou zpěvu a nebude chybět ani řemeslná dílna. Koncerty na velké scéně začínají už v 9:30. Vystoupí tady třeba stále populárnější Epidemie, která diváky Folkfestu dovede i roztančit.

jak ten čas letí, nese to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: a milovat budem.
1: Seznam vystupujících na velké scéně Mohelnického folkfestu je velmi dlouhý. Tak smení banjo band Ivana Mládka, Alan Mikušek a pokud jsem počítala správně, celkem bude všech vystupujících 50 na obou scénách, na Bouzově i doprovodných programech. K novým jménům bude na folkfestu patřit Michal Horák nebo Jirka Vondráček a Vokobere. Oba si teď poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A abych nezapomněla, ten bude tradičně na místě a bude pořizovat záznam celého festivalu.

Na velké scéně Mohelnického folkfestu nebude chybět v sobotu ani soutěž mladých muzikantů. Tentokrát to bude jedna kapela, jedno duo a dva solisté. Budou hrát mezi známými jmény. Vítěze vybere jak porota, tak i diváci. A pro ty, kteří budou hlasovat, je připraveno překvapení. Ještě bych taky chtěla zmínit, že návštěvníci folkfestu mají možnost stanování a jako vždy je zajištěno i kvalitní občerstvení. Víťa Troníček a Marien patří k folkfestu naprosto nerozlučně a každoročně. Obvykle návštěvníky rozespívají. Nebudou chybět ani letos, stejně jako Robert Křesťan a Druhá tráva. Doprovodný program a veškeré informace najdete na webovkách folk-fest.cz.

0: Ahoj, mějte se.
1: V letošním už sedmém ročníku zakončí oficiální program Tramská legenda Hoptrop, na kterou naváže tradiční zpívání do spacáku, které plynule přejde do hudebního poděkování sadům. A hrát se bude až do neděle, kdy si třeba můžete prohlédnout Mohelnici.

Český rozhlas Olomouc bude opět na Mohelnickém folkfestu, na který jsem vás dnes pozvala, pořizovat záznam. Proto se budeme na folkfest pravidelně vracet, nejenom v pořadu Na cestě, který právě dospěl k závěru. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková a Hoptropáci.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
2: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
3: Výborně, a je tady k dispozici.
2: Dal bys si.
3: Dal bych si,
2: ale no. Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
3: Tak potom, dobře.
2: Dobře.
3: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako
3: na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, je, no.
3: Tak pane referent.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to jo. Je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No jo, třeba možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
4: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Helejte, 11. května. Už to
4: kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Jako? Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no?
4: ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmar.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože? Kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no, vás jo, mě seslalo samo nebe. No. Ti byste mě vlastně zachránila,
3: no,
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo?
4: Tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele.
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No, já bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No ale... tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, no iluze, no tak byla to taková úplně běžná
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale, by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkat někam, jo, ten obraz. Já nevím, jak to popsat. No, protože ten film byl film natočený, že natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě. Jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se... někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělá. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr. A to šlo intenzitu k sobě vlastně. Tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, protože to nevydrželi. Tak je pan Heizlar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno, ta. Odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: si
1: nesměl.
0: A podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle, a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Hřiny Bohdalové jsme probrali Jarabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého Děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, zdravím.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to хорошо, no, to mi друзья, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijem. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No хорошо. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč?
11: Já.
9: No pre problém.
11: Ne,
9: počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Бабушка, Саша и наша, видите, платит вжинский в час. А тебе нет никаких проблем, заволите, а так. Ну, здравствуй. Давай,
10: Саша,
9: давай.
10: Саша,
9: Кая.
10: Саша. Саша,
9: Саша. Ахой, ахой.
11: Тут мы допадли, что? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! To se tapu... Sasa, Kapus, já vás nový ochránce. Kim Jong-Chang.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
0: Humoriáda.
4: Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky, když se tady v Praze prodávalo.
3: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
3: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
3: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
3: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako. Takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro filmy, určená malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
3: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako... Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
3: Já mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
3: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36,
3: ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70ka film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo. Byli jsme takový staromilci, takový jako, oni jsou
4: takový. To bylo
3: takový...
4: i u LP desek a jaký mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
3: Přesně, a ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady
2: nazvána. Tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový.
3: Ale prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu. Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinom potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Vando, vyhni se sedmikrát skálám. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouchá.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifa Zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vagyo keši operse megamata. Solo sano eto bene. Jestem z doruf i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Jsem tušil. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku
2: z kočárkového soustrojí. z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, to perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako
2: napřejel. No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 01 04, pište Humor Mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským.

0: Teďka vzpomněl na maminku, protože moje maminka ji potkala v lázni v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Hlosinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
1: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
2: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola, teda musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v Humoriádě. Pro koho teď?
3: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
2: Dobrý den, dobrý den.
3: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
4: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by zjet pětkrát Ačko. Děkujeme.
2: Jo, ty tak, brďo, tak takhle to je.
1: Tak
2: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
4: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně.
2: Ano.
1: My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
5: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mě se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Ale to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Jak se na něj pamatuje, Ondra?
2: No,
1: nebo jak ho vnímal?
2: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký
2: ale
1: dojem.
2: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo. No. Tak jo, tak ještě jsme se ho tak aspoň připomněli, škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála, já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900, posíláte SMSky, když se neprovoláte, máte tu šanci na číslo 90 011 04, heslo Humor Mezera a pro Oldřicha Navrátila Humor

0: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýna, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
1: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
0: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
2: Dobrý den, David, dávám Ačko.
0: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
2: Ano.
0: Dobře, děkujeme moc za...
2: Nemáte za co, ať se daří.
0: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
3: Tomečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
4: To je vaše auto?
3: Ano.
4: Víte, co jste provedla?
3: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
4: A proč jste nabourala?
3: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
4: Ženská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
3: No určitě vícekrát než vy.
4: No. Pozor na jazyk.
3: Je, co to máte?
4: Termosku. Jste nikde neviděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
3: A co v ní máte?
4: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
3: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
4: Asi byly těžké otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
3: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
4: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
3: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
4: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
3: No, celkem třikrát. Jo. No, poprvé mě třeba vyhodili protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
4: Nepřepočítala jste se?
3: To nevím. Ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tudle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
4: Ano.
3: A byl tam jenom záchod.
4: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
3: No to ne.
4: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykalo jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne? Humoriáda.
0: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Hernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
5: Já moc
0: děkuju leto,
5: za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
0: Přežijte ten víkend v klidu.
5: Další část léta.
0: Ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Vsetíně začal festival United, největší křesťanská akce pro mladé lidi v Česku. Řidiče čeká od sobotního rána částečné omezení provozu na sjezdu z dálnice D55 u Napajedel. Český rozhlas představuje nově objevenou nahrávku z rána 21. srpna 1968. Během dneška bude oblačnost deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Vsetín zaplnili tisíce mladých věřících. Ve městě začal křesťanský festival United a pořadatelé čekají až 5000 návštěvníků z celého Česka. Na pódiu vystoupí kapely, jejichž členové jsou věřící nebo mají ke křesťanství blízko. Připravené jsou taky desítky seminářů a workshopů.
3: Do Vsetína přijal na festival už po šesté zpěvák kapely High Vibes Martin Juha. Líbí se mu atmosféra ve městě.
4: Vsetín je právě krásný tím, že celé to město je plný křesťanů a lidí, kteří mají jakoukoliv víru v Boha, a opravdu to město je takový nasáklý takovou krásnou atmosférou. Jde to po ulici, lidi se většinou usmívají. Je to prostě hezký.
3: Kolik lidí letos do Vsetína dorazí, odhaduje ředitelka festivalu Daniela Hurtová.
5: Čekáme mezi 4 a 5 tisíci účastníky, kteří přijíždí z celé České republiky.
3: Festival potrvá ve Vsetíně do sobotní půlnoci. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Částečné omezení provozu na sjezdu z dálnice D55 za dálničním mostem u Napajedel čeká řidiče během nadcházejícího víkendu. Od sobotní 7. hodiny ranní bude provoz kyvadlově řídit semafor, případně pracovníci stavby. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
6: Důvodem omezení je především instalace mobilních ocelových svodidel, která zvýší bezpečnost provozu v tomto místě. Současně provedeme nástřih vodorovného dopravního značení. Omezení skončí nejpozději v neděli odpoledne.
2: Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam zachycuje dramatické chvíle v ulicích a zároveň vysílání. Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
7: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto z pohledu tehdejší vlády nelegální, které vlastně dělali redaktoři, to se všechno promazalo a většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalosti.
2: Úřady musí nejpozději dnes dokončit registraci kandidátů do letošních senátních voleb nebo případně rozhodnout o jejich odmítnutí. Ve 27 obvodech se o místa senátorů uchází celkem 155 zájemců. Nejvíc jich je na Praze 1, kde se přihlásilo 9 lidí. Naopak nejmíň na Rychnovsku, tam jsou zájemci 2. První kolo voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat velká oblačnost. Zpočátku místy s deštěm a přes den budou srážky a bouřky méně pravděpodobné. Teploty jsou aktuálně mezi 16 a 19 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou na 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, k večeru se může měnit na mírný jižní až jihovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Podle aktuálních informací z dopravních serverů se ve Zlínském kraji nestala žádná dopravní nehoda. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Venku drobně prší, je tu pátek, léto pokračuje datem 21. srpna. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání. Dnešní historicky významné datum samozřejmě rozvedu v kalendáriu, ale napřed si uděláme pohodu písniček skupiny Šalom a Miroslava Donutila. Posílám na dobrý start, je 5 hodin, 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Dobré páteční ráno, milí posluchači, zdravím vás na vlně Českého rozhlasu Zlín, přeju dobré ráno k datu 21. srpna. Co najdeme v kalendáriu? Československo v roce 1968 obsadila vojska Varšavské smlouvy. Pomoc spřátelených vojsk, jak byla nazývána tato srpnová invaze, zasáhla do života všech občanů, mnohdy bohužel fatálně. Ústav pro studium totalitních režimů uvedl, že jenom do konce roku 68 zemřelo 108 lidí a 500 jich utrpělo těžká zranění. V roce 1751 vydala Marie Terezie svůj ohňový patent pro Moravu. Stanovil základní protipožární zásady při stavbě domů, povinnost vybavit vesnice zvoničkami a zásady pro hašení požárů. V roce 1883 se narodil český politik a publicista František Xaver Hodáč, otec automobilového závodníka Ivana Hodáče a také hereček Nataši Golové a Marcely Sedláčkové. Pracoval na rozsáhlé monografii o Tomáši Baťovi, dokončit se mu ji ale nepodařilo, v roce 1943 totiž náhle zemřel. 59 let má dnes scénárista a režisér Petr Zelenka. K jeho úspěšným snímkům patří například Knoflíkáři, Samotáři, Příběhy obyčejného šílenství nebo film Ztracení v Mnichově. 53. narozeniny dnes oslaví herec Filip Blažek. Vybavit si ho můžete třeba ve filmech Nesmrtelná teta, Probudím se včera nebo v seriálech Případy prvního oddělení a Slunečná. Oslavencům gratulujeme. Ještě připomenu, před 18 lety získala oštěpařka Barbora Špotáková na olympijských hrách v Pekingu svoje první zlato. A ve stejný den, tedy 21. srpna 2008, bylo v archeologické lokalitě Mašovice u Znojma nalezeno torzo plastiky ženy, vytvořené před asi 7000 lety. Dostala jméno Mašovická Johanka.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Rok 83 to už bylo těsně před rozpadem skupiny Police. Písnička Every Breath You Take se stala nejprodávanějším singlem a získala dvě ceny Grammy. Bubeník Police kdysi vtipně prohlásil: tohle je naše nejlepší písnička s nejhorším aranžmá, i když se jedná o náš největší hit. Už to posloucháme, za minutu bude 4 na 6.

0: Před dvěma minutami bylo 17:45. Dobré páteční ráno přející Český rozhlas Zlín a navážeme na informace, které upřesní další vývoj léta. Otevírám krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Ještě na úvod ranní teploty v našem kraji. 18 stupňů je v Kroměříži, v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, dál taky v Bojkovicích, Luhačovicích, ve Strání, ve Štítné nad Bláří, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 19 stupňů vidím ve Starém Městě, v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem, 17 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Horní Bečva, 16 stupňů pak Maruška, Hostýnské Vrchy, Valašská Senice a Velké Karlovice. Dnes bude převažovat velká oblačnost, ráno místy s přeháňkami nebo bouřkami, přes den budou srážky a bouřky méně pravděpodobné. Večer pak očekáváme od jeho západu částečné přibývání přeháněk a bouřek. Co se týká větru, povane slabý, proměnlivý, rychlostí malou, jenom do 4 metrů za sekundu, k večeru se bude měnit na mírný jižní až jihovýchodní a trošku se rozfouká, trošku zrychlí na 3 až 7 metrů za sekundu. Rozpilové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně by se měly dostat na dobré až velmi dobré a biozátěž je pouze mírná, takže nám ze trojky včerejší spadla na dnešní jedničku.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Napadlo vás, z čeho všeho se dá vyrobit elektřina? Za chvíli nám dá několik tipů v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Ložek.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

vzpomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo ledky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Ohořelou velkoformátovou plachtu s portrétem Tomáše Bati, která přečkala červencový požár 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, se podařilo částečně vyprostit ze sutin. Plachta se minulý čtvrtek při demolici zřítila společně s další částí stavby. Pracovníci ji pomocí dvou menších bagrů posunuli tak, aby na ní při pokračující demolici nepadaly další části budovy. Folklorní soubory se až do neděle představují v Liptále na Vsetínsku. Začínají tam tradiční liptálské slavnosti, které patří k největším mezinárodním festivalům svého druhu v republice. Letos do obce na Vsetínsku přijeli například hudebníci až z Mexika. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl. Obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun. V meziročním srovnání asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku. Bylo to asi 1900 korun. Česká ženská volejbalová reprezentace vstoupí ve 20 hodin do mistrovství Evropy. V Brně se představí proti Řecku. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončily Češky 7. Na tento úspěch by chtěl řecký trenér českého výběru Giannis Athanasopoulos navázat nebo ho překonat. Dnes bude v našem regionu převažovat velká oblačnost, zpočátku místy s deštěm a přes den budou srážky a bouřky méně pravděpodobné. Teploty jsou aktuálně mezi 16 a 19 stupni. Nejvyšší teploty přes den pak dosáhnou na 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, k večeru se může měnit na mírný jižní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Okolí vlakového nádraží ve Vizovicích je ode dneška až do neděle uzavřeno z důvodu konání festivalu Vizovické trnkobraní. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pětidílný dokumentární seriál Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje roli krajských studií v dramatických dnech srpna roku 1968. Seriál připravují účastník okupační štafety, hlasatel Karel Sedláček a publicista Českého rozhlasu Jiří Trnka. Poslouchat ho můžete už za chvíli, teď je 17:30.

0: pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání. Jde o vyprávění o ceně, kterou mnozí za věrnost rozhlasu museli zaplatit.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběti na životech Čechoslováků.
4: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
3: Dramatické chvíle v rozhlasových studiích po celé republice od střelby na Vinohradské.
5: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradské studií.
3: Přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Československého rozhlasu.
4: Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev. Paní Chotová, roky ceny 641/2, volá rodiny Langrovu, Čelákovice, Marksovy domy, Alkadlecovu, Praha Michle, Pelhřimovská 6.
3: Celé vysílání se uchovalo v několika kopiích. Jedna kopie pásků se našla nedaleko Verichovy vily u Velhartic, druhá zakopaná pod zemí v Hradci Králové a třetí v archivu státní tajné bezpečnosti, pokračuje Karel Sedláček.
6: Existují záběry, kde to praská, jak to natáčeli někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno Hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy, Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli nadovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
3: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
7: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
3: Do rozhlasové štafety se ze libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
8: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc.
9: Vážení přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů. Zahrňte svým opovržením.
8: Rozhněvané zamyšlení spisovatele Václava Havla.
3: Většina účastníků rozhlasové štafety následně opustila Československý rozhlas. Někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
6: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomalu běžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bod, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bod. Tam přibylo asi 30 krabic.
10: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
4: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
11: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
0: Vysílání Československého rozhlasu se po okupaci v srpnu 68 podařilo udržet také v tehdejším Gottwaldově. Jak to rozhlasáci tenkrát dokázali, si můžete poslechnout po 17. hodině, kdy budeme na srpnové výročí dál vzpomínat.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: pátek, 21. srpen, 5 hodin 47 minut, dostáváme se k malému hodnocení meteorologických záležitostí. Krátkou předpověď otevřu aktuálními údaji měřících stanic.
1: Počasí.
0: 18 stupňů je v Kroměříži, v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, v Bojkovicích, dál taky v Luhačovicích, ve Strání, ve Štítné nad Vláří, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 19 stupňů to je hodnota ve Starém Městě, v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem, 17 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Horní Bečva, 16 Maruška Hostýnské Vrchy, Valašská Senice a Velké Karlovice. Dnes bude převažovat velká oblačnost, ráno místy s přeháňkami nebo bouřkami, přes den budou srážky a bouřky méně pravděpodobné. Večer pak očekáváme od jihozápadu částečné přibývání přeháněk a bouřek. Slabý proměnlivý vítr bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu, k večeru se bude měnit na mírný jižní až jihovýchodní a trošku zrychlý na 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně se dostanou na dobré až velmi dobré a biozátěže dnes už pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Succession.
1: Do 6. hodiny schází 7,5 minuty, je 21. srpna, dobré páteční ráno přeje Český rozhlas Zlín. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
2: Dobrý den.
3: A hezký poslech.
2: Dnes probereme sucho. Ne to kolem nás, ale v ústech.
3: Máte pocit, že se vám lepí pusa, špatně se vám poliká a žvíkáte jídlo na sucho?
2: Máte dojem, že nesliníte, pořád musíte pít, špatně se vám vinou toho i mluví?
3: Míváte to po ránu, po lécích, po jídle, nebo na večer, nebo prostě poslední dobou pořád?
2: O svých problémech se suchem v puse nám můžete povědět ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
3: Nebo nám zavolejte a nechte vzkaz na telefonním čísle 221 553 770.
2: Ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
3: Těšíme se na vás tedy dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Téma je sucho v ústech.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: No, sir.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínem projede dvakrát spanilá jízda velkých kamionů. Začíná Traxras Zlín. Nový elektromobil využijí v Mistřicích k údržbě obce a jejího okolí. Hasiče včera večer zaměstnali bouřky, vyjížděli k desítkám událostí. Během dneška bude oblačno s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Zlíně dnes večer startuje Traxras Zlín. S průjezdem velkých nákladních aut budou spojená dopravní omezení a proto policie žádá řidiče o trpělivost. Mluvčí Monika Kozumplíková uvedla, že na bezpečný průběh akce budou dohlížet policisté z dopravní i pořádkové policie, se kterými budou spolupracovat i strážníci městské policie Zlín.
4: Od 7:30 do 8:30 budou traky vystaveny ve Zlíně na ulici Hradská a v 9 hodin večer vyrazí na večerní spanilou osvětlenou jízdu centrem města. Trasa povede přes sídliště Jižní Svahy do Kostelce Štípy Velíkové a přes Hrobice zpět do Slušovic. Spanilá jízda projede Zlínem hned dvakrát, v pátek večer a v sobotu dopoledne.
2: Mistřice na Uhersko-Hradišťsku pořídili nový elektromobil. Užitkový valník, který nahradil starou multikáru, využijí pracovníci technických služeb k údržbě obce a jejího okolí nebo na převoz materiálu. Pokračuje nezávislý starosta Mistřic Vlastimil Jánoš.
5: Obhospodaříme tým autem. Pohyb okolo komína do těch 50 km. Samozřejmě ušetříme jak na naftě, tak ušetříme vlastně životní prostředí a v návaznosti na to, že budeme mít fotovoltaické elektrárny, takže využijeme to vlastně nabíjení skoro zadarmo.
2: Pořízení elektroauta přišlo na 1 milion korun. Téměř polovinu nákladů pokryla dotace od Státního fondu životního prostředí. Jihomoravští hasiči měli za včerejší večer víc než 70 výjezdů v souvislosti se silnými bouřkami. Nejvíc práce měli na Hodonínsku, kde zasahovali profesionální jednotky víc než 50krát. Zásahy popisuje mluvčí Filip Ventlovský.
6: Nejčastěji hasiči odstraňovali popadané stromy a větve z komunikací. V 19 případech odčerpávali vodu ze zatopených prostor. Dále zasahovali u odstraňování jiných nebezpečných stavů, jako jsou poškozené střechy či spadené dráty elektrického vedení.
2: Výstraha před silnými bouřkami platí i dnes od 16 hodin. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat velká oblačnost, zpočátku místy s deštěm a přes den budou srážky a bouřky méně pravděpodobné. Teploty jsou aktuálně mezi 16 a 19 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou na 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, k večeru se může měnit na mírný jižní až jihovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Slunce právě vyšlo nad obzor, i když ho není za mraky vidět, začíná nový letní den. Vítejte, milí posluchači, do 21. srpna přeju pohodové páteční ráno. Pranostika nám říká, že nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu, ale toto lidové moudro platilo samozřejmě hlavně v dřívějších dobách. Tak si počkáme, jestli se naplní, a už jenom dodám, svátek dnes oslaví Johany. Teď je 6 hodin 4,5 minuty, za mikrofonem nepřekvapivě Petr Uhřík.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré páteční ráno, milí posluchači, zdravím vás na vlně Českého rozhlasu Zlín, přeju dobré ráno k datu 21. srpna. Co najdeme v kalendáři? Československo v roce 1968 obsadila vojska Varšavské smlouvy. Pomoc spřátelených vojsk, jak byla nazývána tato srpnová invaze, zasáhla do života všech občanů, mnohdy bohužel fatálně. Ústav pro studium totalitních režimů uvedl, že jenom do konce roku 68 zemřelo 108 lidí a 500 z nich utrpělo těžká zranění. V roce 1751 vydala Marie Terezie svůj ohňový patent pro Moravu. Stanovil základní protipožární zásady při stavbě domů, povinnost vybavit vesnice zvoničkami a zásady pro hašení požárů. V roce 1883 se narodil český politik a publicista František Xaver Hodáč, otec automobilového závodníka Ivana Hodáče a také hereček Nataši Golové a Marcely Sedláčkové. Pracoval na rozsáhlé monografii o Tomáši Baťovi, dokončit se mu ji ale už nepodařilo. V roce 1943 totiž náhle zemřel. 59 let má dnes scénárista a režisér Petr Zelenka. K jeho úspěšným snímkům patří například Knoflíkáři, Samotáři, Příběhy obyčejného šílenství anebo film Ztraceni v Mnichově. 53. narozeniny dnes oslaví herec Filip Blažek. Vybavit si ho můžete třeba ve filmech Nesmrtelná teta, Probudím se včera nebo v seriálech Případy prvního oddělení a Slunečná. Oslavencům gratulace. Ještě připomenu, před 18 lety získala oštěpařka Barbora Špotáková na olympijských hrách v Pekingu svoje první zlato. A ve stejný den, tedy 21. srpna 2008, bylo v archeologické lokalitě Mašovice u Znojma nalezeno torzo plastiky ženy, vytvořené asi před 7000 lety. Dostala jméno Mašovická Johanka. Tolik z historie a kalendária. Ve Vsetíně, když už půjdeme aktuálně po regionu, začala největší křesťanská akce pro mladé lidi v Česku, festival United. Přijelo na ni několik tisíc věřících z 10 církví z celé republiky. Více v reportáži už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Ikonická skladba Bamboleo se v roce 87 stala jedním z největších taháků skupiny Gypsy Kings. A je to vlastně koláž dvou starších písniček, které chlapi spojili dohromady a výrazně upravili text. Hrajeme si letně, za 5 minut bude 6:45.

0: noci spí ve spacácích v tělocvičnách základních škol. Přes den plní vsetínské kostely a taky náměstí, na kterém stojí velké pódium. Ve Vsetíně začal festival United, největší křesťanská akce pro mladé lidi v Česku. Potkávají se na ní věřící z 10 církví. Nejvíce je zajímají semináře a workshopy.
1: Workshop o politice jsem se nějaký vybral.
2: Já mám plánu jít na různý semináře tady. Jsou tam nějaký ty semináře o vztazích, tak to mě hodně zajímalo. A různě o vztahu s Bohem, když třeba Bůh mlčí a něco takového, takže to bych se chtěl zúčastnit.
3: Já jsem si program až tak neskoumala, takže nevím.
4: Já slyším slovenštinu, odkud jste?
3: Původně z Banskej Bystrice, ale už rok a pol vo Fritku Mistku tiež bývam. Těším se hlavně na chvály, akoby pesničky, které oslavují Pana Boha.
4: Na náměstí se pod deštníkem schovávám s ředitelkou festivalu Danielou Hurtovou. Tady už je docela plno, přestože opravdu ještě hodně prší, tak ti lidé se jakoby zbíhají ze všech koutů náměstí.
5: Čekáme mezi 4 a 5 tisíci účastníky, kteří přijíždí z celé České republiky.
4: Jsou tady kapely, které hrají různé žánry.
5: Ano, hlavně vybíráme naše účinkující jako věřící lidi nebo sympatizující s křesťanstvím, protože máme stejné hodnoty.
4: Z Plzně přijel do Vsetína už po 6. na festival United Martin Juhá z kapely High Vibes.
6: Vsetín je právě krásný tím, že celé to město je plný křesťanů a lidí, kteří mají jakoukoliv víru v Boha, a opravdu to město je takový nasáklý takovou krásnou atmosférou. Jde to po ulici, lidi se většinou usmívají, je to prostě hezký.
7: Já vás si poprosím všichni, tato písnička se jmenuje Na volné přátelství.
4: S ředitelkou festivalu Danielou Hurtovou teď stojíme nedaleko obrovského pódia, pod kterým je už teď asi 500 lidí. Není to ale jenom o hudbě, také o seminářích a workshopech, tak o čem jsou?
5: Přednášky, semináře, tak mají velmi široké spektrum námětu od duchovních přes duševní zdraví. Je velmi navštěvované tady toto téma k politickým tématům nebo k nějakému pozbuzování k aktivnímu občanskému životu. A až jdeme k praktickým workshopům, kde tancujeme, zpíváme a učíme se nové malířské metody.
4: My teď slyšíme hodně hudby, mladí lidé budou tancovat, užívat si to. Je tady ale i ta duchovní stránka, i třeba dobrovolnictví.
5: Ano, v rámci dobrovolnictví my umíme pomoct i třeba sociálním zařízením, protože jsou účastníci z celé republiky, tak motivujeme, aby se zapojili v těch městech a v těch místech, kde bydlí. Takže my o tom tady hodně mluvíme a to, co tady načerpají, tak s tím mají odjíždět do těch domovů, protože to je to důležité. Ne ty 3 dny tady, ale ten život, který užijou pořád.
4: Říká Daniela Hurtová, ředitelka festivalu, který bude ve Vsetíně až do sobotní půlnoci. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
8: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
9: Třídění odpadu má svá pravidla, ale ta se mohou v jednotlivých obcích lišit. Jak poznat, kam konkrétní odpad patří, co dělat s obaly, které nelze jednoznačně zařadit, a jak zjistit pravidla platná právě v naší obci? Nejen to budou mé otázky na vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Janu Káčerovou. Poradnu uslyšíte 21. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
8: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
10: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
8: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 10 minut bude 6:30. Teď si povíme všechno důležité o počasí, upřesníme si podobu dalších letních dnů. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. To znamená, že volám do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Páteční ráno ve Zlínském kraji nám prosím popište na úvod, jaká je momentální situace.
1: Tak převažuje nám velká oblačnost, lokálně se ještě vyskytují slabší srážky, to hlavně teda v té severní a východní části kraje. Také se nám vyskytují kouřma a mlhy ojedinělé, teploty se nám pohybují od 19 do 16 stupňů a vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Jak bude vypadat celý pátek z pohledu oblačnosti a maximálních teplot?
1: Tak převažovat bude velká oblačnost, ráno ještě musíme počítat s nějakou ojedinělou mlhou. Ty nejvyšší teploty od 24 do 27 stupňů, očekáváme lokálně přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřku. Hlavně by se to mělo teda odehrávat během ranních hodin a potom další várku přehánek, deště a bouřek čekáme potom večer od jihozápadu, ale je tam teda velká míra nejistoty. A vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu a na večer se nám potom začne měnit na mírný jižní až jihovýchodní do 25 km za hodinu a v těch bouřkách nám může potom začít přechodně i zasilovat.
0: Máme příznivou biozátěž na pátek?
1: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Výborně, takže jdeme hned na víkend. Jakou předpověď pro nás máte na oba volné dny, tedy sobotu a neděli?
1: Tak sobotu, tu noc, nebo tu noc zpátka na sobotu, ještě musím počítat, že bude na většině území déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Čeká nás velká oblačnost, až potom k ránu by mělo začít srážek a oblačnosti ubývat. Nejnižší teploty od 16 do 13 stupňů. A tak ještě za začátku noci, pozor, přechodně může být takové větrnější počasí. Tam čekáme čerstvý jihozápadní až západní vítr. Ten by měl být až do 30 km za hodinu a v nárazech i kolem 55 km za hodinu. Potom už by ten vítr měl být jenom mírný, většinou do těch 25 km za hodinu. A ten den, tam už by nám mělo převažovat spíše polojasno, výjimkou bude jenom sever a východ kraje, kde spíše čekáme převážně oblačno. Během dopoledne a odpoledne, ale ta přechodně zvětšená oblačnost může být i jinde v kraji. Ty přehánky by už se měly vyskytovat přes den jenom ojediněle, a to hlavně teda v té severní části kraje a na večer by nám potom mělo dále ubývat oblačnosti. Ty nejvyšší sobotní teploty od 22 do 25 stupňů a vát už nám k tomu bude vítr jenom mírný, západní směru do 20 km za hodinu a neděle ta už by měla být převážně slunečná, tam čekáme jasno až polojasno, jenom během dne by mohlo být přechodně oblačno, ty nejnižší teploty od 14 do 10 stupňů a ty nejvyšší od 20 do 24 stupňů a vát nám k tomu bude už vítr jenom slabý, severozápadní až severní do 15 km za hodinu.
0: Podívejme se ještě na začátek posledního prázdninového týdne. Naznačme si, jaké počasí nás čeká po víkendu, aspoň stručně.
1: Tak vypadá, že pondělí a úterý by mělo být ve znamení slunečného počasí, jasno až polojasno, ty nejnižší teploty většinou od 12 do 8 a ty nejvyšší od 20 do 24 stupňů.
0: Na závěr ještě obvyklý kousek historie. Zajímají nás rekordní teploty pro 21. srpen ve Zlínském kraji. Podívejte se, prosím Andreo, do archívu na přesné hodnoty.
1: Tak ta nejnižší hodnota 1,4 desetiny stupně Celsia je z roku 1968. Naměřili jsme ji na stanici Huslenky a maximum máme z roku 1943, kdy jsme na stanici Napajedla zaznamenali 35,1 desetiny stupně Celsia.
0: Všeho počasí nám řekla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď. Děkuje, přejeme vám hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.
0: Za 5 minut bude 6:30, my než si poslechneme nové zprávy od Lukáše, si ještě trošičku prodloužíme tu předpověď počasí se Standou Hloškem a Petrem Kotwaldem. Jejich písnička je totiž o dešti, který má v tomto případě dovolenou a přidá se Ilona Čáková. Dobré páteční ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Demolice torza vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by mohla skončit do konce příštího týdne. Velkému demoličnímu bagru s hydraulickými nůžkami zbývá odstranit poslední část stojící stěny. Následovat bude rozebrání a odvoz suti, kterou musí společnost Krým kompletně odklidit do 15. prosince. Silnice mezi Částkovem na Uhersko-Hradišťsku a Velkým Ořechovem na Zlínsku bude až do konce listopadu uzavřená. Důvodem je výstavba opěrné stěny proti sesuvu. S výstavbou 146 metrů dlouhé železobetonové zdi začaly silničáři v těchto dnech. Součástí prací za 16 milionů korun je i odvodnění a instalace bezpečnostních prvků. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé v 11 hodin položí věnce před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Uctí tak památku obětí srpnových událostí roku 1968. Český rozhlas při té příležitosti zpřístupní v galerii Vinohradská 12 výstavu Praha volá svět. K poslechu je připravené i dobové vysílání. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou také statistiky z Francie nebo Německa. Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat velká oblačnost. Lokálně očekáváme přehánky nebo déšť a později začne od jeho západu pravděpodobnost deště přibývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 a 19 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou na 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: K dopravě a obecně automobilismu přidám jedno známé jméno. V roce 1947 zemřel francouzský automobilový konstruktér italského původu Ettore Bugatti. Svůj první vůz navrhl prý už ve svých 19 letech, v jeho automobilech závodila i hvězdná naše Eliška Junková. A teď už dobré páteční ráno u písničky Michala Tučného, je 6:30.

0: sladký 10 minut před 7:30. Jiné téma, třídění odpadu, má svá pravidla. Jak poznat, kam konkrétní odpad patří, co dělat s obaly, které nelze jednoznačně zařadit a jak zjistit pravidla platná právě ve vaší obci. Na otázky moderátorky Kristýny Fuchsové i vaše bude odpovídat v poradně Českého rozhlasu Zlín vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Jana Káčerová po zprávách v 11 hodin. Za chvíli si řekneme o dnešním počasí, nabídnu krátkou páteční předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 6:45 dál nás bude zajímat předvíkendová situace na obloze i v teplotách. Stručná předpověď napoví příští průběh.
1: Počasí.
0: Ještě ranní teploty aktuálně se ve Zlínském kraji pohybují mezi 16 a 19 stupni. Převažovat bude velká oblačnost, ráno se ojediněle vyskytují mlhy. Očekáváme lokálně přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřku, zejména během rána. Večer od jeho západu začne pravděpodobně přibývat přehánek, deště a bouřek. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, slabý proměnlivý vítr bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu a k večeru se má měnit na mírný jižní až jihovýchodní a trošku nabere na síle. Na rychlosti chcete-li. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré a biozátěž nám spadla na jedničku ze včerejší trojky, takže dnes už je zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Nejvýznamnější barokní památka ve Starém Městě na Uherskohradišťsku se po zhruba 70 letech vrátí na své původní místo. Proč v 50. letech minulého století nechali komunisté odsunout od hlavní silnice k hřbitovní zdi, uslyšíme za okamžik.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají,
3: ale je

0: hříše, řekl na to Zikmund.
1: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po čtvrt na deset v Českém rozhlase Zlín.

0: Vítáme se do pátku 21. srpna, 10 minut nás dělí od 7. hodiny. Sousoší svatého Jana Nepomuckého bylo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku dlouho ukryté na zastrčeném místě u zdi tamního hřbitova. Nejvýznamnější barokní památka ve městě se teď po zhruba 70 letech vrátí na své původní místo.
1: Co já si pamatuju, tak to sousoší stávalo na druhé straně této silnice a pak se to přesunulo směrem ke hřbitovu.
2: Vzpomíná staroměstský rodák Josef Burda, se kterým stojíme u čtyřproudové hlavní silnice z Uherského Hradiště do Starého Města. Návrat památky zpět na její místo vítá.
1: Je dobře, že se to znovu přesune na to místo, kde to původně bylo, kde to bude víc lidem na očích.
2: Podle starosty Starého Města Martina Zábranského z hnutí STAN se sousoší muselo přesunout ze dvou důvodů.
3: Po druhé světové válce, někdy v polovině 50. let, došlo jednak k rozšíření tady téhle komunikace a jednak ten režim bývalý nepřál úplně jak když sakrálním stavbám, takže došlo k jejímu přesunu právě za památník obětem první a druhé světové války před hřbitov ve Starém Městě.
2: Návrat památky na své dřívější místo je součástí komplexní rekonstrukce severní části ulice Hradišťská za 22 milionů korun. Vznikne tam i menší oddychová zóna, kde bude umístěné i sousoší.
3: Ta relaxační zóna bude tvořena takovou maličkou promenádou s lavičkami. Na jedné straně máme památník obětem druhé světové války a právě na druhou stranu do protilehlé části tady téhle promenády bude umístěno sousoší svatého Jana Nepomuckého.
2: Jeho nová pozice se oproti té původní bude přeci jen trochu lišit, vysvětluje starosta Martin Zábranský.
3: Celá ta ulice je propěchovaná různými inženýrskými sítěmi a nedá se vytvořit betonový podstavec, proto sousoší v místě úplně původním, takže bude to posunuté asi o 20 metrů oproti tomu místu, kde původně stála.
2: Aktuálně je barokní památka z druhé poloviny 18. století v péči restaurátora Tomáše Martináka.
4: Nejhůř jsou na tom tady ty plastiky těch andělů, kde se některé ty partie musely jako zpevňovat a teď se budou domodelovávat. Jinak samotná socha svatého Jana je v celkem dobrém stavu, i když je barokní, má 300 let. A nejvíc práce je vlastně na té architektuře asi potom. Až se to osadí zpět na to místo, tak se to bude muset všechno zase zaspárovat, dodělat. Částečně tam budou nové části.
2: Na své staronové místo se sousoší svatého Jana Nepomuckého vrátí na konci října, kdy bude dokončena rekonstrukce celého prostranství. Ze Starého Města Michal Sladký, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Ve Vizovicích na Zlínsku začíná trnkobraní. Policisté na třídenní festival posilují hlídky. Ve Vsetíně začal největší křesťanský festival v Česku. Český rozhlas představuje nově objevenou nahrávku z rána 21. srpna 1968. Během dneška bude převážně oblačno s deštěm a nejvyšší teploty naměříme kolem 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Vizovicích začíná třídenní festival trnkobraní. Akci každoročně navštěvují tisíce lidí. Policisté budou v pohotovosti v posílených počtech od pátečního rána až do nedělního večera. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková Českému rozhlasu řekla, že v akci budou i kriminalisté, jízdní policie a psovodi.
6: Zvýšený dohled budou věnovat silničnímu provozu, kontrolám ve stanovém městečku i kontrolám alkoholu a drogám za volantem. Na obvodním oddělení budou moct řidiči před jízdou bezplatně absolvovat dechovou zkoušku.
5: Ve Vsetíně začal festival United, největší křesťanská akce pro mladé lidi v Česku. Potkávají se na ní věřící z 10 církví. Kromě koncertů na ně čekají taky přednášky a semináře, říká ředitelka festivalu Daniela Hurtová.
7: Je velmi široké spektrum námětů od duchovních přes duševní zdraví. Je velmi navštěvované tady toto téma k politickým tématům nebo k nějakému pozbuzování k aktivnímu občanskému životu. A až jdeme k praktickým workshopům, kde tancujeme, zpíváme a učíme se nové malířské metody.
5: Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
8: To je 7 hodin 45 minut.
9: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
10: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
11: Slyšíte střelbu?
9: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
12: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
9: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: Zemědělci začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. Například agropodnik Košetice sklidil jen polovinu potřebného krmení. Schovaných 2700 kusů dobytka proto plánuje prodat 600 býků. Podle zemědělského svazu snižují stavy i další chovatelé. Základní stáda se ale snaží zachovat.
4: Počasí.
5: V našem regionu dnes bude převažovat velká oblačnost a lokálně očekáváme přehánky nebo déšť. Později začne od jihozápadu pravděpodobnost deště přibývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 a 19 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou na 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý k večeru jižní až jihovýchodní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Kráva na vozovce může zdržet provoz na silnici mezi Slavičínem na Zlínsku a Pítínem v okrese Uherské Hradiště. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
4: Zelená vlna Známe lepší cestu.
11: Začínáme nový den, před víkendem vás, milí posluchači, vítám do 21. srpna. Přeju dobré páteční ráno a za chvíli se pustíme do naší oblíbené disciplíny moravského nářečí. Za splnění slovního úkolu tentokrát věnuje vydavatelství Kazda knihu Muž, který našel klid. Laskavé čtení o návratu k sobě, o cestě k sebelásce, všímavosti a obecně štěstí. To je dnešní nabídka, hned po písničce Lenky Filipové s Karlem Zichem můžeme soutěžit. Je 7 hodin a 5 minut, pohodu na pátečním startu přeje Petr Uhřík.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin bezmála 9 minut k tomu a teď už je na řadě naše ranní soutěž. Jak se u nás mluví? Přece po našem. Tak si nenechejte ujít, milí posluchači, možnost se projevit a případně vyhrát knihu vydavatelství Kazda Muž, který našel klid. Naše telefonní číslo je stále stejné.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Za dnešním nářečním slovem se vydáme do Kunovic na Uherskohradišťsku. Přichystal si ho pro nás pan Jan. Hned si poslechneme jeho zadání. Nejdřív ještě zjistím, koho máme na telefonu. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Jarek.
0: Pane Jarku, zdravím vás. Jak se vám daří po probuzení? Dalo by se říct, že máte dobré ráno?
2: Ale jo, dobré ráno určitě, jo, trochu nám zapršelo, tak je to super.
0: Že? A ještě má zapršet, tak vláhu potřebujeme. No a když jste připraven na soutěžní otázku, já už ji pouštím. Co vy na to? Jdeme na to?
2: Dobře, děkuju.
0: Tak pojďme.
3: No a slyšeli jste už někdy slovo kátrovat?
0: Kátrovat?
2: No, něco mi to říká, ale se bych mohl poprosit na pověry.
0: Pan Jan z Kunovic se ptá, co je to kátrovat. Může to být buď to láteřit, nebo prosívat přes velké síto, nebo hodnotit, to je třetí možnost.
2: Tak já bych to typl na to B.
0: Na to Bčko, dobře. Prosívat. A ještě necháme chvilku uvažovat ostatní posluchače. Kátrovat může znamenat láteřit, prosívat přes velké síto, anebo hodnotit. Z těchto tří možností pan Jarek vybírá Bčko, prosívat přes velké síto. Správnou odpověď prozradí pan Jan. Potvrdí tu vaši?
3: Když jsem stavil před lety rodinný dům, tak jsme hodně kátrovali písek i hlínu pro zedníky, aby měli z čeho dělat maltu. Slovo kátrovat znamená přehazovat písek nebo hlínu přes velké síto s menšíma okama.
0: Což znamená, že pan Jarek odpověděl správně. Správná odpověď, výborně. Máte nějakou zkušenost s kátrováním z minulosti?
2: Tak když si dávno určitě jsem to dělal taky někde na stavbě nebo taky to. Mm-hmm. A nebo se kátruje hlína.
0: Takže s ním jakési zkušenosti určitě máte. No já se přiznám, používám spíš malé sítko při vaření, to asi většina z nás, že na propláchnutí zeleniny, luštění nebo u přípravy sypaného čaje. No ale to jsme trošku odbočili. V dnešní soutěži, pane Jarku, vítězíte, vyhráváte, vyšlo to. Takže gratuluju.
2: Děkuju.
0: Máte od nás knížku. Zůstaňte prosím na telefonu, užijte si pátek i víkend. Nashledanou.
2: Děkuju. Pěkný den, nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Zaspívá nám Annie Lennox, to už bylo v době, kdy značka Eurythmics přestala na hudební scéně fungovat. Rozchod s Davidem Stewartem, jejím parťákem, ji na slávě neubral. Hned první solové album obsahovalo 3 hity, jak si vzpomínám. Písnička, která celé debutové album otevírá, by se do češtiny dala přeložit jako Chůze po rozbitém skle.

0: Před minutou bylo 7:45. Navážeme na informace, které upřesní další vývoj léta. Otevírám krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Ještě na úvod ranní teploty v našem kraji pohybují se mezi 16 a 19 stupni. Převažovat bude velká oblačnost, ráno se ojediněle vyskytují i mlhy. Očekáváme lokálně přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřku, zejména právě během rána. Večer potom od jihozápadu začne pravděpodobně přibývat přehánek, deště a bouřek. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, slabý proměnlivý vítr povane rychlostí do 4 metrů za sekundu, pak k večeru se bude měnit na mírný jižní až jihovýchodní a trošku nabere na rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré jsou a budou rozptylové podmínky. Biozátěž už máme zase pouze mírnou na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Před 58 lety začala okupace Československa, sovětští vojáci pak, jak známo, zůstali 23 let. Podrobnosti o dění na východě Moravy uslyšíme už za chvíli od reportéra Michala Sladkého.
2: I tuto sobotu usedne na pohovku Jožky Kubáníka oblíbená osobnost. Jmenuje se Bára Hrzánová a kromě toho, že vlastní Dálii, má snad i nejnakažlivější smích. Přesvědčte se o tom v sobotu od 17. hodiny a v neděli se od 11. těšte na herce Tomáše Šulaje, který vám povypráví neuvěřitelné historky z divadelního zákulisí. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dnes je pátek 21. srpna. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat taky ve Zlínském kraji. Více dodá teď reportér Michal Sladký, kterému přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno. Napadení Československa armádami Varšavské smlouvy a následnou více než 20-letou sovětskou okupací si dnes ve Zlínském kraji připomínají lidé především v Holešově na Kroměřížsku. Už za 10 minut, tedy o 7:30, se koná mše v tamním kostele na nebevzetí Panny Marie. V 10 hodin pak bude následovat pietní akt v areálu střední policejní školy, tehdejších kasárnách.
0: Proč je největší připomínka ve Zlínském kraji právě v Holešově?
1: Je to díky statečnosti tamního 7. výsadkového pluku. 21. srpna roku 1968 kolem 5. hodiny raní dorazil do Holešova sovětský tankový prapor, který obklíčil holešovská kasárna. Výsadkáři je ale dovnitř nevpustili a vstup bránili. Byla to jediná kasárna v celém Československu, která 21. srpna nespadla pod kontrolu sovětské armády. Jen dodám, že tehdy k ozbrojenému střetu nedošlo a okupanti se po několika dnech stáhli do okolí. Tamní pluk byl ale o několik měsíců později rozpuštěn kvůli protisovětským postojům.
0: Co jiná města ve Zlínském kraji? Připravují také pietní akce?
1: Větší akce k tomuto výročí města ve Zlínském kraji nepřipravila, půjde spíš o menší vzpomínky. Pietní akt bude třeba ve Zlíně u pomníku obětem totality na náměstí Míru. V Uherském Hradišti se pak vzpomínka na oběti invaze uskuteční v 17 hodin u sochy Bedřicha Smetany v městském parku.
0: Jedna z hlavních celorepublikových připomínek bude v Praze před budovou Českého rozhlasu. Jaký tam bude program?
1: Nejvyšší ústavní činitelé položí v 11 hodin před budovou Českého rozhlasu věnce. Účast přislíbil i prezident Petr Pavel. Kromě pietního aktu Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět v galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. K poslechu je připravené i dobové vysílání ze srpna 1968. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
2: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí, právě v reakci na ty události, které se tady děly.
0: To byly informace o připomínkách výročí 21. srpna 1968. Mluvili jsme o nich s reportérem Michalem Sladkým. Díky a hezký den.
1: Hezký den všem, naslyšenou.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Čerstvé zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Částečné omezení provozu na sjezdu z dálnice D55 za dálničním mostem u Napajedel čeká řidiče během nadcházejícího víkendu. Od sobotní 7. hodiny raní bude provoz kyvadlově řídit semafor, případně pracovníci stavby. Napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy a následnou více než 20-letou sovětskou okupaci si dnes připomínají v Holešově na Kroměřížsku. Hned ráno se koná mše v místním kostele na nebevzetí Panny Marie. Následovat bude od 10 hodin pietní akt v areálu střední policejní školy, tehdejších kasárnách. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je na Praze 1, nejméně naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen dva uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo o týden později. Češky dnes večer vstoupí do domácího evropského šampionátu žen ve volejbale. V 8 hodin se v Brně postaví Řecku, které 9krát v řadě dokázali porazit. Mistrovství Evropy žen se v Česku koná poprvé od roku 1997. Tehdy skončil domácí výběr třetí. Češky ve skupině postupně vyzvou ještě Rakousko, Srbsko, Ukrajinu a Bulharsko. Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat velká oblačnost a lokálně očekáváme přehánky nebo déšť. Později začne od jihozápadu pravděpodobnost deště přibývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 a 19 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou na 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý a k večeru jižní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozorní buďte na silnici 50 u Stupavy na Uhersko-Hradišťsku. Máme tam hlášený olej na vozovce. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli nás budou zajímat letní akce, zajímavé kulturní pozvánky, které před víkendem, věřím, přijdou vhod. Přidám několik tipů na volný čas. Teď je 7:30, vítáme se do 21. srpna, přeju dobré páteční ráno u písničky Katapultu.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí, mys dobrých nadějí.

Za 5 minut, 7:45, tady je Český rozhlas Zlín a jdeme za kulturou. Ve Farské zahradě v Rožnově pod Radhoštěm je dnes v podvečer vernisáž výstavy fotografa Ivana Pinkavy. Ta nese název Svědek sebe sám a představuje výběr z tvorby jednoho z nejvýraznějších českých fotografů, kteří pracují s ateliérovou inscenovanou fotografií. Vernisáž začne v 17 hodin. Samotnou výstavu budete moci navštívit od zítřka do konce září v galerii Kostnice v Rožnově.

0: Kobraní, areál tamní likérky Jelínek se otevře v 15 hodin. V rámci dnešního programu vystoupí kapely Premiér, Support Lesbians nebo Tři sestry. V 8 večer pak bude soutěž v pojídání valašských frgálů. Zájemci se můžou přihlásit na místě.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Teď je přesně 7:45, dostáváme se k malému hodnocení meteorologických záležitostí. Krátkou předpověď otevřu aktuálními údaji měřících stanic.
1: Počasí.
0: 19 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, ve Vízovicích a v Bojkovicích. 18 stupňů to je situace v Bystřici pod Hostýnem, Hošťálkové, ve Zlíně, v Luhačovicích, ve Strání, ve Štítné nad Váří, ve Vlašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 16 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy, 17 stupňů vidím ve Vlašské Senici, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. Dnes bude převažovat velká oblačnost, ráno se ještě ojediněle vyskytují mlhy, očekáváme dál lokálně přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřku, zejména právě během rána. Večer potom od jihozápadu začne pravděpodobně přibývat přehánek, deště a bouřek. Nejvyšší teploty se přitom dostanou na 24 až 27.

0: stupňů. Slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu se bude k večeru měnit na mírný jižní až jihovýchodní a mírně zrychlý. Rozptylové podmínky jsou ráno mírně nepříznivé, postupně by se měly dostat na dobré až velmi dobré. Biozátěže pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Zlepšení komunikace především s mladšími hráči. Takový je hlavní cíl nového realizačního týmu hokejové reprezentace na startu sezóny. Více informací nabídneme už za chvíli v pravidelné sportovní rubrice.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Vydáme se do Rimic na Kroměřížsku, protože, Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
5: Tak já jsem se tady v Rimicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
2: Tuto i další záhady a tajemství zlínského kraje najdete na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.

0: Jdeme za sportem, trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták a s ním celý realizační tým začal novou sezónu. Postupně se seznamují s hráči, pořádají pro ně dobrovolné tréninky, no a taky s nimi mluví o možné vzájemné spolupráci.
1: Ti kluci, kteří tady dneska byli, taky vyjádřili ochotu reprezentovat. Všichni říkali, že 100%, že to milujou, tu reprezentaci, tak prostě ať je to na jakémkoliv, řekněme, turnaj, ať je to mistrovství světa nebo světový pohár, olympijské hry, tak když se s nima bude patřičně dobře komunikovat, tak si myslím, že budou rádi jezdit.
2: Věří Zdeněk Moták, který si za hlavní cíl nejen začátku svého působení u národního týmu vytýčil zlepšení komunikace s hráči. Pohovory vedly s realizačním týmem hlavně s hokejisty, kteří vozili v posledních 4 letech medaile z juniorských šampionátů.
1: Určitý vzkaz, ale samozřejmě my nemůžeme a ani to neříkáme nikde, že se těch starých nebo starších hráčů nějakým způsobem, že je odstavíme na druhou kole. To vůbec zkušenosti nenahradíš ničím. To si musíš užít, prožít a vyžít. Prostě je to taková nějaká možná zlepšená komunikace s těmi mladými hráči.
2: Vysvětluje Zdeněk Moták, proč si na první pohovory pozval výhradně mladé hráče. Na tréninku ale s Pavlem Grossem zatím taktiku nebo herní styl, kterým chtějí s národním týmem hrát, neprobírali.
3: My ten hokej nově nevymyslíme, vůbec ne. To je těžce. Já myslím, že těch systémů je trošku tak nějak, že bychom je spočítali na prstech jedné ruky. A potom jde jenom de facto, aby ty hráči, co sem přijedou, těch 20 kusů, tak aby to vypadalo tak, že jsou jeden tým, jedno mužstvo a ty kluci se nedozvědějí úplně něco nového. Dozvědějí se nějaký detaily, nějaký maličkosti, ale taktický, ale nebude to o něčem, že my jsme tady něco vymysleli, to se nevymyslí.
2: Říká Pavel Gross a navazuje na něj hlavní trenér.
1: Chceme v prvé řadě hrát hokej, který se bude líbit nejenom fanouškům, ale bude bavit i ty hráče a bude bavit i nás.
2: Popisuje Zdeněk Moták. První turnaj pod jeho vedením odehraje národní tým v listopadu v rámci Eurohockey Tour finské hokejové hry. Zříčan, Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Plachtu s portrétem Tomáše Bati se podařilo částečně vyprostit ze sutin 34. budovy ve Zlíně. V Liptále na Vsetínsku začíná 57. ročník liptálských slavností. Hasiče včera večer zaměstnali bouřky, výjížděli k desítkám událostí. Během dneška bude převážně oblačno s deštěm a nejvyšší teploty naměříme kolem 27 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ohořelou velkoformátovou plachtu s portrétem Tomáše Bati, která přečkala červencový požár 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, se podařilo částečně vyprostit ze sutin. Plachta se minulý čtvrtek při demolici zřítila společně s další částí stavby. Pracovníci ji pomocí dvou menších bagrů posunuli tak, aby na ní při pokračující demolici nepadaly další části budovy. Popisuje Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Krým, která vyhořelý objekt vlastní.
5: Podařilo se dostat jako z té bezprostřední blízkosti, aby prostě další páty nepoškodil, ale v tuhle chvíli to, jako když to řeknu, není priorita, takže až prostě ty velké stroje odjedou a pomine to bezprostřední ohrožení, tak se ta plachta vezme a podíváme se, jak moc utrpěla.
3: Podle Marcela Schmidta by bourání zbývajícího torza 34. budovy mohlo skončit do konce příštího týdne. Folklorní soubory se až do neděle představují v Liptále na Vsetínsku. Začínají tam tradiční liptálské slavnosti, které patří k největším mezinárodním festivalům svého druhu v republice. Letos do obce na Vsetínsku přijeli například hudebníci z Mexika. Podle ředitelky festivalu Andreji Čalové je silné i zastoupení souborů z Česka.
6: Na liptalské slavnosti k nám letos zavítá soubor z Makedonie, z Turecka, ze Slovenska, z Mexika a dokonce až z Ománu. Slavnosti se zúčastní kolem 500 účastníků a nebudou to jenom ze zahraničí, ale taky z České republiky, z doma a domácí soubor Lipta.
3: Jihomoravští hasiči měli za včerejší večer víc než 70 výjezdů v souvislosti se silnými bouřkami. Nejvíc práce měli na Hodonínsku, kde zasahovali profesionální jednotky víc než 50krát. Zásahy popisují

všechno, co bych jinak poznal stěží. Ty moje lásko pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovno.

0: V noci spí ve spacácích, v tělocvičnách základních škol, přes den pak plní vsetínské kostely a taky náměstí, na kterém stojí velké pódium. Ve Vsetíně začal festival United, největší křesťanská akce pro mladé lidi v Česku. Potkávají se na ní věřící z 10 církví a nejvíce je prý zajímají semináře a workshopy.
1: Workshop o politice jsem se nějaký vybral.
2: Já mám plánu jít na různý semináře tady. Jsou tam nějaký ty semináře o vztazích, tak to mě hodně zajímalo. A různě o vztahu s Bohem, když třeba Bůh mlčí a něco takového, takže to bych se chtěl zúčastnit.
3: Já jsem si program až tak neskumala, takže nevím.
4: Já slyším slovenštinu, odkud jste?
3: Původně z Banskej Bystrice, ale už rok a pol vo Frýdku Místku tiež bývam. Těším se hlavně na chvály, jakoby pesničky, které oslavují Pana Boha.
4: Na náměstí se pod deštníkem schovávám s ředitelkou festivalu Danielou Hurtovou. Tady už je docela plno, přestože opravdu ještě hodně prší, tak ti lidé se jakoby zbíhají ze všech koutů náměstí.
5: Čekáme mezi 4 a 5 tisíci účastníky, kteří přijíždí z celé České republiky.
4: Jsou tady kapely, které hrají různé žánry.
5: Ano, hlavně vybíráme naše účinkující jako věřící lidi nebo sympatizující s křesťanstvím, protože máme stejné hodnoty.
4: Z Plzně přijel do Vsetína už pošesté na festival United Martin Juha z kapely High Vibes.
6: Vsetín je právě krásný tím, že celé to město je plný křesťanů a lidí, kteří mají jakoukoliv víru v Boha, a opravdu to město je takový nasáklý takovou krásnou atmosférou. Jde to po ulici, lidi se většinou usmívají, je to prostě hezký.
7: Já vás si poprosím všichni, tato písnička

0: S ředitelkou festivalu Danielou Hurtovou teď stojíme nedaleko obrovského pódia, pod kterým je už teď asi 500 lidí. Není to ale jenom o hudbě, také o seminářích a workshopech, tak o čem jsou?
1: Přednášky, semináře, tak mají velmi široké spektrum námětu od duchovních přes duševní zdraví. Je velmi navštěvované tady toto téma k politickým tématům nebo k nějakému pozbuzování k aktivnímu občanskému životu. A až jdeme k praktickým workshopům, kde tancujeme, zpíváme a učíme se nové malířské metody.
0: My teď slyšíme hodně hudby, mladí lidé budou tancovat, užívat si to. Je tady ale i ta duchovní stránka, i třeba dobrovolnictví.
1: Ano, v rámci dobrovolnictví my umíme pomoct i třeba sociálním zařízením, protože jsou účastníci z celé republiky, tak motivujeme, aby se zapojili v těch městech a v těch místech, kde bydlí. Takže my o tom tady hodně mluvíme a to, co tady načerpají, tak s tím mají odjíždět do těch domovů, protože to je to důležité. Ne ty 3 dny tady, ale ten život, který užijou pořád.
0: Říká Daniela Hurtová, ředitelka festivalu, který bude ve Vsetíně až do sobotní půlnoci. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Teď si povíme všechno důležité o počasí, upřesníme si podobu dalších letních dnů. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. To znamená, že volám do Brna a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jak bude vypadat celý pátek z pohledu oblačnosti a maximálních teplot?
2: Tak převažovat bude velká oblačnost. Ráno ještě musíme počítat s nějakou ohodinělou mlhou. Ty nejvyšší teploty od 24 do 27 stupňů, očekáváme lokálně přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřku. Hlavně by se to mělo teda odehrávat během ranních hodin a potom další várku přehánek, deště a bouřek čekáme potom večer od jihozápadu, ale je tam teda velká míra nejistoty a vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu a na večer se nám potom začne měnit na mírný jižní až jihovýchodní do 25 km za hodinu a v těch bouřkách nám může potom začít přechodně i zasilovat.
1: Máme příznivou biozátěž na pátek?
2: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Výborně, takže jdeme hned na víkend. Jakou předpověď pro nás máte na oba volné dny, tedy sobotu a neděli?
2: Tak sobotu, tu noc zpátka na sobotu, ještě musím počítat, že bude na většině území déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Čeká nás velká oblačnost, až potom k ránu by mělo začít srážek a oblačnosti ubývat. Nejnižší teploty od 16 do 13 stupňů a tak ještě za začátku noci pozor přechodně může být takové větrnější počasí. Tam čekáme čerstvý jihozápadní až západní vítr. Ten by měl být až do 30 km za hodinu a v nárazech i kolem 55 km za hodinu. Potom už by ten vítr měl být jenom mírný, většinou do těch 25 km za hodinu. A ten den, tam už by nám mělo převažovat spíše polojasno, výjimkou bude jenom sever a východ kraje, kde spíše čekáme převážně oblačno. Během dopoledne a odpoledne, ale ta přechodně zvětšená oblačnost může být i jinde v kraji. Ty přehánky by už se měly vyskytovat přes den jenom ojediněle a to hlavně teda v té severní části kraje a na večer by nám potom mělo dále ubývat oblačnosti. Ty nejvyšší sobotní teploty od 22 do 25 stupňů a vát už nám k tomu bude vítr jenom mírný západní směru do 20 km za hodinu a neděle ta už by měla být převážně slunečná, tam čekáme jasno až polojasno, jenom během dne by mohlo být přechodně oblačno, ty nejnižší teploty od 14 do 10 stupňů a ty nejvyšší od 20 do 24 stupňů a vád nám k tomu bude už vítr jenom slabý, severozápadní až severní do 15 km za hodinu.
1: Podívejme se ještě na začátek posledního prázdninového týdne, naznačme si, jaké počasí nás čeká po víkendu, aspoň stručně.
2: Tak vypadá, že pondělí a úterý by mělo být ve znamení slunečného počasí, jasno až polojasno, ty nejnižší teploty většinou od 12 do 8 a ty nejvyšší od 20 do 24 stupňů.
1: Na závěr ještě obvyklý kousek historie. Zajímají nás rekordní teploty pro 21. srpen ve Zlínském kraji. Podívejte se, prosím Andreo, do archivu na přesné hodnoty.
2: Tak ta nejnižší hodnota 1,4 desetiny stupně Celsia je z roku 1968. Naměřili jsme ji na stanici Huslenky a maximum máme z roku 1943, kdy jsme na stanici Napajedla zaznamenali 35,1 desetiny stupně Celsia.
1: Všeho počasí nám řekla meteoroložka Andrea Kvapilová, Český rozhlas Zlín, za podrobnou předpověď. Děkuji, přejeme vám hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den naslyšenou.
3: Třídění odpadu má svá pravidla, ale ta se mohou v jednotlivých obcích lišit. Jak poznat, kam konkrétní odpad patří, co dělat s obaly, které nelze jednoznačně zařadit a jak zjistit pravidla platná právě v naší obci? Nejen to budou mé otázky na vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Janu Káčerovou. Poradnu uslyšíte 21. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: Za necelých 9 minut bude 8:30. Teď mám pro vás, milí posluchači, specialitu. U příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas Zlín do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne. Byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář ji naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Donedávna byla totiž za jejich prvotinu považována skladba Doktor Damdy Dam z roku 70. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Damdy Dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: písničky, které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: Zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zdravotníci vsetínské nemocnice dnes budou zapisovat lidi do registru dárců kostní dřeně přímo na festivalu United. Stanoviště tam otevřou v poledne, zavřou ho v 10 večer. Zapsat se může každý zdravý člověk od 18 do 35 let, který váží aspoň 50 kilogramů. Ve Zlíně dnes večer startuje Truck Sraz Zlín. S průjezdem velkých nákladních aut budou spojená dopravní omezení a proto policie žádá řidiče o trpělivost. Mluvčí Monika Kozumplíková uvedla, že na bezpečný průběh akce budou dohlížet policisté z dopravní i pořádkové policie, se kterými budou spolupracovat i strážníci městské policie Zlín. Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. V železniční stanici v Úvalech u Prahy je rozbité trakční vedení. Provoz je kvůli tomu zastavený mezi Běchovicemi a Českým Brodem. Vlaky z Prahy do Kolína jezdí odklonem. Příčinu poruchy správa železnic zjišťuje. V našem regionu dnes bude převažovat velká oblačnost a lokálně očekáváme déšť. Později začne od jihozápadu pravděpodobnost deště a přeháněk přibývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 17 a 20 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou na 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý k večeru jižní až jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Se zvýšenou opatrností projíždějte po silnici 50 u Stupavy na Uhersko-Hradišťsku. Máme tam hlášený olej na vozovce. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na pátek vyšla oslava svátku Johanám, což je určitě příjemné. Neobyčejné jméno z hebrejštiny označuje v doslovném významu dar od Boha, k nám se dostalo pravděpodobně z němčiny. Teď se ještě podívám do české statistiky a vidím, oslavenkyň máme přibližně 4,5 tisíce. Johanám posílám gratulaci a písničku Petry Černoce.

0: Největší ostuda, fópa v historii gramofonového průmyslu. Tak bych uvedl dnešní cukrárnovou zastávku. Když končila 80. léta, vznikla francouzsko-německá formace, založená čistě na estetickém projevu. Jinak řečeno, dva hezouni na přelomu desetiletí dobývali svět, jak se ukázalo, kluci jenom otevírali pusinky na muziku, kterou ve skutečnosti zpíval někdo jiný. Milli Vanilli, a kdo zatím stál? Už mnohokrát zmiňovaný producent Frank Farian, stojící například za úspěchem Boniem. Skandál, který vyvrcholil naprosto bezprecedentním vrácením ceny Grammy, ukázal, jak může show business fungovat. Že je opravdu důležité, respektive určující, jak vypadá ten, koho pak vidíme ve videoklipu. A tak skladbu, kterou uslyšíte, naspíval bůh ví kdo, ale morálka jde někdy v bezohledném biznisu naprosto stranou. Důležité jsou prodeje a hitparády. My si teď poslechneme podvod, který se odehrál před zhruba 36 lety. Písnička je to každopádně krásná.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Teď je přesně 8:45. Dál nás bude zajímat předvíkendová situace na obloze i v teplotách. Stručná předpověď napoví příští průběh.
1: Počasí.
0: Ještě ranní teploty aktuálně se ve Zlínském kraji pohybují mezi 17 a 20 stupni. Převažovat má velká oblačnost, očekáváme lokálně přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřku, zejména ještě během konce rána a začátku dopoledne. Večer potom od jihozápadu začne pravděpodobně přibývat přehánek, deště a bouřek. Meteorologové dodávají, že vzhledem k vlnícímu se frontálnímu rozhraní je lokalizace a množství večerních srážek zatížená vyšší mírou nejistoty. K tomu nám každopádně povane slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. K večeru se má měnit na mírný jižní až jihovýchodní. Nejvyšší teploty dosáhnou na 24 až 27 stupňů. Zatím máme stále ještě mírně nepříznivé rozptylové podmínky, což se už během dopoledne změní, takže postupně dobré až velmi dobré a biozátěž nám ze včerejší trojky spadla až na jedničku, takže dnes máme pouze zátěž mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: 21. srpen 1968, okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.

21. srpen. Vizovice dnes ožijí 57. ročníkem festivalu Vizovické trnkobraní. Během tří dnů nabídne koncerty na dvou pódiích, tradiční soutěže, program pro děti i doprovodné akce. Co všechno letošní ročník přinese a na co se mohou návštěvníci těšit, uslyšíte od naší regionální stopařky Petry Sedláčkové po 15. hodině, kdy se přihlásí do vysílání Českého rozhlasu Zlín přímo z Vizovic. Teď nejdřív nabídneme dopolední srdcovky, taky u jejich poslechu přeje Petr Uhřík pohodu, hezký pátek i celý navazující víkend. Užijte si, milí posluchači, letního volna, v pondělí zase přijdou brzy ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Silnici mezi Částkovem a Velkým Ořechovem stabilizuje proti sesuvu opěrná stěna. Nový elektromobil využijí v Mistřicích k údržbě obce a jeho okolí. Český rozhlas po letech získal unikátní nahrávku z prvních hodin okupace v srpnu 1968. Dnes čekejte převážně oblačno s deštěm a nejvyšší teploty naměříme kolem 27 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Silnice mezi Částkovem na Uhersko-Hradišťsku a Velkým Ořechovem na Zlínsku bude až do konce listopadu uzavřena. Důvodem je výstavba opěrné stěny proti sesuvu. S výstavbou 146 metrů dlouhé železobetonové zdi začali silničáři v těchto dnech, říká mluvčí ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota.
2: Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace. Objízdná trasa povede po silnicích třetí třídy ve směru na Pašovice. Oprava potrvá až do konce listopadu, ale od 1. října bude přes stavbu umožněn průjezd autobusům linkové dopravy a vozidlům integrovaného záchranného systému.
0: Součástí prací za 16 milionů korun je i odvodnění a instalace bezpečnostních prvků. Stávající komunikace bude nahrazena novou, posunutou o 3 metry. Mistřice na Uhersko-Hradišťsku pořídili nový elektromobil. Užitkový valník, který nahradil starou multikáru, využijí pracovníci technických služeb k údržbě obce a jejího okolí nebo na převoz materiálu. Pokračuje nezávislý starosta Mistřic Vlastimil Jánoš.
3: Obhospodaříme tým autem. Pohyb okolo komína do těch 50 kilometrů. Samozřejmě ušetříme jak na naftě, tak ušetříme vlastně životní prostředí a v návaznosti na to, že budeme mít fotovoltaické elektrárny, takže využijeme to vlastně nabíjení skoro zadarmo.
0: Pořízení elektroauta přišlo na 1 milion korun. Téměř polovinu nákladů pokryla dotace od Státního fondu životního prostředí. Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a při té příležitosti se veřejnosti představuje nově objevená nahrávka z rána 21. srpna 1968. Tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy Československého rozhlasu a zachytil na ní atmosféru prvních hodin okupace i boje o rozhlas, včetně střelby. Záznam si později odvezl s rodinou do emigrace.
1: Sport.
0: Česká ženská volejbalová reprezentace vstoupí ve 20 hodin do mistrovství Evropy v Brně, se postaví Řecku. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončily Češky 7. Na tento úspěch by chtěl řecký trenér českého výběru navázat nebo ho překonat.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude převažovat velká oblačnost a lokálně očekáváme přehánky nebo déšť. Později začne od jihozápadu pravděpodobnost deště přibývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 17 a 20 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý k večeru jižní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kvůli oleji na vozovce buďte opatrní na silnici 50 v úseku Ústupavy na Uhersko-Hradišťsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zas vyberte něco z banky, dnes na dárek pro Johanky. Mně jak rohlík svačině vyjde dárek lacině. Za míň nežli za kačku, přesto půjde na dračku. Tak jak den celičký, i dnes dávám písničky. A až zazní i váš hit, osmělte se připojit. Ať se svátkem nebo bez, zpívejte na celou ves. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Cześć, moi milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 21. srpna roku 2026, máme pořád léto, v Brně se nám už teď objevuje sluníčko, počasí je opravdu letní, po těch dlouhých, úmorných vedrech začala trošku taková oblačnost a taky zapršelo, někde pravda víc, někde to vyplavilo možná i z tyhle sklepy, jak se říká, ale je té vláhy opravdu potřeba. Když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že dneska mají svátek Johanky. Takže všem Johankám, Haničkám, Johinkám vinšujeme všecko nejlepší. A já, když se rozhlednu, mám v okolí v dohledu jednu Johanku a to je moje kolegyně, herečka, členka Městského divadla Brno, Johana Gazdíková. Takže Johanko, všecko nejlepší, pokud mě slyšíš. A já už tady mám první přáníčko. Musím říct, že pro dnešní den se mi sešlo přáníček poměrně dost, tak pojďme rychle na to. První je z webového formuláře a zní takto. Prosím o zahrání písničky Slza od Hanky Ulrichové pro paní Olgu Vajbarovou z Říčan, a to pro potěšení, dobrou náladu a z lásky. Přeje Zdeněk. Děkuji. Zdeňku, rád splní vaše přáníčko, ale jak jsem říkal, je jich víc. To druhé přáníčko je z mailové adresy a zní takto. V neděli 23. srpna oslavíme s manželem Jaromírem 57. výročí naší společné cesty životem. I když začátky nebyly vždy jednoduché, všechno jsme překonali a prožili jsme mnoho krásných let. Momentálně neprožíváme to nejšťastnější období, přesto si oba přejeme, aby nám to ještě dlouho spolu vydrželo ve zdraví jako doposud. Děkuji, Jana. Milá paní Jano, samozřejmě písnička bude patřit nejen vašemu panu manželovi, ale taky vám, protože to 57. výročí slavíte spolu. A já vám přeji ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví a ať to nepříliš šťastné období překonáte. A mám tady do třetice další přáníčko z mailové adresy, to zní takto. Prosím vás o písničku všem mým kolegům, kompletářům, vyzdívkářům a elektrikářům do Diákovic. Jen tak, aby se jim dobře pracovalo a aby jim ten páteček pohodově utekl. Moc vám děkuji, Vladimír. Tož, Vladimíre, samozřejmě, rád zahrají, písnička byla vybrána, pan Zdeněk vybral Hanu Ulrichovou, takže už je tady její Slza.
1: Český rozhlas Zlín.

0: léto a pomalinku tedy samozřejmě máme poslední před sebou, poslední týden prázdnin, takže dětem už se blíží, škola hola hola volá. No a určitě mnozí z vás jste zavítali kam, že jo, tak někam na výlet, a tak jste vyrazili třeba k někam k přehradě, na přehradu. Máme tady v okolí Brna krásnou brněnskou přehradu, kousíček dál je to Plumlovská přehrada, anebo taky Vranovská přehrada. A určitě jste si půjčili lodičku, táta vesloval, máma seděla na zádi, děti seděli na přídi, tátu nebo dědečka navigovali. A to takhle jeden starý rybář měl pramici. Když bylo třeba, převážel lidi z jednoho ostrova na druhý. Jednou se moře mezi ostrovy tak rozbouřilo, že cestující viděli, jak se říká, svou poslední hodinku. Převozník se vzpíral přívalům vln svými vesly, ale cestující padli na kolena a jejich bědování a nářek přehlušilo i hukot moře. Jak rychle přišla, tak rychle se bouře utišila. A tehdy ti lidé začali v pramici s radostí poskakovat, jásat a tancovat. Marně je rybář okřikoval, že ze samého štěstí přivolají neštěstí. A opravdu, pramice se zhoupla, převrhla a jenom rybář se zachránil. Tož tak.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

jako síň a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černý noci?

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Tak to byl Phil Collins a protože je pátek, mám pro vás páteční indicii, ta to vyřeší. Do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šengýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Bedřicha Smetany Libuše. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Páteční indicie tedy zní: Pluj, planá růže, dál a dál, s Bohem buď, kvítečku můj. O kterém místě to celý týden mluvíme? Opakuj páteční indicii. Pluj, planá růže, dál a dál, s Bohem buď, kvítečku můj. O kterém místě to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie a už vám pouštím písničku.

0: Volný den zpíval Karel Gott, i když je zítra sobota. Já volný den nemám, protože budou co? Víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. No, dneska, no už máme 9:30 a opět dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále až do konce srpna probíhá letní soutěž Zámecké léto. A já tady mám ještě pár přáníček, pojďme je rychle plnit. To první je z webového formuláře a zní takto. Chtěl bych touto cestou poděkovat k dnešnímu výročí mému manželovi panu Vlastimilovi za krásných neuvěřitelných 33 let společného života. I když se objeví nějaký ten mráček, vždy se nám to podaří vyřešit v klidu. I když poslední dobou je plně pracovně vytížen, mám ho stále ráda a nikdy bych neměnila. Tak snad nám to vydrží, bude klapat i nadále tak, jak doposud. Moc tě miluji, Romana. Milá paní Románko, samozřejmě i vám patří tahle ta písnička, protože se v tom manželství oba stejně. A já vám vinšuji ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Mám tady další přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prosím o zahrání písničky k 55. výročí svatby pro manžele Ševčíkovi. Blahopřejeme a děkujeme jim za všechno. Do dalších roků přejeme hlavně zdraví a boží požehnání i pro celou jejich rodinu. Děkuji vám za kladné vyřízení tohoto přání. Za celou rodinu Marie. Paní Marie, i vaše přáníčko rád splním a opět manželům Ševčíkovým vinšu ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Zatím se mi neobjevila žádná písnička, že byste si přáli, ale mám tady další přáníčko, uvidíme. To je z mailové adresy. Prosím o zahrátí písničky pro Marii a Antonína Ševčíkovi z Lipovce. Dnes slaví 55 roků společného života, tedy smaragdovou svatbu. Maru a Tondo, 55 let už v ruce jdete. Tu nejhezčí lásku na světě tu máte. Jako vzácný smaragd je, už zeleně svítí, vaše srdce dál pro sebe chtějí býti. Všechno nejlepší k vašemu výročí, hodně štěstí a hlavně zdraví ze srdce přejí sestra Růžena, bratr František, švagrová Jarka s rodinami, tedy všichni Pěničkovi a Skotákovi. Děkuji a s pozdravem Pěničková Růžena. No, tohleto přáníčko už poslala paní Marie, ale dobře, paní Růženko, taky ho splním a rád. A ovšem zase jste nevybrala písničku, ale mám tady ještě jedno přání a to zní takto. Krásný pozdrav z prázdnin vám i celému Českému rozhlasu Brno posílá vaše věrná posluchačka Kačka Kaňová s mamkou Věrkou. PS, prosím zahrát písničku pro mé milé kamarádky Helenku a Julinku a kamaráda Kristiánka, ať mají radost a štěstí v životě a vše se jim daří. Prosím zahrát písničku od Valdemara Matušky, Slavíci z Madridu. Krásný den, opatrujte se a mějte se moc a moc hezky. Děkuji a zdravím. No tak, milá paní Kačko Kaňová, dobře, že jste to zvolila, vybrala se písničku, takže přáníčka byla vyslovena a už je tady Valdemar Matuška.
1: Český rozhlas Zlín.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Toż, moi mili posluchači, dnešní páteční srdcovky pomaly linku končí. Ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji páteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Pluj, planá růže, dál a dál, s Bohem buď kvítečku můj. O kterém místě to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie. Doufám, že už je vám všechno jasné a jen připomínám, moji milí, pokud chcete, abych vám plnil vaše přáníčka, a já je plním rád, abych vám hrál přáníčka, písničky na přání, musíte mi to dát vědět. Nejlépe, když se vám nechce psát, zavolejte mi na telefonní záznamník, který má číslo 737 200.

zítra v sobotu po 11. hodině ve víkendových srdcovkách opět nashledanou. A nezapomeňte, pokud chcete rozvlnit svoje těla, zítra v sobotu večer v zahradě před Dělňákem v Blansku prasklý bachor rozjede svoji obrovskou show. Mějte se hezky a budu se těšit. This is the story of my baker.

0: Zámecké léto.
1: Také v pátek vám ze Zámeckého léta přeje krásný den Pavel Kudrna. Ano, je tu další vydání našeho prázdninového pořadu. No, ten pátek je trošku zvláštní, protože nejenom, že máme denní soutěž, ale také losujeme z týdenních výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a už za týden budeme znát výherce tří hlavních cen, respektive tři výherce hlavní ceny, jsou totiž stejné. A tou cenou, nebo těmi cenami, je pobyt na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně servírovaná formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování samozřejmě zdarma po dobu pobytu a k tomu jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby, no luxusní cena, takže příští týden. No a když bych vám teď řekl, že dnešní odpověď na soutěžní otázku bude znát každý, tak to nechci říkat, protože by se taky mohlo stát, že bude volat několik tisíc posluchačů a znáte to, když se telefonní linky zahltí. Takže pěkně postupně a pěkně v klídku. Nejprve má slovo František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu. Tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam
4: tak
3: vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně

0: Již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
1: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
0: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzový se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
1: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
0: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
1: A naši malou návštěvu zámku Svijany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
0: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho tří manželek. Ale vidíte jenom čtyři erby, matky a tří manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. A jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Svijany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Na těch webových stránkách jsou pochopitelně reportáže nebo rozhovory, které jste slyšeli u nás, které ještě uslyšíte. No a fotografie, takže určitě se tam podívejte, zámeckéleto.cz. Tak telefonní číslo znáte určitě, 731 800 900, budeme soutěžit. Já už tady pomalinku roztáčím to naše improvizované losovací osudí, ty pingpongové míčky, zatím bez pětky, protože zatím nevím, jak dopadne dnešní soutěž, jestli posluchač či posluchačka bude vědět. Kdo bude tím třetím, se dovíme už za chvíli. A pak dáme řeč, stejně jako Dalibor Janda teď vyzývá.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No a já už vím, s kým dám řeč. Je to, člověk si někdy pamatuje některé věci. Když se ozvala paní Jana z Radvance Maxova, tak podle příjmení říkám, ale někdo už od vás soutěžil. No syn, a říkám, uspěl, tak jak to prozradí paní Jana? Dobrý den, tak uspěl nebo ne?
1: Dobrý den, neuspěl.
0: A on nevěděl nebo se nedostal do vysílání?
1: Nedostal se do vysílání. No,
0: tak vy teď máte velice těžký úkol, ale on mi tuším zvedl telefon, vidíte?
1: No.
0: Protože moment, vy jste bleskově přiskočila. Proč pak nesoutěžil, měl možnost?
1: On je strašně nervózní.
0: Nervózní, já jsem taky nervózní
1: tak
0: vždycky.
1: Netroufnul.
0: Já jsem víc nervózní, jak to dopadne, jestli všechno bude v pořádku, jestli vylosovaná čísla budou platná, to jsou vždycky. Ano, takže pan doktor Talíř, který kdysi dozoroval malé televizní sázení, pamatujete to asi ne, co?
1: To ne.
0: To nepamatujete.
1: To už, ne.
0: To už tedy, to je hrozné, když to řeknu mi pamětnici. Takže, paní Jano, soutěžní otázka. Jednoduchá, taková přímo jako čajíček. S jakým nápojem je úzce spojen zámek ve Svianech? Za A s kávou, za B s vínem, za C s pivem?
1: Tak to je opravdu jednoduchý. Za C s pivem.
0: Až hamba mi bylo položit takovou otázku. Takže je to tak, berte to při pátku tak trošku jako dárek. Ne, to říkám nesmysl. Prosím vás, máte pětku a já ji přidávám do losovacího osudí a za chvilinku se dovíme, jak to dopadne. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, jak to dopadne, tak to roztočíme, ne? Tak a je to roztočeno a je to trojka z Vizovic paní Bronislava Grebeničková. Gratuluju. Tak já si to tady rovnou zakroužkuji, vracím trojku na příští týden. No a příští týden vlastně už naposledy a tam to bude trošku složitější, protože nás čeká vlastně soutěž, pak vylosujeme týdenního výherce a navíc tři výherce těch nádherných cen, těch pobytů na zámku. Takže mějte se hezky, nezapomeňte zámecké, ale to bude i o víkendu v čase výletu. V sobotu zámek Blatná, v neděli pak zámek Lnáře. No a půjdeme do finále, tak se nachystejte. V pondělí se na vás těším v 9:45 a od mikrofonu všem hezký pátek a víkend přeje za celý tým zámeckého léta Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Demolice 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by mohla skončit do konce příštího týdne. Ve Vsetíně začal festival United, největší křesťanská akce pro mladé lidi v Česku. Hovězí maso zlevňuje, chovatelé prodávají dobytek kvůli nedostatku krmiva. Během dneška bude převážně oblačno s deštěm a nejvyšší teploty naměříme kolem 27 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Demolice torza vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by mohla skončit do konce příštího týdne. Velkému demoličnímu bagru s hydraulickými nůžkami zbývá odstranit poslední část stojící stěny. Následovat bude rozebrání a odvoz suti. Pokračuje mluvčí společnosti Krým, která budovu vlastní Marcel Schmidt.
2: Už toho zbývá relativně málo, takže skutečně pokud se nestane něco zásadního, tak během příštího týdne by ta hrubá demolice měla skončit.
0: Suť z demolice potom musí společnost Krým kompletně odklidit do 15. prosince. Vsetín zaplnili tisíce mladých věřících. Ve městě začal křesťanský festival United. Pořadatelé očekávají až 5 000 návštěvníků z celého Česka. Na pódiu vystoupí kapely, jejichž členové jsou věřící nebo mají ke křesťanství blízko. Připravené jsou taky desítky seminářů a workshopů.
3: Do Vsetína přijal na festival už po 6. zpěvák kapely High Vibes Martin Juha. Líbí se mu atmosféra ve městě.
4: Vsetín je právě krásný tím, že celé to město je plný křesťanů a lidí, kteří mají jakoukoliv víru v Boha, a opravdu to město je takový nasáklý takovou krásnou atmosférou. Jde to po ulici, lidi se většinou usmívají. Je to prostě hezký.
3: Kolik lidí letos do Vsetína dorazí, odhaduje ředitelka festivalu Daniela Hurtová.
5: Čekáme mezi 4 a 5 000 účastníky, kteří přijíždí z celé České republiky.
3: Festival potrvá ve Vsetíně do sobotní půlnoci. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Jihomoravští hasiči měli za včerejší večer víc než 70 výjezdů v souvislosti se silnými bouřkami. Nejvíc práce měli na Hodonínsku, kde zasahovali profesionální jednotky více než 50krát. Výstraha před silnými bouřkami platí i dnes od 16 hodin. Hovězí maso začalo zlevňovat. V raním interview Radiožurnálu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovu, říká Pícha.
6: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni to hovězí prodávat.
0: V minulém týdnu na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila taky Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude převažovat velká oblačnost a lokálně očekáváme přeháňky nebo déšť. Později začne od jihozápadu pravděpodobnost deště přibývat. Nejvyšší teploty pak dnes dosáhnou na 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý k večeru jižní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dopravní nehodu si dejte pozor na silnici mezi Halenkovem a Novým Hrozenkovem na Vsetínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná Dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je 21. srpen, významný den českých dějin. Před 58 lety totiž hranice Československa překročily armády států Varšavské smlouvy a ukončili tak Pražské jaro, které chtělo do komunistického režimu vnést lidskou tvář. Smutnou zajímavostí je, že u budovy rozhlasu v Praze během okupace zemřel i mladý Jaroslav Novák z Napajedel na Zlínsku. Bohužel jsou to naše dějiny, ale výhodou této doby je, že si všechny oběti nesvobody můžeme připomínat, třeba i v našem vysílání. A to je, myslím, pozitivní a stejně tak doufám, že pro vás bude pozitivní i poslech následujícího programu. Začneme totiž něčím na zub. Recept na masový bochánek uslyšíte už za pár minut. Dovedou nás k němu Jiří Štědroň nebo Valdemar Matuška. Přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jako obvykle v pátek nás teď čeká představení dalšího soutěžního receptu pochoutkového roku. Ten letos slaví 10. výročí a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi posluchači hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. A my si všechny ty oceněné připomínáme týden co týden. Už je ale nedělají sami autoři. Všech 36 receptů postupně připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to bude jakýsi masový koláč se salátem, tedy přesněji masový bochánek s lehkým bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudleb na jižních Čechách. Třetí nejlepší recept roku 2024. K plotně se postaví kuchař Ivan Vodochodský. A Patrik Rozehnal také zjišťoval, co měl Ivan naposledy k jídlu.
1: Bez vás naposled, čověče. Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
2: Ty v kuchyni máš tady nápis Nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
2: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám? Ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
2: Věřím.
1: No, vidíš. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda jako jo.
3: A začali jsme s dobrotou, kterou kdysi před léty dělala v jižních Čechách Zdeňka Chatová. Masový bochánek je vlastně něco jako haše v pekáčku, v silné vrstvě, takový masový koláč s echt mletým masem všeho druhu, až jeho tam Ivan dal dost. A taky to kořenil a solil.
2: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
3: Jak by se ten recept dal shrnout pár slovy?
1: Nameleš, promícháš, upečeš, zežereš.
3: No, ochutnávali jsme s radostí.
1: Pojďte, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: bude. Já to držím. To si potrošku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
0: A zkuste třeba tuhle pochoutku. Jak velké rozdíly v obou receptech zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept mám na masový bochánek s bramborovým salátem od kuchaře Ivana Vodochodského. Najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní recept s doudlebskými bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: 21. srpen 1968. Okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Po písni Richarda Millera se teď s Českým rozhlasem Zlín můžete vydat do skal. Koho bude lákat i nějaký ten horolezecký výstup, má šanci. Příjemný výlet si ale užije i ten, koho výšky zrovna nelákají a nemá žádné speciální lezecké vybavení. Na podrobnosti se už Arnošta Lukeše vyptá Pavel Vacek.
1: Turistické pozvánky Českého rozhlasu Zlín nás většinou inspirují k výletům po našem kraji, občas se ale vydáme i za jeho hranice. Obzvlášť v létě, kdy dlouhé dny k rozsáhlejším výpravám přímo vybízejí. Mimo náš region se dnes vypravíme i s Arnoštem Lukešem, buďte vítán u mikrofonu.
2: Hezký den vám i posluchačům.
1: A základní dotaz zní, kam přesně to dnes bude?
2: Dnes pozývám na výlet do Oderských vrchů. Ty nepatří k lokalitám nejnavštěvovanějším i z toho důvodu, že tam je vojenský prostor Líbavá. Veřejná doprava je pouze autobusem z hranic, proto doporučuji přijet autem a zaparkovat ho v městečku Počtát. Jižně od Počtátu v hlubokých lesích se ukrývá počtátské skalní město se strmými skalními stěnami vysokými až 30 metrů. Skály lemují tok říčky Veličky. Některé skály mají svá jména. Místními pověstmi jsou obsedeny skřítkovy skály, kamenná vrata nebo čertovo kopito. Skálním městem vede naučná stezka dlouhá 12 kilometrů. Na ní je 8 zastavení s infopanely o geologii, historii a místních zajímavostech.
1: Všechno, co jste zatím prozradil, zní naprosto úžasně. Skály, ke kterým se vztahují pověsti, i prostor na zjišťování zajímavostí přímo v terénu. Kudy přesně vede naučná stezka?
2: Okruh začíná a končí v Počtátu. Vede přes osadu Mihalov a kolem bývalého hostince u Tlustého Jana. Na soutoku Kouteckého potoka a Veličky na skalním ostrohu je zřícenina hradu Puchard. Ve středověku byl významnou pevností. Dnes po něm mnoho nezbylo. Skalní město je rozděleno na horní skály a dolní skály. Oblíbili si ho horolezci, kteří tu mají cesty různých obtížností. Naučná stezka je přístupná od jara do podzimu. Je obtížná a je hodná pro zdatnější turisty. Město Počtát je poprvé zmíněno v roce 1322. Bylo kolonizováno německým obyvatelstvem. Dnes zde žije asi 1200 osob. Město doplácí na svou odlehlost umocněnou sousedstvím s vojenským prostorem Líbava. K paměti hodnostné v Počtátu patří farní kostel svatého Bartoloměje z roku 1408, původně gotický, upravován postupně renesančně, barokně a pseudoslohově. Zajímavé je, že nemá hodiny. Hřbitovní kostel na Nebevzetí Panny Marie z roku 1658 je další zajímavostí. V interiéru jsou fresky z roku 1749 nedávno zrestaurované. Počtátský zámek jižně od náměstí je poprvé připomínán jako tvrz v roce 1377. Na počátku 17. století byla přestavěna na čtyřkřídlý renesanční zámek. Při poslední přestavbě po požáru v roce 1815 byla snesena zámecká věž a fasády změněny klasicistně. Dnes tu sídlí městský úřad a muzeum Počtátska. Hodinová věž uprostřed náměstí, postavená kolem roku 1700, je posledním zbytkem pivovaru zbořeného po roce 1830.
1: Nejen naučná stezka Podštátské skalní město, ale i spousta dalších zajímavostí nás čeká na výletě, pro který, věřím i vás, nadchl Arnošt Lukeš. Těšíme se nejen na tuto výpravu, ale i na další turistickou inspiraci, se kterou přijdete do vysílání Českého rozhlasu Zlín příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín.

Žně v kraji skončily. Úroda byla sice menší než v předchozích letech, ale vynechat dožínky nejde. Zemědělci z celého kraje se letos sjedou k oslavě do Kroměříže. Více uslyšíte po písničce kapely Black Milk.

0: Konec žní je pro zemědělce důvodem k oslavě. A právě dožínky připomínají, že zatím, co máme každý den na stole, stojí celoroční práce lidí na polích a v hospodářstvích. O víkendu se proto do Kroměříže sjedou zemědělci ze všech částí Zlínského kraje na tradiční krajské dožínky. A více nám teď poví ředitel Domu kultury Kroměříž Pavel Sedláček. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Program začíná zítra dopoledne dožínkovým průvodem z Komenského náměstí přes Velké náměstí do Podzámecké zahrady. Co návštěvníky čeká tam?
1: Tak já ještě zmíním, že ten dožínkový průvod to je především nádherná podívaná, plná barev, tradic a muziky. A letos bude početnější než loni. A mělo by se tam objevit asi 420 krojovaných účastníků zastupujících nejenom Hanou, ale Slovácko, Valašsko a Luhačovické zálesí. Ten průvod vyrazí v 9 hodin a 30 minut a po celé trase vedoucí na Velkém náměstí do Podzámecké zahrady ho tradičně sledují davy lidí. No a to slavnostní předání dožínkového věnce hospodáři a jeho požehnání začíná v 10.30 a to už právě v Podzámecké zahradě. Pak následuje bohatý program, například ukázka tradičního výmlatu obilí cepy. A od 12:30 se začnou na pódiu střídat folklorní soubory, v 17.30 vystoupí dechová hudba Nivničanka a večer zakončí v 7:30 koncert Tomáše Kočka a jeho orchestru.
0: Mysleli jste i na rodiny s dětmi. Co všechno pro ně bude v Podzámecké zahradě připraveno a budou se do některých aktivit moci zapojit i dospělí?
1: Samozřejmě. Já ještě doplním, že bohatší oproti loňsku i tradiční jarmán, který nabídne od 10 do 19 hodin asi 100 stánků. A hitem a novinkou pro děti, ale i dospělé, bude tanec s kozami. Všichni jsme na to hodně zvědaví. Jedno ze tří zvířat dokonce zvítězilo v soutěži Miss Koza v roce 2013. Ty kozy jsou oděné takových speciálních úborů a předvedou se svojí cvičitelkou samozřejmě, co se naučili, různé povely, tanec, pohybové věci, ale děti se také zábavnou interaktivní formou seznámí s tím, jak kozy žijí, čím se živí, probereme zajímavé vlastnosti kozy a předvedeme ukázku dojení. To začíná ve 14 hodin 30 minut, vím, že hodně lidí se na to těší, ten program trvá asi 45 minut. Na děti ale myslíme celý den, uvidí divadelní pohádku Bobři od Bobří řeky, pohrají si v zrništi, ve slámovém bludišti, absolvují zemědělskou stezku, povozí se na kolotoči a nebo se svezou s rodiči kočáru.
0: To zní krásně, ale taky vím, že další doprovodný program chystáte i na Velkém náměstí. Jaký bude?
1: Na náměstí jsme umístili atraktivní výstavu zemědělské techniky a také nám tam vystoupí kapela Muziga, její koncert začíná v 15 hodin. No a na Velkém náměstí sídlí i muzeum Kroměříska, které zítra nabídne zájemcům snížené vstupné.
0: Dožínky zakončíte v neděli mší svatou v kroměřížském kostele svatého Mořice. To, co jste všechno vyjmenoval, veškerá náplň toho víkendu, je toho hodně, kde lidé tedy mohou najít kompletní program, aby byli ve správný čas na správném místě?
1: Plakáty s programem samozřejmě visí po všech možných reklamních plochách v Kroměříži, ale i dalších městech a vesnicích a budou i na několika místech v Podzámecké zahradě na Velkém náměstí, no ale v době internetu je samozřejmě nejlepší se podívat na naše internetové stránky, tedy Domu kultury v Kroměříži.
0: Ještě připomeňte, kdy a kde dožínky Zlínského kraje začínají.
1: Tak, průvod zítra vychází v 9 hodin a 30 minut z Komenského náměstí v Kroměříži a přes Vodní ulici a Velké náměstí se dostane do Podzámecké zahrady, tam se začne v 10:30 a končíme až okolo 9 hodiny večerní.
0: Tolik od Pavla Sedláčka, ředitele Domu kultury Kroměříž, který víkendové dožínky Zlínského kraje ve městě pořádá. Díky za pozvání a naslyšenou příště.
1: Hezký den všem.
0: Další tipy, co podniknout o víkendu, pro vás také pravidelně chystáme i na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

historické vozy, zařízení na odbavování vlaků z dob Rakouska-Uherska i zásobníky na kartonové cvakací jízdenky. To vše najdete v Železničním muzeu na Kroměřížském vlakovém nádraží. O exponáty malé i velké se tu stará spolek Kroměřížská dráha. Za železničními nadšenci se s námi můžete vydat v další reportáži.

0: Stále je s vámi Český rozhlas Zlín. Je léto, možná více sedíme s přáteli a blízkými venku a můžeme u toho popíjet i trochu vína. Jeho nedopité zbytky nemusíme hned vylévat, mají totiž překvapivě mnoho využití. Poslechněte si.
1: Babské rady.
2: Pokud jste při oslavě nestihli dopít šumivé víno a už mu dochází bublinky, oživte ho pomocí rozinky. Nesmí být tedy už úplně vyčpělé. Těsně před podáváním do vína přidejte 2 rozinky a víno bude zase připravené v podobné kondici jako při otevření. Máte-li ale zbytek jakéhokoliv vína, které už dopít nehodláte, rozdělte ho do tvořítek na led a dejte zamrazit. Až bude potřeba, snadno ho můžete použít třeba do omáčky nebo pod maso. Víno je díky svým antioxidačním vlastnostem a přírodním kvasinkám, které obsahuje, skutečným požehnáním pro rostliny a květiny. Pokud vám doma zbyla čtvrtka láhve vína, doplňte ji čerstvou vodou a použijte ji pak k zalévání. Stejně jako ocet je starší, už nepitelné víno vynikajícím odmašťovadlem povrchů. Lze ji použít k čištění skla, lednice nebo všech kuchyňských povrchů. A pozor, umí také neutralizovat pachy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Babské rady před písní Věry Špinarové poradily, jak zužitkovat nedopité víno. A na využívání odpadu naváže i téma dnešní dopolední poradny. Správné třídění odpadů. To nikdy nemusí být tak jednoduché, jak se zdá. Jeho pravidla ve vysílání Českého rozhlasu Zlín poradí vedoucí odboru životního prostředí Zlínského krajského úřadu Jana Káčerová. Začneme hned po zprávách v 11 hodin. Zůstaňte s námi.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Část Nezdenic na Uherskobrodsku zůstává po včerejší bouřce bez dodávek elektřiny. Ve Vizovicích začíná trnkobraní. Policisté na třídenní festival posilují hlídky. Politici si dnes připomínají 58 let od okupace Československa. Během dneška bude převážně oblačno s deštěm a nejvyšší teploty naměříme kolem 27 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Část Nezdenic na Uherskobrodsku zůstává po včerejší bouřce stále bez proudu. K výpadku došlo asi o 17:30 večer. Bez dodávek elektřiny je zhruba 50 domů, včetně domova pro seniory nebo pošty, která zůstala zavřená. Podrobnosti přidává nezávislá starostka obce Libuše Bídová.
2: Tady je problém pořád v jednom úseku kolem Kladenky, kde majitel toho pozemku není schopný si vykácet ty jasany velké a furt to tam padá. A situace je taková, že oni asi mě říkají, tam vyvalený jasan vypadá zdravý, ale má plítké kořeny. Takže jde o to, aby to někdo se tady už tomu postavil a vyčistili to kolem toho toku, jak je to vysoké napětí, ty stromy.
0: Podle starostky nejde elektřina ani v sousedních Záhorovicích. K obnovení dodávek by mělo dojít kolem poledne. Ve Vizovicích začíná třídenní festival trnkobraní. Akci každoročně navštěvuje tisíce lidí. Policisté budou v pohotovosti v posílených počtech od pátečního rána až do nedělního večera. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková Českému rozhlasu řekla, že v akci budou i kriminalisté, jízdní policie a psovodi.
3: Zvýšený dohled budou věnovat silničnímu provozu, kontrolám ve stanovém městečku i kontrolám alkoholu a drogám za volantem. Na obvodním oddělení budou moct řidiči před jízdou bezplatně absolvovat dechovou zkoušku.
0: Premiér Andrej Babiš z ANO považuje za důležité vzpomínat na lidi, kteří během okupace bojovali za svobodu. Napsal to na síti X v souvislosti s dnešním výročím vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO pak na síti X připomněla Františka Krígla, který jako jediný z československých představitelů odmítl v Moskvě podepsat moskevský protokol. Předseda opozičního stanu Vít Rakušan pak výročí spojil s válkou na Ukrajině. Podle něj je ruská okupace pro Česko historií, pro Ukrajince ale bolestnou přítomností. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl. Obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun. V meziročním srovnání asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku. Bylo to asi 1900 korun. Úspěšný půlrok pro české e-shopy potvrzuje taky Asociace pro elektronickou komerci, říká její ředitel Jan Vetyška.
4: První pololetí letošního roku bylo v celém malobchodě úspěšné, to znamená tempo růstu mezi 4 až 5% se týkaly offlineových obchodů s tím, že e-shopy již tradičně často rostou rychleji. Všechny ty prognózy, které byly, že by měl být růstový rok, se vlastně naplňují a zatím se e-shopům daří.
0: Prvním pololetí nejvíce rostly nákupy v segmentu sportovního vybavení a elektroniky.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude dnes převážně velká oblačnost a lokálně očekáváme přehánky nebo déšť. Později začne od jihozápadu pravděpodobnost deště přibývat. Dnešní teploty v maximech dosáhnou na 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý k večeru jižní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Odstavené nákladní auto může zdržet dopravu na silnici 50 v úseku mezi Suchou Lozí a Bystřicí pod Lopeníkem na Uhersko-Hradišťsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pokračuje dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: třídění odpadu má svá pravidla. Ta se ale mohou v jednotlivých obcích lišit. Jak poznat, kam konkrétní odpad patří, co dělat s obaly, které nelze jednoznačně zařadit a jak zjistit pravidla platná právě v naší obci? Nejen to budou mé otázky na vedoucího odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Janu Káčerovou, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
6: Dobrý den vám i posluchačům.
5: Pokud máte vlastní otázky, neváhejte se na nás obrátit. Ptejte se na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 221 555 210. Poradna začne už po písničce. V 11 hodin a 5 minut je za mikrofonem Českého rozhlasu Zlín stále Kristýna Fuchsová. A vy také zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a jeho páteční poradnu. Hostem je Jana Káčerová, vedoucí odboru životního prostředí Zlínského krajského úřadu. Dnešním tématem bude třídění odpadu. Na vlastní otázky se ptejte i vy, a to na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. A my začneme úplně od začátku. Paní Káčerová, jaké základní druhy odpadu bychom měli doma třídit?
1: Tak v současné době podle legislativních požadavků mají vlastně obce, které jsou nositelem tady této povinnosti, třídit papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad a nově vlastně oleje, jedlé oleje rostlinné a textil. To znamená, že to jsou úplně ty základní komodity, které by měly třídit i občané, aspoň do nějaké míry. Každá obec má svůj vlastní systém, který si nastavuje podle potřeb, podle toho, jak je rozmístěná v terénu, jaké jsou tam zvyklosti a v podstatě její odpovědností, aby zajistila co největší míru do třídění odpadu. Pokud bychom šli do nějaké statistiky, tak Zlínský kraj je poměrně úspěšný a občané Zlínského kraje v roce 2025, kde statistiky už máme hotové, vytřídili 113 kg odpadu na jednoho obyvatele. Takže ta míra třídění je tady poměrně slušná a od Ekokomu víme, že nám třídí více než 75% obyvatel.
0: Existuje něco jako nadstandard domácího třídění odpadu? Ten seznam, co jste teď vyjmenovala, je z mého pohledu poměrně dlouhý. Mají lidé dělat ještě něco víc?
1: Ten seznam je poměrně široký, ale v podstatě dnešní systémy umožňují občanům odkládat téměř vše, co vyprodukují. To znamená, pokud pomineme ty běžné složky papír, plasty, sklo a kovy, které asi občané třídí zcela běžně, tak potom ten biologicky rozložitelný odpad ne vždy mají obce zavedený přímo systém, kdy mají rozestavěné nádoby. Tam v podstatě toto je možné považovat do určité míry za jakýsi nadstandard, zrovna tak i ty oleje nejsou úplně zvykem, ale nicméně je to velkým přínosem. V případě textilu záleží na tom, zda textil je ještě použitelný pro další účely, to znamená charitu a podobně, takže tam se občan rozhoduje. No ale samozřejmě ta možnost odložit i zpětně odebírané výrobky, jako je elektro, to si myslím, že to je taková věc, kterou zase občané už dnes kvitují, že tu možnost mají na mnoha, mnoha místech. Takže vlastně umožňujeme odložit na místa, která jsou k tomu určená, téměř všechno, ale zároveň také legislativně určujeme povinnost občanů třídit úplně všechno. A v podstatě pouze nevyužitelné zbytky by nám měly končit v černé popelnici.
0: Takže ten pytlík z černé popelnice by vlastně měl být docela malý.
1: Velmi malý.
0: To nevím, jestli je úplně v praxi pravda, ale říkáte, že občané Zlínského kraje jsou poctiví, tak to slyšíme samozřejmě rádi. Člověk, který odpad vytřídí doma do různých nádob, musí jej přenést do větších nádob, které následně vyveze svozová firma. Jaké barvy kontejnerů můžeme najít a co do nich patří?
1: Tak běžně se určitě setkáte s kontejnery modrými na papír, žlutými na plasty, zelenými na sklo, ať už na směsné sklo nebo na sklo barevné, podle toho, jak vlastně obec dokáže nebo svozová firma dokáže ten odpad následně naobchodovat a zpracovat. Po případě bílé kontejnery na čiré sklo, objevují se nám i šedé kontejnery na kovy, no a potom, ale to je minoritní záležitost, oranžové kontejnery na nápojové kartony a daleko častěji se nám stále objevují hnědé kontejnery nebo popelnice na biologicky rozložitelný odpad.
0: Já občas vídám i nějaké kontejnery právě třeba na elektroodpad.
1: Jsou to ty velké červené nádoby, které vlastně můžete potkat většinou po městech, protože tam to dává smysl a tam skutečně patří elektroodpad, který běžně produkujete v domácnosti té velikosti, která se vleze do té kolébky, ale chce to, aby tam šel i elektroodpad, který není možné rozbít. To znamená, nepatří nám tam monitory a podobně věci, ale nicméně elektroodpad je obrovským zdrojem surovin, protože obsahuje drahé kovy, barevné kovy a je potřeba skutečně s tím nakládat s péčí řádného hospodáře.
0: Když se teď zamyslím nad některými obaly, které se vyskytují například u mě v domácnosti, tak některé mají vytištěné speciální znaky, které udávají, do kterého odpadu patří. To je v takovém tom trojuhelníčku, šipečkovém trojuhelníčku. To ale není povinné, aby to výrobci udávali.
1: Toto zatím není povinné a za nás je to trošičku i matoucí, protože občan v podstatě, aby studoval obal a tím už bychom ho příliš obtěžovali. A my jsme rádi, že občané v podstatě vezmou plast, je to plast, a odnesou ho do žlutého kontejneru. To znamená, že spíše se orientovat podle toho druhu materiálu a eventuálně u některých materiálů spíše sledovat druh nebo míru znečištění, protože například masný papír, který opravdu, když se to nedá nějakým způsobem oddělit, nepatří do kontejneru na tříděný odpad.
0: Jak poznat, jaký odpad patří do které popelnice? O tom budeme pokračovat po písničce s Janou Káčerovou z odboru životního prostředí Zlínského krajského úřadu. Pokud máte vlastní dotazy k třídění odpadu nebo k systému ve vaší obci, ptejte se na e-mailové adrese studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je vedoucí odboru životního prostředí Zlínského krajského úřadu Jana Káčerová. Tématem je správné třídění odpadu. A máme tady pár volajících do našeho vysílání. Dobrý den, jaký máte dotaz?
1: Dobrý den, tady je Hana ze Zlína. Já bych se poprosila zeptat, kam s polystyrenem, s bublinkovou fólií a ze smršťovací fólií?
0: Paní Káčerová, slyšela jste, kam polystyren, bublinková fólie,
1: smršťovací.
2: Všechny tady tyto odpady bych umístila do žlutého kontejneru na plast. To, co je obsahem žlutého kontejneru, prochází přes dotřiďovací linku, kde si skutečně ta svozová firma nebo ten zpracovatel vytřídí ty jednotlivé složky podle potřeby.
1: Aha, takže všechno do žlutého.
2: Ano, toto všechno by mohlo patřit.
1: Děkuji pěkně, díky, hezký den, nashledanou.
0: Nashledanou. Máme tady dokonce hned dalšího volajícího. Dobrý den, jaký máte dotaz?
3: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, jestli kam dávat spálené žárovky, jestli normálně, jak je konterné na sklo, nebo jak je nádoba na baterie. Třeba z rádia nebo tak.
2: Záleží na tom, o jaké žárovky jde. Pokud byste měla výbojky, já nevím, zářivky a podobné věci, tak to je potřeba dávat zvlášť a opravdu to předávat jako v režimu zpětného odběru. Obyčejnou žárovku bychom asi umístili v tento okamžik buď do kontejneru na sklo, kde by bylo možné vlastně vytřídit ty zbytky, anebo do směsného.
0: Já se omlouvám, paní, na telefonu, jestli by si mohla trošku stlumit rádio v pozadí, abychom měli dobrý zvuk i tady a opravdu rada mohla být i pro všechny naše posluchače. Tak, můžete, paní Káčerová.
2: A ještě bych doporučila jednu věc. Velice pěkně zpracované, co kam patří, má na svých webových stránkách společnost Ecocom, která vede speciální stránky, které se jmenují jak třídit.cz, kde je poměrně přesně popsané, najdete tam jednotlivé druhy materiálu nebo výrobku a tam je uvedeno, kam v podstatě v tento okamžik s nimi.
0: Já vám děkuji za vaše odpovědi. Ještě zopakuji do vysílání jednou naše telefonní číslo, které je 221 555 210. Kdo má otázky, může nám klidně zavolat. Paní Káčerová ráda odpoví. Nebo je můžete napsat na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Teď žádného volajícího nemáme, tak budeme pokračovat v našem rozhovoru dál. Jaké jsou podle zkušeností svozových a dotřiďovacích firem nejčastější chyby, které lidé při třídění odpadu dělají?
2: Tak je to spíše to, že lidé umisťují do kontejneru na tříděný odpad to, co tam vůbec nepatří. To znamená, občas se nám tam objeví i věci typu stavební odpad, objeví se tam popel, objeví se tam prostě věci, které vůbec nějakým způsobem nekorespondují s tím materiálem, pro který ten kontejner je určen, dokonce uhynulá zvířata jsme tam našli a podobně. Nebo obsah těch, máte třeba papírovou krabici a když jsme dělali rozbory třídění, tak v podstatě jsme tam objevili krabici s vánočním cukrovím. Takže tady tohle to opravdu do toho nepatří a to svozovým firmám komplikuje život. Dále jim komplikují život takzvané černé skládky nebo respektive odložený odpad u popelnic. Mm-hmm. U kontejneru a u popelnice objevují odpady a komplikují život popelářům, jednak tam nepatří, je to velmi drahé, tyto úklidy. A druhák je to o tom, že vlastně popeláři mnohdy musí tady tohleto odklidit, aby vůbec nádobu byli schopni vyklopit.
0: Pojďme se teď trochu pověnovat plastům, kterých je široká škála. Některé se dají zrecyklovat, jiné naopak nedají. Patří ale všechny do jednoho koše?
2: V tento okamžik máme jednu nádobu a to je žlutá nádoba na plasty. Obalové plasty určitě, to znamená folie, kelímky, krabičky a podobně. Samozřejmě pedláhve, kterých je obrovský podíl, tak ty samozřejmě, ale potom samozřejmě máme určitou škálu i velkých plastů, jako jsou židle, jako jsou, já nevím, když si vezmete boby třeba, jo, dětské a podobné věci. A tyto bychom teda měli odnést samozřejmě na sběrný dvůr a ty do toho žlutého kontejneru opravdu dávat nebudeme.
0: Ty se tam ani nevejdou možná. Zmiňovala jste kelímky nebo pedlahve. Mají se před vyhozením umývat?
2: Naprosto ne, je to zbytečné. Pouze je třeba zajistit, aby byly vyprázdněné. To znamená, aby tam nebyla ani kapalina a abyste ani nevyhazovali jogurt v tom plastovém kelímku. Mm-hmm. To prostě žádoucí není, ale nicméně jako to umývání by bylo zbytečné plýtvání vodou.
0: Mm-hmm. Kdy je obal ještě možné vytřídit a kdy už je natolik znehodnocený, například znečištěný, že patří do směsného odpadu?
2: Určitě, myslím si, že většinu například plastových odpadů jsme schopni vytřídit bez nějakého problému. Pokud tam nepřevažuje například nalepené různé etikety nebo věci, které opravdu nejsou od toho obalu oddělitelné, tak potom bychom ho umístili do směsného odpadu, a nebo teda skutečně o tom už jsme mluvili, ty zamaštěné papíry, kdy opravdu ten odpad nebo ten respektive ten materiál není zpracovatelný.
0: Radí vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Jana Káčerová. Vlastní otázky na ní pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
4: Rádi byste doma měli akvárium, ale nevíte jak na to? Tak 24. srpna poslouchejte naši chovatelskou poradnu. Akvarista Tomáš Grochal z Kroměříže poradí s výběrem správného vybavení i rybiček. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín,

0: Třídění odpadu ve Zlínském kraji, to je téma dnešní poradny Českého rozhlasu Zlín. Dnes s Janou Káčerovou z odboru životního prostředí Zlínského krajského úřadu. A na linkách máme další volající. Dobrý den, jaký máte dotaz? A zrovna se nám
1: dobrý
0: paní...
1: Dobrý den, tady je Marie od Hradiště.
0: Ano.
1: Prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat, když jsou ty pera od inzulínu, jestli se to může dávat do plastu? Jehle tam nedávám, ale normálně vyprázdněné péra jako od inzulínu, když si píchá manžel, jako má cukrovku vysokou, takže ty plasty dám vždycky do takové bakelitové krabičky a pak to dám ještě do sáčku, zvážu to a dám to do toho plastu. Jestli to tak může být, nebo kde to dávat? Paní doktorka řekla, že do plastu normálně, tak nevím.
2: No, já bych tady tento odpad do plastu úplně neumisťovala. Za mě je to lepší odnést to na sběrný dvůr, kde opravdu to odloží.
1: Ale když jsme nechodící.
2: Když jste nechodící, tak v tom případě asi vám nezbývá nic jiného, než to opravdu umístit do plastu a tam se to vytřídí, jo, protože tady, pokud paní doktorka zpátky si to pero nevezme, jo, což dneska...
1: Ne, říkala mě, že to máme normálně dát do odpadu
2: ano.
1: Na plasty.
2: A zeptám jako. Se, jehli si od vás...
1: Teď mi to napadlo, říkám, zeptám se vás, jestli to jako... Ano. Protože vždycky až za delší dobu to dávám, třeba z jednou za čtvrt roku, jako nedávám to
2: ano.
1: Pořád.
2: Ano, jehli si od vás bere paní... Mít,
1: až naskládám toho, co já vím, třeba z 50. per, tak ano. To tak udělám do toho nějaké bakelitové krabičky, to dám igelitové a ještě do sáčku zavážu, aby se to, když to vysypu, ten pytel, aby se jim to nekulalo kde kary, tak to...
2: Toto je problém, opravdu by to mělo spíš končit na tom sběrném dvoře, ale...
1: Prosím vás, ještě jeden dotaz mám, ještě sbírám od léku ty stříbřenky od jogurtu, prostě co je všecko stříbrné nebo prostě alobalové a tak aj od čipsu a tak to dávám také do pytlíka a až toho mám veliký, tak to zvážu a také to dám do toho plastu.
2: Ano.
1: To může být do toho, nebo...
2: Toto dejte do plastu, to se potom následně dotřídí.
0: Dobře, tak jo, děkujeme moc za váš dotaz.
1: Kam to říkala ta paní?
2: Do plastu. Tak jak to děláte?
1: Ano, můžu to dávat do plastu, to stříbro. Dobře, děkuju vám moc krát. Naschledanou.
0: Tak věříme, že i pro naše posluchače byly tyto dotazy užitečné. My jsme v průběhu písničky měli ještě dotaz od paní, která se ptala, proč musí platit, nebo jak je možné, že platí dvakrát poplatek za svoz odpadu, když vlastní zahradu a z té zahrady prakticky si ty odpadky vozí domů a dává je do koše ve své domácnosti. Jak to tedy je s těmito pravidly?
2: Jakým způsobem je vybíraný poplatek, v podstatě si také určuje vždycky obec, kde ten občan bydlí nebo kde má tu nemovitost. Jde o to, že většina obcí ve Zlínském kraji má nastavené poplatky tak, že poplatky platíme za občana, který má trvalý pobyt na území té dané obce, tak za každého občana zvlášť. A potom vlastně, pokud člověk má chatu, nebo nějakou nemovitost, kde nikdo nebydlí, tak tam je odváděn poplatek, jako by tam bydlel jeden člověk alespoň. Pokud má paní nemovitost na území stejné obce, tak někdy některé obce v podstatě poplatek za tuto nemovitost promíjí, protože chápou, že občan je buď doma, anebo na té chatě. Takže produkuje odpad vlastně v jeden okamžik v rámci té obce na jednom z těchto dvou míst. Ale tento systém opravdu výběru poplatku a i jakým způsobem občané platí, si určuje vždycky každá obec sama.
0: Některé obce provozují vlastní sběrné dvory. Ty už jsme zmiňovali v našem vysílání. Jak tyto sběrné dvory fungují?
2: Sběrných dvorů nám naštěstí díky i dotacím z operačního programu životního prostředí ve Zlínském kraji významně přibylo. Obce, pokud provozují sběrný dvůr, mají možnost vlastně tam odkládat a zhromažďovat ve větším množství i odpady, které se do drobných menších nádob neodkládají. To znamená objemné odpady. Některé obce za občany v podstatě řeší a umožňují jim odkládat i stavební odpady. Jsou tam kontejnery na sběr elektroodpadů. a podobné, mívají tam i velký kontejner na bioodpad, takže pokud i nezbírají bioodpad jednotlivě v domácnostech, umožňují to občanům na sběrném dvoře. Na sběrný dvůr občan vlastně přinese odpad, pokud je možnost a je to sběrný dvůr, který je vybavený váhou, tak tento odpad se zváží, aby obec věděla, kolik těch odpadů tam má. Odpady se zhromažďují utříděné zase v kontejnerech, velké plasty, velké sklo a podobně. A potom následně teda obec přivolá svozovou firmu, která ten odpad odveze na místo, kam to patří. Současně celá řada obcí dneska už šetří tím způsobem, že vlastně ty objemné odpady, to znamená gauče, koberce, velké plastové kusy a tak dál, tak dotřiďuje a předává potom podle druhu té jednotlivé komodity už vytříděné odpady, které potom jdou následně k recyklaci. Týká se to například dřeva anebo kovů. A tím v podstatě šetří prostředky, protože pokud nedojde k dotřídění objemného odpadu, tak ve Zlínském kraji jedinou možností, kam dát objemný odpad, je skládka. A za tu samozřejmě platí a poplatky za skládkování se v čase významně zvyšují.
0: Dnes na dotazy odpovídá Jana Káčerová, vedoucí odboru životního prostředí Zlínského krajského úřadu. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny, proto pište své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
3: Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Jsme zpět s páteční poradnou. Dnes mluvíme o třídění odpadu. Hostem je Jana Káčerová z odboru životního prostředí Zlínského krajského úřadu. Své dotazy pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Co se děje s vytříděným odpadem po jeho svozu?
1: Po jeho svozu odjede na místo k tomu určené, což jsou větší sběrné dvory nebo popřípadě dotřiďovací linka, na které vlastně probíhá následné zpracování. V některých případech vlastně dochází k tomu, že se sveze větší množství tohoto odpadu, přeloží se na větší dopravní prostředek a odjíždí například ze Zlína v tuto chvíli na automatickou dotřiďovací linku ve společnosti Seco Brno, která dokáže velice pěkně vytřídit plast až úplně na jednotlivé plasty druhy.
0: Co potom znamená špatně vytříděný kontejner pro lidi, kteří odpad následně dotřiďují?
1: No, pokud se jedná o dotřiďovací linku takovou, jako například máme v Uherském Brodě nebo na Vsetíně, kde skutečně tím třídícím mechanismem jsou lidé, je pro ně velice nepříjemné, pokud se tam setkávají s věcmi, o kterých jsme mluvili, to znamená to, že se potkáte někde s potravinama, které jsou zkažené, nebo se potkáte s uhynulým zvířetem poté, co se vysype ten kontejner v dotřiďovací lince, nahrnou se odpady na pás a ten pás projíždí právě mezi těmi lidmi a ti lidé třídí odpady podle druhu. Je to pro ně velice nepříjemné, to znamená, je potřeba alespoň trošičku dbát na tu čistotu.
0: A jakou roli má v systému třídění odpadu Zlínský kraj?
1: Zlínský kraj není vlastně původcem odpadu, není vlastníkem odpadu, nicméně Zlínský kraj jakýmsi způsobem garantuje to, že tady bude odpadové hospodářství, systém odpadové hospodářství fungovat. To znamená, my fungujeme v jakési roli mediátora, snažíme se o osvětu v této oblasti, jsme povolujícím orgánem. To znamená, že ty sběrné dvory, které provozují obce nebo popřípadě sběrny, které provozují soukromé subjekty a další zařízení, Zlínský kraj povoluje, dává nějaké podmínky, za jakých je možné to provozovat a samozřejmě sleduje, jakým způsobem odpadové hospodářství v našem kraji funguje a kam se posouvá. Můžeme říct, že za 20 let, co v podstatě ve Zlínském kraji nějakým způsobem se v rámci odpadového hospodářství pohybují, tak ten posun je skutečně obrovský a ať si říká, kdo chce, co chce, posunuli jsme se hodně daleko.
0: To je příjemné slyšet. Máme tady dalšího volajícího. Dobrý den, jaký máte dotaz?
2: Dobrý den, tady Antoš Snopek. Prosím vás, v jednom z předešlých vstupů bylo sděleno, že paní doktorkou nebo inženýrkou, že jaksi není dobré, když se odpad dává někde vedle popelnic do pytlů, jednak, že to pro popeláře je nesnadné a druhák, že to jezdí to životní prostředí. Já z starší generace nevím, co to je druhák. Co to je druhák? To je nějaký odpad nebo to je nějaký školák, základně 9leté školy druhák, odložený u popelnice. Nevím, co to je to druhák.
1: Omlouvám se za češtinskou chybu, mělo tam být za druhé.
0: Máte nějaký dotaz k třídění odpadu?
2: Ne, já jsem akorát nevěděl.
0: Dobře, víte, tak jo, děkujeme, jsme rádi, že jsme si to ujasnili. A v našich předchozích vstupech taky padalo slovo Ekokom, společnost Ekokom. Co to je za společnost? Jakou roli hraje v systému třídění odpadu?
1: Autorizovaná obalová společnost Ekokom, tak se to vlastně jmenuje, tak má z hlediska tříděných odpadů komunálních naprosto zásadní roli. Ona právě sdružuje tu akciová společnost a ona sdružuje právě ty obalové společnosti, které odvádí poplatky do celého toho systému třídění. Tato společnost vlastně se stará o to, aby podle zákona vlastně bylo vytříděno maximální množství obalových odpadů. To znamená, je to společnost, která se stará právě o to, aby byl dostatek kontejnerů na třídění odpadu. Obcím ty kontejnery v minulosti byly i ve obrovském množství poskytovány, dneska ta síť je velice hustá. Sleduje míru třídění a samozřejmě přispívá obcím, dotřiďovacím linkám i zpracovatelům právě z těch peněz, které jsou vybírané za ty obalové odpady na následné nakládání a zpracování, tak abychom skutečně dokázali zrecyklovat maximum to, co v daný okamžik je technicky možné.
0: Říká Jana Káčerová, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu ve Zlíně.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: bydlí, kde v případě některých sběrných dvorů my tady tenhle ten druh odpadu povolujeme, anebo odnést přímo do zdravotnického zařízení, nejlépe lékaři, který vám předepisuje tady tuto léčbu. My víme, že lékaři tady tohoto trošku nám odmítají, nicméně je to jejich povinnost daná přímo zákonem. To znamená, tak, aby nedošlo k nějakému zranění nebo k nějaké možné nákaze, přenosu, nějaké infekce tady tímto způsobem, je potřeba podle toho s tímto druhem odpadu i zacházet a manipulovat.
1: Díky za vaše odpovědi i za váš čas. Ať se vám daří. Nashledanou.
0: Já děkuji vám a zároveň děkuji všem občanům Zlínského kraje, kteří třídí odpady. Nashledanou.
1: Podle naší telefonní linky dnes jsme naznali, že lidé opravdu třídí odpad a všechny to zajímá. Takže pokud by si zájemci chtěli záznam celé poradny poslechnout znovu, najdete jej později na stránkách zlin.rozhlas.cz v audioarchivu.
2: I tuto sobotu usedne na pohovku Jožky Kubálníka oblíbená osobnost. Jmenuje se Bára Hrzánová a kromě toho, že vlastní Dálii, má snad i nejnakažlivější smích. Přesvědčte se o tom v sobotu od 17. hodiny a v neděli se od 11. těšte na herce Tomáše Šulaje, který vám povypráví neuvěřitelné historky z divadelního zákulisí. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubálník.

Čas utekl jako voda a dopoledne se blíží ke konci. Dnes jste ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mohli slyšet poradnu o tom, jak správně třídit odpad. Další rady, tentokrát chovatelské, si můžete naladit zase po víkendu. Anna Randárová si pozvala akvaristu Tomáše Grochala z Kroměříže. Tématem budou první kroky začínajících chovatelů rybiček. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Mějte příjemný pátek a celý víkend. Od mikrofonu se loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Po nočních bouřkách zůstává ve Zlínském kraji bez elektřiny přes 1000 odběrných míst, nejvíc na Slušovicku a v Nezdenicích na Uhersko-Hradišťsku. Silnice 1/50 z Uherského Hradiště na Brno bude po opravách vozovky u Zlechova plně průjezdná nejpozději v sobotu ráno. Návštěvnost snímku Jiřího Mádla Vlny překonala k 21. srpnu 1 000 000 diváků. Odpoledne bude oblačno, k večeru můžou přibývat srážky, teploty do 27 stupňů. Hezké poledne se zprávami Českého rozhlasu Zlín přeje David Jabůrek. Energetici ve Zlínském kraji dál odstraňují poruchy, které způsobily bouřky během včerejšího večera a noci. Elektrické vedení poškodily popadané stromy a větve. Montéři jsou dál v terénu a většinu zbývajících poruch chtějí odstranit během dneška. Kde je situace nejhorší, popisuje mluvčí distribuční společnosti EGD Roman Budný.
2: Nejvíce zasažené oblasti zůstávají na Slušovicku, kde je bez elektřiny přibližně 600 odběrných míst a bez proudu nadále zůstávají také Nezdenice na Uhersko-Hradišťsku, kde evidujeme zhruba 460 domácností bez dodávek elektrické energie.
0: Silničáři dokončují opravu silnice 1/50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku. Hlavní tah z Uherského Hradiště na Brno by měl být plně průjezdný nejpozději v sobotu ráno. Podrobnosti přidává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Na místě zbývá dodělat už jen dokončovací práce, zejména nástřik vodorovného dopravního značení a pak i zalití spár. Následně odstraníme semafory a skončí tak omezení spojené s kyvadlovým řízením provozu. Řidičům moc děkujeme za trpělivost a ohleduplnost během opravy.
0: Fotografie Ivana Pinkavy zaplní ode dneška bývalou kostnici v Rožnově pod Radhoštěm. Výstava se jmenuje Svědek sebe sama a otevře jí vernisáž v 5 hodin odpoledne. Pinkava patří k nejvýraznějším českým fotografům. Jeho snímky visí v galeriích od Prahy přes Londýn až po Houston. Film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje události spojené se srpnovou okupací, překonal k 21. srpnu v českých kinech hranici 1 000 000 diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se tak stal druhým nejvýdělečnějším českým filmem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Snímek Vlny do kin vstoupil před 2 lety a získal Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2024.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, pršet ale bude jen výjimečně. K večeru by však mělo srážek od jihozápadu přibývat. Teplotní maxima dosáhnou k 24 až 27 stupňům a vítr povane mírný, k večeru a v bouřkách může zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor na nehodu v Kroměříži v Kotojecké ulici. Autobus se srazil s osobním autem. Ve Výtonicích na Kroměřížsku do sebe na hlavní silnici narazila 2 auta. A nehoda se stala taky ve Spytihněvi na Zlínsku, na silnici na Halenkovice. Ze zprávy to vše, slovo přebírá Jiřina Ostrá. Začíná pořad Morava krásná zem, ať se dobře poslouchá, přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písně.

K poslechu Moravy krásné země vás dnes pozval Braz Ben Čohaj, který vás na tuto správnou notu naladil polkou Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. Kdo má svátek, dnes v našem kalendáři najdeme jméno Johana a Noemi, ve slovenském pak jména stejná a ještě navíc Janu a Janku. Já tedy přeji jen vše dobré, no a už se těším na nějakého toho zpěváčka či zpěvačku, prostě na dítko, která se dovolá do projektu Prázdniny u babičky. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cymbálová muzika Josefa Válka z Čejče.

0: Tak to byla cymbalová muzika Josefa Válka z Čejče, která nám zahrála, zaspívala lidové. No ale teď už nám zaspívá dnešní zpěváček a tím je Martin Bětík, 10letý to mládenec z Pozlovic. Tak Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, no Martine, ty ani nevíš, jak jsem ráda, že ses dovolal právě ty, protože já skoro, myslím, jsem neměla na drátě v prázdninách u babičky žádného kluka, nebo možná jednoho, dvě. Samozřejmě ten počet těch holčiček je teda zastoupený ve velkém množství, no ale dnes se nám dovolal konečně mládenec Pozlovic. A co pak nám zaspíváš?
1: Ach, synku, synku.
0: Tak jo, můžeš začít. A...

0: No teda, tak nejenom, že to byl kluk dneska, ale taky kluk, který umí krásně zpívat. No Martine, bylo to perfektní. Kdo tě to naučil, tu písničku?
1: Babička.
0: Babička, to je ta babička, co spolu bydlíte? No tak vy si asi tam zpíváte od rána do večera, protože máš skutečně velmi příjemný hlas a zpíval si čistě. No a máte také v Pozlovicích nějaké akce, kde bys mohl ukázat svůj um?
1: Máte... Ano, ale já tam skoro nikdy nejdu.
0: Jak to? A co děláš tedy, když jsou tam třeba, nevím, hody nebo něco?
1: Víceméně jsme doma.
0: Víceméně, no doufám, že nejsi víceméně nebo ještě více než méně na mobilu, Martine.
1: Ne, to ne.
0: No tak to tě chválím aspoň za toto. A co tak jako tě zajímá, kromě toho zpěvu?
1: No, fotbal hrajeme s kamarádama a ještě si někdy hrajeme na zahradě.
0: A jaké byly prázdniny?
1: Byly moc dobré.
0: Tak pověz, kde jsi byl?
1: My jsme byli v Jizerských horách a byli jsme ještě v Tatrách a u babičky.
0: Teda, tak vy jste takový turisti a tam jste chodili asi na túry nějaké.
1: Jo, hodně na túry.
0: Hodně na túry, no tak to je dokonce turista Martin Bětík, který chodil po krásách naší země. Samozřejmě, Martine, doufám, že jsi i zpíval přitom, když jsi tam pochodoval zrovna třeba v těch Jizerských horách. No, musím říct, že jsi nás velmi potěšil. Jednak to, že jsi tedy toho mužského pohlaví, protože letos tedy holčičky opravdu volají každý den skoro a také musím říct, že pěkně zpívají. Chválím všechny ty děti, které se dovolali do projektu Prázdniny u babičky, stejně jako Martina. No a Martine, víš, co můžeš třeba vyhrát, nebo co můžeš získat?
1: Ano.
0: Ano, ty to víš. A co pak to je?
1: Rodinná vstupenka do brněnské zoologické zahrady.
0: No, ty bys to mohl tady za mě převzít, ty tedy všechno víš, všechno znáš. Doufám, že budeš mít to štěstí v neděli, že tě třeba zrovna tebe vylosují a ty se podíváš do té brněnské zoologické zahrady. Tak já ti přeji, no, blíží se konec prázdnin, tak si to ještě užij, ty zbývající dny, třeba zrovna s babičkou, se kterou bydlíte, no a přeji ti, ať se v následujícím roce ve škole daří. Tak
1: děkuju.
0: Jo, no nemáš za co. Martine, my děkujeme, protože jsi moc pěkně zaspíval písničku Ach, synku, synku, no ale to já si takto nepovzdechnu. Neříkám ach, synku, synku. Martine, říkám, bylo to skvělé, Martine. A samozřejmě si zasloužíš i písničku a je to Subulická stárečka. Tak ještě jednou děkujeme a nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Český rozhlas.

0: No, bracoviáci dohráli a dohráli písničku, kterou jsem věnovala dnešnímu zpěváčkovi z projektu Prázdniny u babičky, Martinovi Bětíkovi, 10letému. To chlapci z Pozlovic a zpíval opravdu moc pěkně. Zpíval lidovou písničku Ach, synku, synku. Tak Martine, ještě jednou děkujeme, zdravíme i babičku a přejeme krásný dnešní den. No ale teď už tedy zdravím a krásný den přeji i do Polichna. Pane Jožo, pozdrav patří vám. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Já bych dneska chtěl nechat zahrát do Kaňovic, u Luhačovic, mojí tetě, paní Marii Mališkové, která teď nedávno, nevím přesně ten den, slavila 90. narození. Já bych jí přál hodně ještě dalšího zdraví a ať je spokojená a ať ještě chodí a do Luhačovic na výlety. A ještě tu svou kamarádku Marušku, ale to nevím, že jsem zapomněl příjmení, ale oni si to povykládají. Oni určitě poslouchají, tak ještě jednou všechno nejlepší, hodně zdraví a ať jsou spokojené. Děkuji, nashledanou.
0: Ano, není zač, nashledanou. Paní Bednářová, jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, já vás zdravím. A když jsme u těch 90, tak bych chtěla nechat zahrát Přání do Plenkovic u Znojma naší milé babičce, prababičce Růžence, která dneska slaví taky 90. narozeniny a přejeme jí celého srdce všechno nejlepší, boží požehnání, hlavně pevné zdraví, protože bychom si přáli, abys tu s námi ještě dlouho byla. Mnoho štěstí, lásky a pořád spoustu sil, babičko, a chutí pečovat o svou zahrádku. Ať máš každý den důvod k úsměvu a hlavně ať víš, jak moc tě máme všichni rádi a co pro nás znamenáš. A to jí přeje ze srdce syn Jan s přítelkyní Alenou a rodina Bednářova z Chřeptova.
0: No tak to byla krásná slova pro tuto milou babičku, která nevím, jaké nese příjmení, paní Bednářová.
2: Růženka Staláková z Plenkovic uznává paní Ostrá.
0: A teď už vím, komu zazní písnička po tomto krásném přání. Naschledanou.
2: Paní Ostrá, moc krát děkuji.
0: Není
2: a naschledanou.
0: Děkuji moc i vám. No a v neděli 23. srpna oslaví 93. narozeniny pan Zdeněk Vykoukal z Bohuslavic u Kyjova. Vše nejlepší, hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti mu ze srdce přejí dcera Zdeňka s rodinou, dcera Jindřiška s rodinou, 4 vnoučata s rodinami, no a k přání se připojují i pravnoučata Jáchym, Justýna, Libor, Sofie, Samuel, Daniel, Dominik a Eliška. A už vinčování další přejeme naší milované mamince, babičce a prababičce, paní Janě Kovářové ze Strážku, k jejím 85. narozeninám, hlavně pevné zdraví, radost a spokoj do dalších let. Děti, vnučky, vnuk a pravnoučci Vojtíšek a Jonášek. No a písnička mi potěší Záhorjenka.

0: Tak to byla písnička, krásná písničky podání Záhorjenky. No a už tady mám další telefonáty, tak nejprve dávám slovo do hroznové Lhoty paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás za celý Český rozhlas a mám takové přání. Zítra 22. se dožívá můj syn Mirek Pavlica z Louky 60 roků. Já mu přeju s celou rodinou, sestra Marie, Milena z rodinu, Petr z rodinu a Pavel, všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se mu daří na cestách, protože je šofér, ať ho vždycky chrání Panna Maria. A ještě mám jedno přání. V těchto dnech se dožívá moje kamarádka Marie Marečková z Hroznové Lhoty 80 roků a s manželem 60 roků společného života. Tak jim také přeju hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání a ať si toho váží, té společné cesty, protože každému to není dopřáno. Moc krát vám děkuju za prostor.
0: No já ještě dodám úplně na konci, ať vašeho syna Mirka Pavlicu chrání ten jeho patron, patronem řidičů je svatý Krištof, takže aha, věřím, ano, že ano. Se mu na cestách nic celého nepřehodí.
1: Jo, jo. Moc krát díky a zase někdy na shledanou.
0: Zase někdy na shledanou. Paní Jano, teď už jste na řadě vy a já vím, komu budete přát. A dokonce vím, že už se této milé jubilance tady dnes přálo, ale je to na vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. My bychom chtěli popřát naší milované babičce Ružence Salákové do Plenkovic hodně pevné zdraví, aby jí nožky sloužily k její milované zahrádce.
0: A já ještě doplním, že Růženka slaví 90. narozeniny.
2: Ano, k 90. narozeninám a přeje Jana, Lucka a Lukin z Železného.
0: Ano, no já tedy nevím, kdo kdy má nějak narozeniny či svátek, ale vím to od paní Bednářové, která také poslala krásné přání pro
2: vám. To je sestra.
0: To je sestra, tak ano, tak Růženka si
2: ano,
0: dneska užívá. Tak jo, tak doufám, že si užívá i při pěkných písničkách. Teď bude veselá písnička, takže připijeme, přiťukneme si na zdraví, alespoň takto na dálku s tou vaší milou babičkou Růženkou. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No a tady mám dopis, přátelé, krásně napsaný psacím písmem a to už se dnes tak často nevidí. Tak tedy, jako stálí posluchači vaší rozhlasové stanice a zvláště pak pořadu Hrajeme na přání, vás zdvořile žádáme o odvysílání blahopřání pro manžele Bacuchovi z Vysokého Pole, kteří se dožívají v roce 2026 kulatého životního výročí 80 let. Přejeme z celého srdce hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné a také hodně lásky. To ze srdce přejí syn Michal s rodinou a dcera Markéta s rodinou. No a hlavně pak všichni důchodci z Vysokého Pole. Tak to bylo další krásné přání. No a jak už jsem říkala, bude to veselá písnička a já už jenom říkám, hraj nám muziko.

0: Tak dozněla pěkná polka Blahoslava Smišovského v podání mistřiňanky. No a teď už já mezi názvu milou slovenskou posluchačku paní Růženu ze Záhory. Dobrý den.
1: Příjemný dobrý den vám prajem do rádia. Prostřednictvím vaše relácie by som chcela zablahoželať. Je to Klaudia Jakubovičová k narodeninám z Borského Mikuláša. Je to priateľka môjho vnuka. Klaudi, všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia a nech sa vám dobre darí v tom novom bývaní. To praje ti Peťová babka. A ešte mám jedno. Dneska má meniny moja sestra, pani Jana Vizváriová. Sáro, Jany, všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia ti praje sestra Růžena. Ďakujem pekne a do počutia.
0: No, ja říkám do počutia, ale vy ste, pani Růženko, dnes už musela byť spokojená, třeba zrovna, když hrála ta Záhorienka. Ty no. Písničky, že jo, to se vám muselo líbit. Tak jo,
1: ano.
0: Tak doufám, že se bude líbit i ten další valčík, který za chviličku zazní. Naschledanou.
1: Ďakujem pekne. Dopočutě.
0: Naschledanou. No a teď už Zlín a paní Zdeňka. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás a všechny posluchače. A chtěla bych vaším prostřednictvím poprosit o písničku pro manžele Hanku a Mirka Mikulkovi ze Spitínova k 70. narozeninám. Přeji jim všechno nejlepší. Hodně štěstí, hodně zdraví a boží požehnání. Zdenka ze Zlína.
0: Krásné přání, paní Zdeňko.
2: Děkuji.
0: Hezký den, nashledanou. No a přání pro pana Františka Daňka. Tati, všechno nejlepší k tvým narozeninám. Přejeme hodně štěstí a zdraví a mnoho pohodových dnů. No a to přejí dcera Jana, vnučky Andrejka, Tereska a Helenka a pravnučky Melinka, Natálka a Amálka. A jak zní vinčování k narozeninám pro paní Jiřinu Rýglovou z Čáslavic? Přijmi dnes kytičku štěstí, co nikdy nezvadne, a kouzelný plamínek lásky, který nikdy nezhasne. Pevné zdraví a pohodu ti přejí manžel Josef, dcery Helena a Eva, Pavel, Marek a vnoučata Helenka, Evička, Mareček a Šimonek. O rozhlasové blahopřání nepřijde ani pan Stanislav Labaja z Liptála. K dnešním krásným narozeninám ti přejeme. Náš milý dědo, tatínku, tcháne, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a domácí pohody a do dalších let pak jenom to nejlepší. No a to přejí manželka Marie, děti Karel, Marie a Stanislava a všichni vnuci i ostatní rodinní příslušníci. A jak už jsem říkala, bude to valčík a bude to přímo jarošovský valčík.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tak odpeď Morava krásná zem, vracím se k předchozí písničce, byl to Jarošovský valčík, Antonína Koníčka a Vladimíra Salčáka, podání Boršičanky, Antonína Koníčka. No a teď si poslechneme nějaké milé přání v podání pana Václava. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Tady je Václav Soukuba. Já bych chtěl nechat zahrát své manželce Janě Soukupové, která se dneska má narozeniny, dožívá se 76 let a chtěl bych jí strašně poděkovat za péči o rodinu, o mě.

0: síly, energie a radosti z práce na zahrádce a připečení výborného cukroví. To přeji Martikánovi a Ohárkovi a Julinka posílá Teťě velkou pusu. Další dobré odpoledne narozeninovou písničku posíláme Kristýně Florianové do Moravského Žižkova houslistce a zpěvačce cymbálové muziky Modruša. Zrovna v tomto čase je v jednom kole, tak oslava musí počkat do neděle. S celou veselou partičkou mladých muzikantů chystá úplně první setkání cymbálových muzik. Dnes v 6 večer se k její Modruši přidá Notečka, Frajár a Vergariovci. Když si vezmete nástroj, můžete si zahrát s nimi. Prostě za slunka i v dešti, ať všem hlavy třeští. Tak neseďte doma a přijeďte se předávkovat skvělou cymbálovou muzikou do Moravského Žižkova. A tady dobrý den, chtěl bych vás poprosit o dodatečné zahrání nějaké krásné písničky paní Věrušce Polčákové z Pozděchova k jejím 78. narozeninám, které oslavila včera. Hodně štěstí, zdraví do dalších let jí přejí manžel Drahomír, vnouci Standa a Martínek, syn Standa a rodina Polčákova. No a hezká písnička i pro rodiče Jiřinu a Petra Chromkovi z Újezdce u Luhačovic, kteří tuto neděli oslaví 40 let společného života. Mnoho dalších společných let ve zdraví, vzájemné lásce a s božím požehnáním, to přejí 4 děti s rodinami. Vnoučátka Dominiček, Filipek, Sofinka a František posílají velké pusy. A ještě se zpívá.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla veselka a ještě přání hudební dárek, ať zaletí do Horního Němčí a potěší pana Františka Štykse s paní manželkou, jelikož jsou pravidelnými posluchači. Přejeme jim pevné zdraví a zase zdraví úměrné věku. Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí. Dále radost kruhu milující rodiny po boku dcer Markétky a Romany s rozvětvenými rodinami. No a panu Františkovi hospodářství ať vzkvétá, v životě nic neodkvétá. V maštali nebo na zahradě, pane Františku, ať vám vše celoživotní čtyřnohé lásky řechtají a jsou nadále vaším hnacím motorem. To a ještě víc vám od srdce s tou nejkrásnější společnou vzpomínkou s vámi, pane Františku, od srdce posílá Pavel s manželkou. A úplně poslední, dnes, no, 21. června v roce 1946 poprvé spatřil světlo tohoto světa náš tatínek, dědeček a už 8krát pradědeček, pan Jan Lecián ze Sobůlek, rodák z Moravan u Kyjova. Od dětství má rád fotbal, kde už má své pokračovatele a taky, tak jak už to v našem kraji patří, má rád dechovku, folklor, ale především svoji milovanou rodinu. Velice rádi bychom mu předali přání tatínku a dědečku. Přejeme ti ještě spoustu pěkných let prožitých v dobrém zdraví, aby se radoval s milovanými pravnoučátky, měl radost z jejich školních úspěchů, stejně jako z pracovních úspěchů vnoučat. Také ti děkujeme za příkladný společný život s naší maminkou a tvojí manželkou. Bezmála 60 roků jdete společnou cestou. Máme vás všichni moc rádi. Vaše milující děti, dcera Jana s manželem Broňou, syn Milan a dcera Dáša. No a musíme vyjmenovat i vnuky a pravnuky, protože by nám to vynechání neodpustili. Mají všichni dědu a babičku velice rádi. Velkou pusu posílají vnoučata Pavel, Milan, Tomáš, Dáška a pravnoučátka Adámek, Kubík, Emička, Beátka, Stelinka, Apolenka, Jeník a Kateřinka. No písnička ta také nechybí. Jsou to Šardičané.

Tak to byla Šardičanka, no a myslivecké sdružení Podhájí Újezdec pořádá v sobotu 22. srpna od 13 hodin na myslivecké chatě v Újezdci u Luhačovic, konec ulice Vinohradské, dětský den, no a od 18 hodin následuje srpnová noc k tanci a k poslechu, bude hrát slovenská skupina, budou zvěřinové speciality, srdečně vás zvou myslivci. No ale je 12 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem, polední část končí. Ještě jednou zdravím moc šikovného 10letého mládence Martina Bětíka z Pozlovic, který nám zpříjemnil svým zpěvem Moravu krásnou zem. No a naslyšenou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá. Přeji pěkný den. No a na závěr Gloria pod hvězdami Zdeňka Gurského.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
0: České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínem projede dvakrát spanilá jízda velkých kamionů. Do registru dárců kostní dřeně se dnes můžou lidé zapsat na festivalu United ve Vsetíně. Alena Schillerová připomněla civilní ztráty sovětské okupace. Odpoledne bude oblačno, k večeru můžou přibývat srážky. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu David Jabůrek. Dobré odpoledne. Ve Zlíně dnes večer startuje Traxraz Zlín. S průjezdem velkých nákladních aut budou spojena dopravní omezení. Mluvčí Monika Kozumplíková uvedla, že na bezpečný průběh akce budou dohlížet policisté z dopravní i pořádkové policie, se kterými budou spolupracovat i strážníci městské policie Zlín.
4: Od 7:30 do 8:30 budou traky vystaveny ve Zlíně na ulici Hradská a v 9 hodin večer vyrazí na večerní spanilou osvětlenou jízdu centrem města. Trasa povede přes sídliště Jižní Svahy do Kostelce Štípy Velíkové a přes Hrobice zpět do Slušovic. Spanilá jízda projede Zlínem hned dvakrát, v pátek večer a v sobotu dopoledne.
2: Zdravotníci v Setínské nemocnici dnes zapisují lidi do registru dárců kostní dřeně na festivalu United. Zapsat se může každý zdravý člověk od 18 do 35 let, který váží aspoň 50 kg, dodává mluvčí nemocnice Lenka Plačková.
5: Registrace zabere jen několik minut. Lidé vyplní krátký dotazník a zdravotníci jim udělají stěr z úst. Na místě si mohou nechat změřit tlak nebo zjistit krevní skupinu. Ve stánku se ale nemusí zastavit jen účastníci akce. Přijít může kdokoliv ze Setíňanů, kteří půjdou kolem.
2: Dnes je to 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Vicepremiérka Alena Schillerová z Hnutí ANO při shromáždění před Českým rozhlasem vyprávěla příběh zavražděné studentky Marie Charouskové, kterou bez varování zastřelili sovětští vojáci, když šla odevzdat diplomovou práci.
6: Už ji bohužel nikdy neodevzdala. Na místě jí poskytl první pomoc český strážník Miloslav Rogner. Vražda zůstala navždy nevyšetřena a nikdo za ní nebyl potrestán. Zatímco Rogner byl ze služby vyhozen.
2: Úřady musí nejpozději dnes dokončit registraci kandidátů do letošních senátních voleb nebo případně rozhodnout o jejich odmítnutí. Ve 27 obvodech se o místa senátorů uchází celkem 155 zájemců. První kolo voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o týden později.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, pršet, ale bude jen výjimečně. K večeru by však mělo srážek od jihozápadu přibývat. Teplotní maxima dosáhnou k 24 až 27 stupňům.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozorní buďte na silnici 50 u Bystřice pod Lopeníkem na Uhersko-Hradišťsku. Na vozovce stojí odstavený přívěs. Ve Výtonicích na Kroměřížsku se srazila dvě osobní auta a po silnici mezi Luhačovicemi a Biskupicemi na Zlínsku jde kráva. Ze zpráv vše, teď už pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cejdhamlovou. Příjemný poslech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cejdhamlová. Dobrý den.
8: Nějak mám sucho.
7: Jo, sucho.
8: V ústech.
7: Sucho v ústech.
8: Ano.
7: To je dnešní téma.
8: To bude ono.
7: Ano,
8: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
7: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu, sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já půjdu dál.
1: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
2: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potem spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
3: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
2: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho 0,5 litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2 decové a ten zbytek, ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
3: Můžeme do toho množství vypitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
2: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
1: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
5: Jsem s ním.
6: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
5: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
1: Víte, co nevíte. A já teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborníkem, já vím tyhle ty základní věci, nakonec jako všichni lékaři musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
5: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svoji stravu, pitný režim a další věci a to všechno ví pacient a panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
1: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
5: Jsme rádi.
1: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří másnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutinou zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr. Sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí. Teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychologické příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, z čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin rostlin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Vesele a zdravě.cz, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdraví je dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád láhev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktorka, tak zubní pasty obsahující ksylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby, takže tohle. Co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno, existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech, trápí vás to, ptáte se, telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchaj
2: Střebiče.
1: Já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda
2: vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych doporučil.
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí rýmu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky.
2: Ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, Rožno, zdraví Ostravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon, dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den, tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce, protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně obyčejné vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu. Mm-hmm. Jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: A zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux. Tak. Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou
2: jo?
1: Večeři...
2: A druhou večeři nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: vnoci,
1: ono. Protože... Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravině. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdravé.
1: Ano,
0: dobrý den,
1: tak.
0: Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až ty se mě loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování, tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych doporučila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si

0: No tak, tak zkontrolujte prosím množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
1: to
0: může...
1: zuby večer, ano, může to způsobit
0: tyto
1: problémy.
0: Taky může způsobit.
1: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
2: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
0: Ano.
2: A z toho je právě tak sucho v ústech.
0: Ano, to je...
2: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
0: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
1: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
0: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale
1: já
0: aby vám...
1: Problém.
2: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
0: Ano.
2: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě ani sestřička upozornila, že co je mi.
0: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
1: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
0: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
1: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
2: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší, a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé, najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit, a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
1: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
2: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
1: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Velkoformátovou plachtu s portrétem Tomáše Bati se podařilo částečně vyprostit ze sutin demolované 34. budovy ve Zlíně. V Liptále na Vsetínsku začíná 57. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti. Do Zlínského kraje můžou na večer opět dorazit silné bouřky. Odpoledne bude oblačno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil David Jabůrek. Dobré odpoledne. Ohořelou velkoformátovou plachtu s portrétem Tomáše Bati, která přečkala červencový požár 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, se podařilo částečně vyprostit ze sutin. Plachta se minulý čtvrtek při demolici zřítila společně s další částí stavby. Pracovníci ji pomocí dvou menších bagrů posunuli, tak aby na ní při pokračující demolici nepadaly další části budovy, popisuje Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelý objekt vlastní.
2: Podařilo se dostat jako z té bezprostřední blízkosti, aby prostě další páty nepoškodil, ale v tuhle chvíli to, když to řeknu, není priorita, takže až prostě ty velké stroje odjedou a pomine to bezprostřední ohrožení, tak se ta plachta vezme a podíváme se, jak moc utrpěla.
0: Podle Marcela Schmidta by bourání zbývajícího torza 34. budovy mohlo skončit do konce příštího týdne. Folklorní soubory se až do neděle představují v Liptále na Vsetínsku. Začínají tam tradiční liptálské slavnosti, které patří k největším mezinárodním festivalům svého druhu v republice. Letos do obce na Vsetínsku přijali například hudebníci z Mexika. Podle ředitelky festivalu Andrej Čalové je silné i zastoupení souborů z Česka.
3: Na liptalské slavnosti k nám letos zavítá soubor z Makedonie, z Turecka, ze Slovenska, z Mexika a dokonce až z Ománu. Slavnosti se zúčastní kolem 500 účastníků a nebudou to jenom ze zahraničí, ale taky z České republiky, z doma a domácí soubor Lipta.
0: Do Česka odpoledne dorazí velmi silné bouřky. Výstraha před nimi platí na většině území Česka, včetně Zlínského kraje. Může je doprovázet silný přívalový déšť, vítr s nárazy až 100 km za hodinu a asi 2 cm kroupy. Kvůli bouřkám se navíc během noci a zítřejšího dopoledne můžou výrazně zvednout hladiny řek. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
4: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, pršet ale bude jen výjimečně. K večeru by však mělo srážek od jeho západu přibývat. Teplotní maxima dosáhnou k 24 až 27 stupňům a vítr povane mírný, k večeru a v bouřkách může zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopravní servery nehlásí ze silnic ve Zlínském kraji žádné aktuální komplikace. Tolik přehled momentálního dění Českého rozhlasu Zlín, ať je vaše odpoledne plné dobrých zpráv. A nějaké určitě přinese i naše vysílání s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I ve vysílání Českého rozhlasu Zlín si připomínáme, že dnes je to 58 let, co v podstatě skončilo takzvané Pražské jaro, pokus československých komunistů o nastolení socialismu s lidskou tváří, a to invazí armád Varšavské smlouvy, které překročily naši hranici bez vědomí tehdejších státních orgánů v noci na 21. srpna 1968. A v Československu poté začalo dlouhé normalizační období. nezapomeňme. Pojďme si ale připomínat i to, co se děje dnes. Pojďme sledovat, jak to vypadá v našem kraji 21. srpna 2026. Pokud neraději platíte pokuty, ale občas vám ta pravá noha sešlápne plynový pedál víc, než dovoluje nejvyšší povolená rychlost, tak byste měli teď zpozornět. Strážníci ve Zlíně chystají dva nové úseky, kde budou řidičům měřit rychlost. Od října by se potom měli přidat další dva. Buďte připraveni a poslechněte si už za chvíli, kde přesně to bude. Máme 5,5 minuty po 14. a věřím, že vás teď Karel Gott potěší svojí písní Bláhové přání. Pavel Vacek a celý tým Českého rozhlasu Zlín má jediné přání. Ať je vám s námi dobře.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Buďte připraveni na to, co se děje v našem kraji. Někdy tím i můžete ušetřit svoji peněženku. Ve Zlíně se chystají dva nové úseky, kde se bude řidičům měřit úseková rychlost. Kdy se měření spustí a na jakých místech, to ví naše reportérka Michaela Kočendová. Ta je nyní právě na jednom z míst, kde už nové kamery ve zkušebním provozu jsou. A já ji tam zdravím. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Míšo, kde by si tedy řidiči měli ve Zlíně nově dávat větší pozor na dodržování nejvyšší povolené rychlosti?
1: Budou to hned dvě místa a jedno z nich je zrovna tady, kde teď stojím, tedy na ulici Štefánikova. Já už před sebou vidím obě dvě namontované kamery i šedou skříňku, která bude pokuty a dopravní přestupky řidičů zaznamenávat. Kde přesně měřený úsek bude začínat a končit, říká ředitel městské policie ve Zlíně Milan Kladníček.
2: Začínáme nad Přehradou Zlínskou. Bude to celý průběh ulice Štefánikovy a budeme končit kolem zastávky při odbočce, která vede dolů na hlavní cestu Tomáše Bati, dále potom k nemocnici, takže celý ten úsek té Štefánikovy.
1: Ten druhý nový měřený úsek bude v místní části Mladcová. Tam kamery pokryjí hlavní průjezdní silnici od začátku místní části až po její konec.
0: Kdy v těchto úsecích začne měření na ostro, Míšo?
1: Už od 1. září. Kamery jsou na obou místech nainstalované, už teď fungují ve zkušebním provozu, ale jak už jsem říkala, dopravní přestupky zatím a pokuty řidičům zatím nechodí.
0: Ano, já už jsem si všiml i čar na silnici, když jsem cestoval do studia Českého rozhlasu Zlín. Podle čeho strážníci tyto úseky vybrali?
1: Tak těch faktorů bylo několik. Jedním z nich byly podněty místních obyvatel, kteří chtěli dopravu v těchto místech sklidnit. Strážníci vycházeli také z výsledků vlastního měření. Třeba právě na Štefánikově ulici je podle nich překvapilo nejen množství aut, která tudy ve dne i v noci projíždějí, ale také jejich rychlost. Přestože je tady povolená 50, některá auta místem projíždějí rychlostí kolem 80 km za hodinu.
0: Jsou i další místa, kde se nové úsekové měření chystá.
1: Ano, od října by se mělo spustit také ve zlínské místní části Štípa Kostelec, kde chtějí strážníci dopravu sklidnit mimo jiné kvůli velkému počtu aut mířících do zlínské zoologické zahrady. Další měřený úsek má přibýt v místní části Klečůvka. Do budoucna městská policie uvažuje také o Benešově nábřeží, třídě Tomáše Bati ve směru na Vizovice nebo o místní části Jaroslavice.
0: Ano, a mohla bys ještě přiblížit, kolik měřených úseků je ve Zlíně v tuto chvíli?
1: Celkem 9. Patří mezi ně například úseky na třídě Tomáše Bati, v Březnické nebo Sokolské ulici, na jižních svazích a také v místních částech Kudlov, Salaš nebo Louky. Od září přibudou zmiňované dva úseky, takže jich bude celkem 11. Městská policie tak bude měřit rychlost ve 42 jízdních pruzích. Podle Milana Kladníčka ale není cílem vybrat co nejvíc peněz na pokutách. Smyslem úsekového měření je podle něj především sklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost. To se podle něj daří hlavně v místních částech, zatímco v centru města je situace složitější. Zajímavé je také srovnání jednotlivých směrů. Více přestupků zaznamenávají kamery tam, kde auta jedou do kopce. Pokračuje
2: vidíme
1: Milan Kladníček.
2: Na směru na jižní svahy, vidíme to na Březnické, všechno jsou dvojnásobky. Třeba dolů z Březnické je to za kvartál 400 přestupků a do kopce na opačnou stranu je to skoro 1000 přestupků, takže dvojnásobek.
1: Na číslech je také patrné, že od roku 2025 se přestupky zdvojnásobily, zatímco v roce 2022 až 2024 to bylo kolem 11 až 13 tisíc přestupků, od roku 2025 to je přes 25 tisíc přestupků za rok. Podle Kladníčka je nárůst způsobený především modernizací snímací techniky, díky které se začala rychlost měřit v jízdních pruzích v obou směrech.
0: I tohle ví reportérka Michaela Kočendová o nových měřených úsecích ve Zlíně, které od září přibydou v ulici Štefánikova a v místní části Mladcová. Děkujeme za informace přímo z terénu. Hezký den, Míšo.
1: Naslyšenou.
0: A do terénu, i když zase na jiné místo se vydáte s Českým rozhlasem Zlín i za chvíli, budete-li chtít. Vizovice už dnes totiž ožijí tradičním hudebním festivalem Vizovické trnkobraní. Třídenní program nabídne koncerty českých i slovenských kapel, oblíbenou soutěž v pojídání trnkových knedlíků nebo program pro rodiny s dětmi. Na co všechno se na letošním trnkobraní těšit a jak to aktuálně ve Vizovicích vypadá, zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Poslechněte si ji už za chviličku.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, Český rozhlas Zlín opět dokazuje, že je vám opravdu blízko. A teď se nachází například ve Vizovicích, kde se už dnes začne psát historie dalšího ročníku festivalu Vizovické trnkobraní. Třídenní festival nabídne hudbu, tradiční vizovické speciality, soutěže, ale také program pro rodiny a návštěvníky, kteří chtějí poznat samotné Vizovice. Přímo na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, přeji krásné odpoledne do Vizovic.
2: Krásné odpoledne. Brány vizovického areálu se otevřou za pár desítek minut v 15 hodin. Cesta do areálu je už teď z vlakového nádraží lemová na stánky s občerstvením, u kterých už sedí nedočkaví návštěvníci festivalu. Tady v areálu, kde se ještě dotahují poslední přípravy na podiích nebo na odpočinkových zónách. Návštěvníci si letos opravdu mohou vybrat, jestli přijedou především za hudbou, za tradiční atmosférou Vizovic nebo třeba s celou rodinou strávit pohodový víkend. A právě o tom, co všechno letošní ročník trnkobraní nabídne, si povídám s Michalem Žáčkem z agentury Velryba, kterému už přeji krásné odpoledne.
3: Krásné odpoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu Zlín.
2: Začneme tím hlavním, co na návštěvníky trnkobraní čeká, a to je hudba. Připravená jsou dvě pódia, na kterých se během tří dnů vystřídají nejrůznější interpreti. Pojďme si tedy říct, na co se účastníci festivalu můžou letos těšit.
3: Začnou nehudební věcí, můžou se těšit na Vizovice. Okoštujte Vizovice je náš hlavní motiv a myslím si, že celé toto město, nejenom náš festival areál, nabízí zábavu na celý víkend. No a když budeme u těch hlavních kapel, o kterých hlavně festival je, tak se moc rád, že letos tady na trnkobraní přivítáme jména, jako jsou například dnes večer headliner pátečního večera Tři sestry, zítra Olympic, Xindl X, kapela No Name, Support Lesbians, no a v neděli třeba Fleret nebo Vlasta Redl s kapelou.
2: To jsou takové stálice, minimálně ti flereti, kteří jsou z Vizovic, jsou tady naši domáčtí, takže na ty se určitě všichni velmi těší. Trnkobraní ale samozřejmě není jenom hudební festival. K jeho tradici patří také soutěže spojené s jídlem. Dnes se bude soutěžit v pojídání valašských frgálů a v neděli přijde taková ta klasika, velká cena Vizovic v pojídání trnkových knedlíků. Co na těchto soutěžích baví lidi stále nejvíc?
3: Baví je to soutěžení a to, že to je zábava. My jsme to nazvali i trošku valašsky, takže dneska je to soutěž Skřápej frgál kalupem a soutěží se o tom, kdo dřív sní čtvrtku frgálu. Já jsem teda chtěl půlku nebo celý, ale kolegové mě přesvědčili a je to teda fakt práce se sníst co nejdřív čtvrtku. Zítra to bude nejídelní soutěž, ale taky týkající se švestek, protože máme celodenní soutěž Vynes trnku do oblak, kde se soutěží o lezení na krabice pivní. No a v tu neděli, jak už jste říkala, ten headline trnkobraní od jak živa, co snad trnkobraní je trnkobraním, a to velká cena vězení trnkových knedlíků.
2: Já už se teď moc těším na ty trnkové knedlíky, třeba se ke mně dostane taky nějaký. Kdybych ale přišla náhodou s dětmi a neměla úplně náladu na to nacpávat se trnkovými knedlíky, co jste si pro ně připravili, pro ty nejmenší? Je tady pro ně nějaký zábavný program?
3: Je tady částečně zábavný program přímo v areálu formou takového velkého nafukovacího fotbalového hřiště. Myslím si, že takové ty děti, pokud nejsou úplně prťata, si užijou i stánky a vlastně v atmosféru festivalu areálu. No a po celých Vizovicích je jak pro dospělé, tak i pro děti připraveno na celý víkend mnoho atrakcí.
2: Vy už jste trošku nakousl, že vlastně už se spolupracujete s městem Vizovice a to jsou, řekněme, ten doprovodný program mimo areál Líkérky je připravený. Jmenujte mi dva největší taháky tohoto programu, na které se návštěvníci areálu nebo letošního festivalu můžou těšit o víkendu.
3: To je strašně moc těžké, protože město Vizovice k tomu přistoupilo skvěle jako v podstatě partner trnkobraní, protože ten je o Vizovicích a město dělá hrozně moc akcí z těch hlavních, které třeba nalákali mě, bych určitě vypíchl nedělní vizovický průvod z náměstí sem do areálu v dopoledních hodinách, anebo třeba zítřejší hradozámeckou noc na zámku Vizovice, jarmark, který je před příchodem do areálu festivalu a mnoho dalších exkurzí a různých atrakcí, které Vizovice nabízejí.
2: Ta nabídka je opravdu pestrá, tak já věřím, že návštěvníci letošního vizovického trnkobraní si tento víkend opravdu užijí. Pane Žáčku, já vám děkuji za rozhovor a přeji ještě jednou, ať se letošní ročník vydaří. A loučím se také s našimi posluchači. Naslyšenou.
1: I my ze studia se loučíme, Petro. To byla naše regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková z vizovického trnkobraní. To začíná už dnes, tedy v pátek 21. srpna úderem 17. hodiny a jeho program potrvá až do neděle. A jak to bude nejen ve Vizovicích s počasím, to zjistíte z našeho vysílání už za okamžik.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: 21. srpen 1968. Okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Počasí.
2: Ano, 2 minutky před 2:30 se budeme věnovat povětrnostním podmínkám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Aktuální informace o nich a také kontrolu teploměrů a dalších meteorologických přístrojů má pro nás Mojmír Martan. Krásné odpoledne do Brna.
3: Dobrý den.
2: Tak pojďme si říct nejdříve, jak to vypadá v našem kraji právě teď. Máme pátek 21. srpna. Co vy k tomu dodáte?
3: Tak máme oblačno až zataženo, v tuto chvíli beze srážek a teploty od 23 do 27 stupňů.
2: Budou se ty teploty ještě nějak vyvíjet směrem nahoru, nebo už budou, jak to budeme postupovat k noci, už jenom padat?
3: Odpoledne budou už stagnovat a potom budou pozvolna padat. Co se týče oblačnosti, tak ta bude i nadále převažovat velká. Výjimečně se může objevit přeháňka nebo i bouřka, ale večer začne těch přeháněk nebo bouřek od jihozápadu pravděpodobně přibývat. Také mohou být silné, ojedinělé, s přívalovými srážkami, narazovým větrem, případně i menšími kroupami, ale nebude to žádná katastrofa, budou to spíše ojedinělé jevy. Co se týče větru, tak ten už teď někde fouká mírný, tak bude dále postupně zesilovat, nejvíce potom by začalo foukat později večer, kdy se také ten vítr začne měnit na jihozápadní směry.
2: Čili i nějaká ta krupka, pozor na to, může to bouřit, ale jak už řekl Mojmír Martan, asi spíše jenom lokálně. Pojďme si popsat i, jak to bude s počasím dál.
3: Tak v noci budou zpočátku srážky, případně i bouřky doznívat kránu, potom ustanou a na některých místech ubude i oblačnosti. Do rána se ochladí na 16 až 13 stupňů. No a z části noci bude hodně foukat čerstvý vítr, který se bude měnit na západní. Ty nárazy ještě i kolem 55 km za hodinu, ale kránu potom slábnutí větru.
2: Vítr tady zeslábne, vyjde slunce, jak bude počasí vnášet do našeho kraje náladu dál, tedy během soboty.
3: Sobota bude většinou polejasná až oblačná. V průběhu dne se vyskytnou lokální přeháňky, hlavně na severu a východě kraje, tedy hlavně v těch hornatějších částech Zlínského kraje. No a večer pak čekáme ubývání oblačnosti. 22 až 25 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Mírný vítr západních směrů může odpoledne v přeháňkách přechodně zesilovat.
2: A jaká bude zítra biozátěž, pane Martane?
3: Tak měla by to být jednička, mírná zátěž.
2: A popište nám i nedělní počasí, prosím.
3: Neděle bude už klidným dnem, jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, beze srážek, chladnější ráno s teplotami 12 až 8 stupňů, odpolední teploty mezi 20 až 24 stupňů a foukat bude slabý, odpoledne přechodně i mírný severozápadní nebo západní vítr.
2: A ještě se zasoustřeďme na 21. srpen, kdy bylo v našem kraji nejtepleji a nejchladněji právě v tento den.
3: Nejtepleji bylo na stanici Napa Jedla v roce 1943, tehdy tam naměřili 35,1 stupně. Nejchladněji potom bylo v roce 1968 Huslenky Kichová 1,4 stupně Celzia.
2: S Mojmírem Martanem se s díky rozloučím ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, tedy až do té doby, než ho tady opět přivítám. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v tuto chvíli vítám Zdeňka Urbanovského. Hezký den.
1: Přeju krásný den.
0: A Zdeněk, pro dnešní výlet navrhuje možnost využití přepravy jízdních kol na železniční trati číslo 330, která spojuje Přerov a Břeclav. Jaký konkrétní výlet si naplánoval?
1: Já jsem dneska vymyslel, že bychom se mohli vydat na ten výlet ze železniční zastávky Spytihněvt a vyrazit do Chřibu a zakončit potom ten výlet v železniční stanici Otrokovice. Obě dvě vlakové zastávky leží na již zmíněné trati číslo 330 a když dorazíte do Spytihněvy, tak od zastávky se vydejte západním směrem po cyklotrase číslo 5015 a zamířte do Halenkovic. V Halenkovicích si všimněte modrobílé zvonice a také potom v centru obce dřevěné lavičky ozdobené sochami. Nad Halenkovicemi si potom užijte skvostný výhled z vyhlídkového místa Šárka. Je tam vidět nádherně Otrokovice a Zlín. A potom kolem kamenolomu Žlutava pokračujte lesem na okraj Nové dědiny. A zde zamířte na Tabarky. A z Tabarek potom po cyklotrase číslo 5014 jeďte směr Vrbka.
0: Pokud si trasu dobře představuji, tak zpočátku pojedeme hodně do kopce, že ano?
1: No je to správná úvaha. Musíme vystoupat na hřeben Chřibu, ale řekněme, není to nic dramatického. Nejvyšším bodem je již zmíněná vyhlídka Šárka, ale potom už se cesta mírně vlní a převážně klesá. A hlavně zdůrazňuji, za obcí Vrbka nepřehlédněte odbočku k větrnému mlýnu ve Velkých Těšanech. Je to kulturní památka a rozhodně stojí za přestávku. Od mlýna potom sjeďte do Těšnovic a poté do Trávníku, což je místní část Kroměříže. A pokračujte do Trávnických zahrad. A to už jste u řeky Moravy a zde se napojte na cyklotrasu číslo 4, jeďte po proudu Moravy po takzvané Moravské stezce. A pojedete do Kvasic a odtud potom po stejné trase do Otrokovic. V Otrokovicích se Moravská stezka kříží s cyklotrasou číslo 471 směr Zlín a po ní jeďte kousek proti proudu Řevnice a jakmile podjedete železniční most, odbočte vpravo a po 600 metrech dorazíte na nádraží v Otrokovicích. Pokud by se vám zdál výlet dlouhý, tak v Kvasicích můžete od mostu přes Moravu jet po silnici do Tlumačova, kde je také železniční stanice. Zatímco trasa ze Spytihněvy do Otrokovic je dlouhá 37 km, pokud skončíte v Tlumačově, 7 km ušetříte.
0: Dnes měl Zdeněk Urbanovský ve vysílání Českého rozhlasu Zlín něco pro cykloturisty, tak si vychutnejte trasu ze Spytihněvy do Otrokovic, případně do Tlumačova, která nabízí mimo jiné řadu krásných výhledů. Ať se vám dobře šlape.
1: Naslyšenou.

0: Po dnešním dopoledni máme dalšího výherce soukromé prohlídky zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Poslední možnost zapojit se do naší soutěže zámeckého léta budete mít ještě příští týden. Soutěžíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín každý všední den krátce před 10:00. Vždy předtím vás ale pozveme na jeden ze zámků. A tuhle pozvánku vám nabízíme i odpoledne, právě v tomhle čase. Tak kam to bude tentokrát? To opět prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu, tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam tak vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzový se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a 3 manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. Jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké léto.

0: Tak tahle písnička byla dlouho považována za první nahrávku vzešlou ze spolupráce bratrů Václava a Jana Neckářových. Po několika desetiletích se ale objevila skutečná rarita. Už v září roku 1968, totiž jako reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, naspíval Václav Neckář melodii svého bratra Jana a text Ivo Fischera a vznikla z toho skladba Píseň pro mne. Jaké byly okolnosti jejího vzniku? To prozradíme už za pár minut.
1: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
2: Ale Jeneuse,
3: řekl na to Zikmund,
2: kdo pak žije bez hříchu?
1: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
4: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
1: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 21. srpna 1968

0: 8. A jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Damdydam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně vzpomínali.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Damdydam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.
0: A skladbu Píseň pro mne Václava Neckáře, o které byla řeč, pro vás máme i teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tak se ještě do zpráv zaposlouchejte. 6 minut nás od nich dělí. Hezké odpoledne.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Po nočních bouřkách zůstává ve Zlínském kraji bez elektřiny přes 1000 odběrných míst, hlavně na Slušovicku a v Nezdenicích. Řidiče čeká od sobotního rána částečné omezení provozu na sjezdu z dálnice D55 u Napajedel. Agrární komora čeká pro letošek slabou úrodu obilí, může za to nepříznivé počasí. Odpoledne bude oblačno, k večeru můžou přibývat srážky a hrozí i silné bouřky. Jsou tu odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a David Jabůrek. Energetici ve Zlínském kraji dál odstraňují poruchy, které způsobily bouřky během včerejšího večera a noci. Elektrické vedení poškodily popadané stromy a větve. Montéři jsou dál v terénu a většinu zbývajících poruch chtějí odstranit během dneška. Kde je situace nejhorší, popisuje mluvčí distribuční společnosti EGD Roman Budný.
3: Nejvíce zasažené oblasti zůstávají na Slušovicku, kde je bez elektřiny přibližně 600 odběrných míst a bez proudu nadále zůstávají také Nezdenice na Uhersko-Hradišťsku, kde evidujeme zhruba 460 domácností bez dodávek elektrické energie.
1: Částečné omezení provozu na sjezdu z dálnice D55 za dálničním mostem u Napajedel čeká řidiče během nadcházejícího víkendu. Od sobotní 7. hodiny raní bude provoz kyvadlově řídit semafor, případně pracovníci stavby. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Důvodem omezení je především instalace mobilních ocelových svodidel, která zvýší bezpečnost provozu v tomto místě. Současně provedeme nástřih vodorovného dopravního značení. Omezení skončí nejpozději v neděli odpoledne.
1: Ve Vsetíně začal festival United, největší křesťanská akce pro mladé lidi v Česku. Potkávají se na ní věřící z 10 církví. Kromě koncertů na ně čekají taky přednášky a semináře, říká ředitelka festivalu Daniela Hurtová.
5: Mají velmi široké spektrum námětů od duchovních přes duševní zdraví. Je velmi navštěvované tady toto téma k politickým tématům nebo k nějakému pozbuzování k aktivnímu občanskému životu. A až jdeme k praktickým workshopům, kde tancujeme, zpíváme a učíme se nové malířské metody.
1: Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, téměř o pětinu míň než v loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky, řekli to zástupci agrární komory. České zemědělství podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Vojska v Československu zůstala až do roku 1991.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, pršet ale bude jen výjimečně. K večeru by však mělo srážek od jihozápadu přibývat a hrozí i silné bouřky. Teplotní maxima dosáhnou na 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici mezi Luhačovicemi a Biskupicemi na Zlínsku si dejte pozor na ovce. No a dál už posloucháte odpolední vysílání s Pavlem Vackem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Máme 21. srpna. Lidé v Česku si připomínají srpnové události z roku 1968. Jedno setkání pamětníků se dnes dopoledne konalo také v Holešově na Kroměřížsku. K tomu se dozvíte víc z našeho vysílání už za chvíli. Budeme pro vás mít v následující hodině před víkendem ovšem také spoustu kulturních pozvánek a jednu, kterou vám přineseme s takovým trošku větším předstihem, rozvine jeden z pořadatelů. O jedné z největších kulturních akcí svého druhu u nás nám popovídá Radomír Hudec. Také se těšíte na 22. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO 2026. Jestli ještě ne dostatečně, tak po jeho povídání určitě budete. Nenechte si ho ujít po 15:45. Teď máme 5,5 minutky po 15. Pavel Vacek vám přeje krásné páteční odpoledne.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín opět upřeme pozornost na jedno místo našeho regionu. Konkrétně to bude Holešov na Kroměřížsku. Právě to je jedním z míst, kde si dnes lidé a pamětníci připomínají 58 let od vpádu sovětských vojsk na území Československa. Jejich příchod provázel odpor místních lidí. Holešovští výsadkáři odmítli vpustit okupační vojska do areálu místních kasáren a ubránili je. Víc v reportáži Terezy Chrastinové.
1: To byli obětavci, kteří nepustili prostě ruskou botu přes bránu.
2: Nadporučík v záloze Vladimír Klepal je jeden z pamětníků, kteří se dnes sešli v Holešově na Kroměřížsku. Před 58 lety tam místní výsadkáři bránili kasárny před sovětskými okupanty. Pokračuje jeden z příslušníků tehdejšího 7. výsadkového pluku, desátník Jaroslav Pokorný.
3: Když přišel ten 21. srpen, tak jsme zrovna byli v lese na cvičení a když jsme přijížděli sem, tak už kasárny byly celý obstoupený vojskama. My jsme v podstatě nevěděli ani dne, ani hodiny, jak to dopadne všecko.
2: Místní kasárny vojáci bránili několika způsoby, pokračuje nadporučík Josef Bartošek.
4: Zaprvé jsme udělali ochranu uprostřed kasáren s kulomety, s pancéřovkama, protože před náma stálo 30 tanků ruských. Velitel vyslal jednu rotu, tam bylo asi 80 vojáků, kteří šli zakopat tady do lesu nad Holešov. Asi 8 vojáků v civilu jsme šli do města a jsme podávali hlášení do kasáren o pohybu ruských vozidel. Tak určitá obava tam byla, ale my jsme si cítili, že jsme dobře vycvičení a že je zvládneme.
2: Výsadkáři tehdy kasárny jako jediné v Československu ubránili, a to navzdory velké přesile Sovětů. Ti navíc nepřijeli do Holešova úplně naslepo.
4: Vojáci byli naštvaní na ty Rusáky, že nás tady tak přepadli, protože oni se s našimi důstojníky, oni se znali. Ti, co sem přijeli, oni tady byli předtím někdy, tuším, že v červnu. Tenkrát byli zpřátelená armáda, že tak oni procházeli naším útvarem a oni se znali, některýma těma důstojníkama si tykali a přesně věděli, kolik nás je, jaké máme zbraně, oni všechno nás věděli.
2: Josef Bartošek popisuje i atmosféru mezi lidmi v samotném Holešově.
4: Lidi byli naštvaní na ty Rusy, auta, které projížděli kolem, tak troubili celou dobu. Tady bylo spousta nápisů, ať je Dubček a vraťte se Ivana domů. Tak byla to rozhodně událost, která nás všechny stmelila. Všichni jsou na to hrdí, že jsme prostě obstáli, že jsme se nepodolili těm Rusům.
5: Pozor! Poctě zbraň!
2: Z Holešova na Kroměřížsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín,

0: Minutku po čtvrt na čtyři vás Český rozhlas Zlín pozve na zajímavé akce, které se konají v našem kraji, a vy si můžete udělat plány, co se začínajícím víkendem. Ve Farské zahradě v Rožnově pod Radhoštěm je dnes v podvečer vernisáž výstavy fotografa Ivana Pinkavy. Ta nese název Svědek sebe sama a představuje výběr z tvorby jednoho z nejvýraznějších českých fotografů, kteří pracují s ateliérovou inscenovanou fotografií. Vernisáž začne v 17 hodin. Samotnou výstavu budete pak moc navštívit od zítřka do konce září v galerii Kostnice v Rožnově pod Radhoštěm. Do kukuřičného bludiště v Holešově můžete večer přijít na noční bloudění. Jistě zase pozvánka z úplně jiného soudku potěší i nejmenší. Od 9 do 11 hodin je program přizpůsobený rodinám s dětmi a návštěvníci budou vedle bloudění luštit také tajenky. Od 11 do 1 pak připraví organizátoři strašidelnou část pro odvážnější, kdy se v bludišti objeví i strašidla. Zájemci by neměli zapomenout na vlastní baterku nebo čelovku, doporučují organizátoři. V klubu kultury na Pajedla dnes zahraje kapela Petr Brandeis Band. Lidé si tak můžou přijít poslechnout country a bluegrassové skladby. Asi 2,5hodinový koncert začne v 7 hodin večer. A ve Vizovicích dnes začíná velká akce multižánrový festival Trnkobraní. Areál vizovické likérky Jelínek se otevřel v 15 hodin. V rámci dnešního programu vystoupí kapely Premiér, Support Lesbians nebo Tři sestry. V 8 večer pak bude soutěž v pojídání valašských frgálů. Zájemci se můžou přihlásit na místě, tak máte-li třeba hlad nebo chuť na frgál, i to může být pro vás pozvánka na dnešní Trnkobraní. Ve dnech 21. a 22. srpna proběhne ve Frištáku hudební festival Frištánský malý svět. Letos láká tento festival na skvělý multižánrový program s rodinnou atmosférou. Mezi hlavní taháky patří Robert Křesťan a druhá Tráva, Zrní, Jakub Kénik a Hvězdy, Post, Hudba a mnoho dalších. Začátek festivalu je dnes v 16 hodin v domě Ignáce Stuchlého ve Frištáku. A další pozvánka už bude mířit až k příštímu týdnu. To bude Zlín, ale třeba také Luhačovice, hostit už 22. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO. Podrobnosti k programu, ale i k přípravám nám přinese přímo do studia už za chviličku za pořadatele akce Radomír Hudec.
1: I tuto sobotu usedne na pohovku Jožky Kubáníka oblíbená osobnost. Jmenuje se Bára Hrzánová a kromě toho, že vlastní Dálii, má snad i nejnakažlivější smích. Přesvědčte se o tom v sobotu od 17. hodiny a v neděli se od 11. těšte na herce Tomáše Šulaje, který vám povypráví neuvěřitelné historky z divadelního zákulisí. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Už příští týden nejen Zlín ožije festivalem, který patří mezi tři největší akce svého druhu u nás. Zároveň je to jedna z největších kulturních událostí pořádaných naším krajským městem. O 22. ročníku Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO nám přichází říct něco víc za pořadatele Radomír Hudec. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Festival FEDO je opravdu obrovská akce. Jejíž výjimečnost podtrhuje i to, že se koná vždy jednou za dva roky. V jaké fázi jsou přípravy necelý týden před začátkem?
1: Tak v podstatě už by mělo být všechno připravené.
0: A je.
1: A teď už očekáváme jenom nějaké jobové rány.
0: Ale ne.
1: Když jsem se třeba dneska dověděl, že indický folklorní soubor, který momentálně vystupuje na festivalu v Ostravě, jeho členka tam měla nějaký úraz,
0: ale
1: takže je trošku imobilní, takže budeme muset nějak operativně zhánět dopravu, takže to jsou takové ale organizační drobnosti. Ne?
0: To určitě také naše posluchače zajímá, protože tím si udělají představu o tom, co organizace takhle velké akce obnáší. Vy jste tady za pořadatele, co vy konkrétně máte na starosti?
1: Všechno.
0: Dobře, to bylo stručné, výstižné, tak pojďte to trošku rozbodovat.
1: Tak v podstatě v roce, nebo tři čtvrtě roku předtím, než je termín festivalu, tak se musí začít zhánět účinkující. Vždycky se snažíme, aby tady byly minimálně tři zahraniční dechové orchestry a tři folklorní soubory zahraniční. A ještě se to snažíme dělat tak, aby i za každý ten žánr byl tady soubor nějaký z partnerského města Zlína. A letos teda tady bude dechový orchestr z Mélinu, ze Švýcarska, a budou tady dva folklorní soubory z Partizánského.
0: To si určitě ještě řekneme, z jakých koutů světa se sjedou soubory do Zlína. Pojďme si ale nejdříve také říct něco o tom, jak tento festival vůbec začínal, protože jeho historie sahá až do roku 1982, ale dějiny toho původního pořadatele velkého dechového orchestru jsou ještě starší a vedou, jak jinak ve Zlíně, až ke jménu Baťa. Pojďte tedy stručně připomenout kořeny celé akce.
1: Tak v podstatě teda, pokud jste vzpomněl velký dechový orchestr, tak ten byl založen v roce 1921 jako Baťův závodní orchestr. A samotný festival má počátek v roce 82, kdy tehdy díky tehdejšímu dirigentovi panu Jaroslavu Bílému byl zorganizován první ročník. A tento festival v podstatě pořádal ten náš orchestr a my jako členové jsme se na tom spolu podíleli. Posléze normálně vzniklo hudební sdružení Zlín, které se stalo zřizovatelem velkého dechového orchestru a v podstatě v té organizaci pokračovalo až do roku 20, kdy byl covid, to znamená festival se nemohl pořádat a mezi tím jsme dospěli my jako členové velkého dechového orchestru k názoru, že už to takto jaksi nejde dělat v nějakých amatérských podmínkách, byť teda výsledek byl profesionální, tak jsme požádali město, zda by se tohoto úkolu neujalo a nezorganizovalo další ročník festivalu. No a už před dvěma lety byl první ročník, který město organizovalo, čili letos v roce 26 to bude celkový 22. ročník a druhý ročník, který organizuje město.
0: Říká Radomír Hudec, který se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín prezentuje nejen jako jeden z pořadatelů festivalu FEDO, ale také jako člen velkého dechového orchestru. My ho v našem povídání určitě ještě představíme také jako hráče na klarinet, ale za chviličku se jistě budete i vy ptát na to, kdo všechno dorazí letos do Zlína. A nejen tam. Položím tu otázku za vás, stejně jako další. Buďte s námi. Počkejte si na odpovědi.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Radomír Hudec nám za pořadatele letošního ročníku představuje Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO. Ten už 22. ročník začne příští čtvrtek 27. července, pardon, srpna samozřejmě, to už bychom nestihli. A já budu rád, když nám řeknete, kolik účinkujících se letos chystá do Zlína, protože je to opravdu obrovská akce, jak už jsme před chvílí řekli, tak letos, kolik musíte dělat obědu?
1: Letos by mělo ve Zlíně vystoupit rámcově 800 účinkujících. Mm. V podstatě z pěti zemí plus teda jako Česka. Asi nejexotičtější bude soubor z daleké Indie folklorní z Ahmedabadu. Přijede 25 umělců, co jsme viděli jako fotografie, tak mají pěkné barevné kroje, takže si myslím, že si posluchači smlsnou i vizuálně na tomto souboru. Potom tady má být soubor ze švýcarského Mélinu, dechový orchestr. Mimochodem Mélin to je partnerské město z města Zlína a my se snažíme vždycky na ten ročník dostat i ty soubory, buď dechové orchestry nebo folklorní soubory z těch různých partnerských měst. A za folklor tady budou dva soubory z partnerského města Partizánské. Potom tady bude lotyšský folklorní soubor a dechový orchestr z Polska.
0: Takže je to opravdu mezinárodní festival. Samozřejmě tou svojí exotikou láká jistě ten indický soubor. Jak probíhají tam námluvy? Jak se láká soubor z Indie do Zlína?
1: Tak je to otázka osobních kontaktů, kdy se po celé republice pořádají různé festivaly a člověk si vytáhne nějaký kontakt, když se doslechne o nějakém souboru a potom už je to otázka prostě konverzace e-mailové.
0: Potkáte se u umění někde na nějakém festivalu, což také spěje k tomu, že jak hráči v dechových orchestrech, tak samozřejmě folklorních souborů jsou taková jedna velká parta. Já tedy, než se pustíme dál do toho programu, tak se zeptám, je to skutečně tak, nebo panuje mezi těmi v úzovkách dechovkáři a folkloristy taková lehká soutěživost?
1: Já myslím, že soutěživost nepanuje a že zvlášť večer
0: je to krásně spojené.
1: Normálně.
0: Rozumím. O atmosféře už 22. ročníku festivalu FEDO Zlín 2026 nám Radomír Hudec z vlastní zkušenosti, bohaté a dlouhé, ještě jistě řekne ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ale v tuto chvíli už jsou určitě naši posluchači zvědaví na ten letošní program. Tak pojďme lákat. Začne to všechno ve čtvrtek na náměstí Míru ve 7:15. Zahajovacím koncertem. Na co se tam můžou naši posluchači těšit?
1: Zahajovací koncert tradičně provede velký dechový orchestr města Zlína a jako druhé číslo v programu si zveme vždycky nějaký profesionální soubor, buď jako vojenskou hudbu, nebo byl tady vojenský umělecký soubor Ondráž z Brna. A letos je to taková pikantní lahůdka, na kterou se sám já těším. Bude tady vystupovat známý výtvarník František Skála s orchestrem Provodovjané, který sklízí v Čechách velké úspěchy, takže sám jsem zvědavý, jak to lidé tady přijmou.
0: To jsme tedy ten 22. ročník, alespoň ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teoreticky zahájili. Za chviličku budeme s Radomírem Hudcem pokračovat v tom programu a budeme dál lákat na 22. ročník FEDO Zlín 2026.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje povídání s jedním z pořadatelů 22. ročníku festivalu FEDO Zlín 2026 Radomírem Hudcem. My jsme se před chvíli pustili do toho velmi bohatého programu, skončili jsme tím zahajovacím koncertem, no a pak to přejde v pátek do té skoro největší slávy. Samozřejmě ta sláva trvá až do neděle, ale pojďme postupně.
1: Takže v pátek odpoledne začínáme hlavní program na náměstí Míru na hlavním pódiu. Jsou to regionální folklorní soubory a potom ve večerní části vystupují zahraniční folklorní soubory a zahraniční orchestry. A rámcově o 7:30 na pódiu v Komenského parku je beseda u cimbálu se zlínskými folklorními soubory. Je to taková velice oblíbená záležitost, kdy se sejdou členové jednotlivých souborů, zaspívají si, zatančí si a je to velice příjemné. V sobotu je dopoledne jako takový hlavní tahák průvod, který jde od 21. budovy přes tržiště na náměstí Míru. Potom proběhne krátký koncert, monster koncert, kterého se zúčastní české dechové orchestry.
0: Já vás tady zarazím, ano. S dovolením budeme pokračovat, ale tohle je opravdu jedna asi z divácky nejvděčnějších akcí celého festivalu. Už ten průvod to působí opravdu pompézně, plus potom ten název už tomu tak hezky nahrává, Monster koncert. Co vy na to říkáte jako muzikant? Protože já osobně si to úplně neumím představit. Je tam prostor na nějaké zkoušení, sehrání a podobně?
1: Tak monster koncerty obecně probíhají na jiných festivalech tak, že jsou to nosné programy, které trvají třeba celý večer nebo celé odpoledne. Těm orchestrům zúčastněným se dopředu zašlou noty, sami si to nacvičí, potom je perná zkouška a potom teda ten výsledek se předvede lidem. A je otázka prostě výběru skladeb, aby to ty lidi zaujali a nebylo to až tak extrémně těžké, aby ty soubory se sjednotily v nějakém tom hudebním výrazu.
0: Rozumím, takže nějaká, jde spíš asi o ten efekt.
1: Ano, jde o ten efekt.
0: A určitě zážitek, je to pro vás třeba zážitek jako pro hudebníka zahrát si? Navíc tady FEDO znamená nejen dechové orchestry, ale i folklorní soubory, tak to asi musí být těžké trošku skloubit, ne?
1: No, ten monster koncert je jakoby pro muzikanty, kteří ho provádí, cený v tom, že je naraz na pódiu velké kvantum muzikantů a člověk se musí prostě snažit hrát nějak jaksi koordinovaně a hledat stejný výraz, aby ta skladba jako vyzněla. Takže mnohdy jsou ty zkoušky takové jakoby problematické, ale výsledek býval jako v podstatě vždycky výborný.
0: Krásný a pompézní. I na něj tedy můžete přijít a to v sobotu naváže na průvod, který začíná v 10 hodin. Pojďme tím programem tedy ještě dál. Co byste z něj vypíchl?
1: Tak vypíchl bych z toho programu ještě, nebo takto. Hlavní program začne ve 3 hodiny na náměstí Míru, bude pokračovat až do pozdních nočních hodin a takovým vyvrcholením bude koncert dechového orchestru z Holic, který má nějaký podnázev Dechna v roku, takže když si to přeložíme, tak velký dechový orchestr z Holic bude hrát rockové písničky ve svém hávu, takže to bude velmi zajímavé. A k tomu v 6 hodin v parku Komenského na pódium bude program, na kterém vystoupí Dixielandové soubory Záhumení Street Band anebo Jazzbook Dixie Zlín a potom takový zvláštní orchestr, který má název Komorní hospodský orchestr, který tvoří 4 špičkoví muzikanti a hrají v podstatě pelmel hudební styly.
0: A rozhodně je to spousta zábavy, ale i legrace, jak nám popisuje a mezi řádky se dá číst Radomír Hudec. Jmenuje se ta akce, o které si tady povídáme, FEDO Zlín 2026, ale ono to není jenom o Zlíně a to už několik let, tak pojďme ještě k tomu nedělnímu programu a dotknout se i jiného města.
1: V podstatě my jsme ten festival ještě koncipovali tak, aby se dostal i do jiných míst v našem regionu. A v historii už nedělní program se odehrával například ve Frištáku, odehrával se ve Vizovicích, odehrával se v Otrokovicích a několik ročníků už teďka vrcholí v Luhačovicích, kam posíláme vždycky tři nějaké takové zahraniční, bych řekl, prémiové soubory, které odpoledne vystupují na pódiu Společenského domu na Kolonádě.
0: Takže i do Luhačovic míří naše pozvánka na Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO 2026, jehož je už dlouholetým účastníkem také člen Velkého dechového orchestru a klarinetista Radomír Hudec. Teď bych vás rád oslovil i jako muzikanta, jako člověka, který tuto

0: regionu a v podstatě na základě i našich návštěv toho velkého dechového orchestru, třeba v Belgii, tak jako partnerským městem se stalo město Izegem, ve Francii město Romans a tak dále. Takže to jsou vznikají i takové ty výsledky, ano. Ano.
1: Tak ať je těch vazeb co nejvíce, ať se ten 22. ročník vydaří ještě o něco více, než se vydařily ty předešlé a že už byly vydařené. A ať ta hudba a vůbec ta zábava, celý ten program rozdává spoustu radosti. Já naše posluchače odkážu ještě na webové stránky, případně zadejte do svého webového prohlížeče FEDO Zlín 2026 a tam už se dozvíte k programu i to, co se nedostalo do našeho povídání s Radomírem Hudcem, který má ale ještě něco na srdci.
0: Já bych chtěl jenom poděkovat za pozvání.
1: Určitě. Děkuji a já děkuji, že jste je přijal, že jste svůj jistě v tuto chvíli obzvlášť vzácný čas věnoval i posluchačům Českého rozhlasu Zlín a už proto přeji, ať vše vyjde, včetně počasí. Ať se vám pěkně hraje, spoustu radosti. Dík za váš čas.
0: Děkujeme.
1: I za vaše slova.
0: Děkujeme.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.
4: Český rozhlas Zlín, písně.

0: 6 minut zbývá do 16. hodiny. Před koncem dnešního dobrého odpoledne mi dovolte ještě jednu vzpomínku. Je to dnes právě 58 let, co zemřel Jaroslav Novák z Napajedel. Byl mu 26 let. U budovy Československého rozhlasu v Praze jej zranila střepina z granátu. Byl jednou z prvních obětí sovětské okupace. Jeho pohřeb se stal 6. září manifestem proti okupaci. I na něj budeme vzpomínat v dnešním pořadu Den v kraji. Stejně jako zmíníme i další příběhy z okupačního roku 68 spojené s naším krajem. Budeme ctí provést vás i tímto dnešním speciálem, jenom tedy zhruba něco málo přes hodinku. Bude trvat ten čas, co se vzdálím od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín. Vy se nikam nevzdalujte, ať si vychutnáte i následující humoriádu a po 17. hodině se na vás opět bude těšit Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Největší ostuda, fópa v historii gramofonového průmyslu. Tak bych uvedl dnešní cukrárnovou zastávku. Když končila 80. léta, vznikla francouzsko-německá formace založená čistě na estetickém projevu. Jinak řečeno, dva hezouni na přelomu desetiletí dobývali svět, ale jak se ukázalo, kluci jenom otevírali pusinky na muziku, kterou ve skutečnosti zpíval někdo jiný. Milli Vanilli. A kdo zatím stál? Už mnohokrát zmiňovaný producent Frank Farian, stojící například za úspěchem Boniem. Skandál, který vyvrcholil naprosto bezprecedentním vrácením ceny Grammy, ukázal, jak může show business fungovat. Že je opravdu důležité, respektive určující, jak vypadá ten, koho pak vidíme ve videoklipu. A tak skladbu, kterou uslyšíte, naspíval bůh ví kdo, ale morálka jde někdy v bezohledném biznisu naprosto stranou. Důležité jsou prodeje a hitparády. My si teď poslechneme podvod, který se odehrál před zhruba 36 lety. Písnička je to každopádně krásná.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vizovicích začíná trnkobraní. Policisté na třídenní festival posilují hlídky. Silnici mezi Částkovem a Velkým Ořechovem stabilizuje proti sesuvu opěrná stěna. Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí událostí 21. srpna 1968. V noci bude zataženo s deštěm, minimální teploty 13 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a David Javůrek. Ve Vizovicích na Zlínsku začíná třídenní festival trnkobraní. Akci každoročně navštěvují tisíce lidí. Policisté jsou v pohotovosti v posílených počtech od pátečního rána až do nedělního večera. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková Českému rozhlasu řekla, že v akci budou i kriminalisté, jízdní policie a psovodi.
2: Zvýšený dohled budou věnovat silničnímu provozu, kontrolám ve stanovém městečku i kontrolám alkoholu a drogám za volantem. Na obvodním oddělení budou moct řidiči před jízdou bezplatně absolvovat dechovou zkoušku.
0: Silnice mezi Částkovem na Uhersko-Hradišťsku a Velkým Ořechovem na Zlínsku bude až do konce listopadu uzavřená. Důvodem je výstavba opěrné stěny proti sesuvu. S výstavbou 146 metrů dlouhé železobetonové zdi začali silničáři v těchto dnech, říká mluvčí ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota.
3: Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace. Objízdná trasa povede po silnicích třetí třídy ve směru na Pašovice. Oprava potrvá až do konce listopadu, ale od 1. října bude přes stavbu umožněn průjezd autobusům linkové dopravy a vozidlům integrovaného záchranného systému.
0: Výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy dnes připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze. Právě u sídla rozhlasu se 21. srpna 1968 sovětští vojáci střetli s neozbrojeným protestujícím davem. Každoroční piety se zúčastnili pamětníci i politici. Například předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD ve svém projevu mluvil o roli tehdejšího Československého rozhlasu na začátku okupace. Někteří lidé to doprovázeli pískutem a skandováním.
4: Rozhlas se stal jedním z prvních cílů okupačních vojsk. Před budovou rozhlasu tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
0: Současné sucho by mělo být jedním z témat chystané iniciativy části unijních ministrů zemědělství, informoval o tom český ministr Martin Šebestián za SPD. Se svými kolegy chce jednat třeba o kompenzacích zemědělcům z krizových rezerv Evropské unie. Zemědělci se letos kvůli suchu potýkají s nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata i nižšími výnosy.
1: Počasí.
0: Přes noc čekáme ve Zlínském kraji zataženou až oblačnou oblohu s deštěm, případně i s bouřkami. K ránu by měly srážky ustávat a teploty klesnou na 16 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku se srazily dvě auta. Tolik zprávy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
6: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
5: Ty oslavy a nebo celý ten život?
6: No, ne, ty oslavy.
5: Jo.
6: Celý život samozřejmě ten byl báječnej.
5: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
6: No, úplně.
5: Jo.
6: No, jo, já jsem nadšená.
5: Z toho, že je tady.
1: Humoriáda.

0: rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková. No. Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí... nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo, že jo?
0: No to musíš naučit, abych chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: No, to je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš představit, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, ale snahová, dvě... to má každý pes, je malej.
1: No dobře, ale má 2 kila, takže to ani necítím. To je, jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. To jíšli u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno, snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, Fousku, Fousku, kup mi housku, já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už, ano, už to jo. I slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě počkejte, jak se to jmenovalo. nakonec měla ve sklepě, taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. Mm-hmm. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: A co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu
1: ne.
0: Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale třeba Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: No. Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No ušlo mi to, teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
5: Uršula Kluková.
4: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje. Vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
4: Ano.
5: Děkujeme.
6: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
5: Děkuju moc.
4: A co vybíráte, Honzo?
6: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
4: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
7: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
7: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
8: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory, já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, a batyši českého humoru, přeji vám všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
4: Ano. Dobře.
8: Uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
4: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
5: Děkujeme.
8: A Pepu Fouska samozřejmě.
4: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
5: Děkujeme.
4: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
9: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určuju se přeju všechno nejlepšího.
5: Dobrý den, děkuju.
9: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
4: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
10: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pá, come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pá, come on. A já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám, Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu rukou a pám, depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilan, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodin už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno Majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský Majoránka. Já pám, no Marijuana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá drugs. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Pám, yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
4: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
5: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
4: A kde?
5: No, prostě já jsem někam...
4: To z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
5: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě. Různé kontroly, no ale na hranicích ne.
4: Na hranicích ne.
5: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
4: Jo.
5: Ano.
4: No, bolí mě v krku, svlékněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
5: No, tak takhle zase ne. Že jo. Ale svlékněte se bylo často.
4: Bojíš se doktorů?
5: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
4: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
5: No zubaře se bojím.
4: Že to nepočítáme mezi doktory, víš?
5: No jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
4: No,
5: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a je, počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
4: No to, abys neutekla před zákrokem.
5: No právě.
4: To bylo horší.
5: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafíčko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší, to potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Takže, ale pak mě smích přešel.
4: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
5: ano,
4: co?
5: Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouh, abych věděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: No, nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejte děsnej průďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to...
3: o co jde?
4: Vojeno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: Prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý chal.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu. No. My tady na zázraky nejsme zavedeny.
4: Oni v dílně říkali, že ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte. Pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady my jsme kouzelníci.
4: No to já nevím.
3: Tady je autoopravna.
4: No to si...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci, umíte to vůbec, jako...
3: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No to, bílýho džigulíka. Teda, pane vedoucí, počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je džigulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžel, tedy tak máme Laďku Kozderkovou, Vlastimila Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne,
2: já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne, protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkal, no já chci nový auto, že jo. No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala, dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, dopak, tohle.
1: Představ si, že bys řídila autobus třeba. To. A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrná. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 01 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Ano, do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu, zazní i koncert Bubenický od tam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici, takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, aby abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně, tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Paní Klukové. Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a
3: děkuju.
2: Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, my děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku. Božena, já to zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich, k jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného a byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A hodně štěstí.
4: Já vám moc děkuju za všechno, děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: Děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, že mi dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý kluk

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač si normálně
2: zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo, jo, jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přezkouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali

0: dychtivým servizům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Oršou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Oršu, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Velkoformátovou plachtu s portrétem Tomáše Bati se podařilo částečně vyprostit ze sutin demolované 34. budovy ve Zlíně. Silnice 1/50 z Uherského Hradiště na Brno bude po opravách vozovky u Zlechova plně průjezdná nejpozději v sobotu ráno. Česko zasáhly velmi silné bouřky, hrozí i vznik supercel. V noci bude zataženo s deštěm, minimální teploty 13 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá David Jabůrek. Ohořelou velkoformátovou plachtu s portrétem Tomáše Bati, která přečkala červencový požár 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, se podařilo částečně vyprostit ze sutin. Plachta se minulý čtvrtek při demolici zřítila společně s další částí stavby. Pracovníci ji pomocí dvou menších bagrů posunuli tak, aby na ní při pokračující demolici nepadaly další části budovy, popisuje Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která ohořelý objekt vlastní.
4: Podařilo se dostat jako z té bezprostřední blízkosti, aby prostě další páty nepoškodil, ale v tuhle chvíli to, když to řeknu, není priorita, takže až prostě ty velké stroje odjedou a pomine to bezprostřední ohrožení, tak se ta plachta vezme a podíváme se, jak moc utrpěla.
2: Podle Schmidta by zbourání zbývajícího torza 34. budovy mohlo skončit do konce příštího týdne. Silničáři dokončují opravu silnice 1/50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku. Hlavní tah z Uherského Hradiště na Brno by měl být plně průjezdný nejpozději v sobotu ráno. Podrobnosti přidává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Na místě zbývá dodělat už jen dokončovací práce, zejména nástřik vodorovného dopravního značení a pak i zalití spár. Následně odstraníme semafory a skončí tak omezení spojené s kyvadlovým řízením provozu. Řidičům moc děkujeme za trpělivost a ohleduplnost během opravy.
2: Oprava vozovky na 2-kilometrovém úseku stála více než 28,5 milionů korun. Českem postupují silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od 15 hodin pro většinu území, včetně Zlínského kraje. Napadnout během odpoledne a večera může i 70 mm srážek. Vítr napomáhá i vzniku supercel. To jsou velmi silné bouřky, které jsou spojené i se silným krupobytím a nárazy větru. Kde bude foukat nejsilněji, říká meteorolog Miloš Dvořák.
6: V těch nárazech by dosahoval zhruba kolem 70 km za hodinu. Můžou být i místa, kde ta rychlost může být kolem 90 km za hodinu. Vypadá to tak, že by to byly pravděpodobně ty severnější oblasti Čech na Moravě a ve Slezsku. Tam by pravděpodobně ty nárazy se právě pohybovaly někde kolem 70 km za hodinu.
2: Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun.
3: Počasí.
2: Přes noc čekáme ve Zlínském kraji zataženou až oblačnou oblohu s deštěm, případně i s bouřkami. K ránu by měly srážky ustávat a teploty klesnou na 16 až 13 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Opatrně na silnici mezi Kaňovicemi a Hřivínovým újezdem na Zlínsku narazila tam do sebe dvě osobní auta. A ve vysílání Českého rozhlasu Zlín po zprávách navážeme hodinkou o tom, co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji. Hezký poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Pěkné odpoledne. Dnešní den v kraji bude odrážet výjimečné datum. 21. srpna si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Ve speciálním vydání vám nabídneme příběhy z této neblahé doby spojené s naším regionem. Ani dnes ale nevynecháme pravidelné prvky jako předpověď počasí s meteorologem či denní souhrn událostí. Právě na ten dojde už po písničce. Dobrý poslech vám 5 minut po 17. hodině přeje od mikrofonu Pavel Vacek.
0: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: druhého mikrofonu ve studiu Českého rozhlasu Zlín, že se mnou David Jabůrek. Jelikož máme 8,5 minuty po 17. hodině, nebudou to pravidelné zprávy, ale dostanete ucelený přehled o tom, co se 21. srpna dělo v našem kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve Vizovicích začíná třídenní festival Trnkobraní. Akci každoročně navštěvují tisíce lidí. Policisté jsou proto v pohotovosti v posílených počtech od pátečního rána až do nedělního večera. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková Českému rozhlasu řekla, že v akci jsou i kriminalisté, jízdní policie a psovodi.
3: Zvýšený dohled budou věnovat silničnímu provozu, kontrolám ve stanovém městečku i kontrolám alkoholu a drogám za volantem. Na obvodním oddělení budou moct řidiči před jízdou bezplatně absolvovat dechovou zkoušku.
2: A další velká víkendová akce začíná dnes večer. Truck sraz Zlín. S průjezdem velkých nákladních aut budou spojena dopravní omezení a proto policie žádá řidiče o trpělivost. Mluvčí policistů uvedla, že na bezpečný průběh akce budou dohlížet policisté z dopravní i pořádkové policie, se kterými budou spolupracovat i strážníci městské policie Zlín. Demolice torza vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by mohla skončit do konce příštího týdne. Velkému demoličnímu bagru s hydraulickými nůžkami zbývá odstranit poslední část stojící stěny. Následovat bude rozebrání a odvoz suti. Pokračuje mluvčí společnosti Cream, která budovu vlastní, Marcel Schmidt.
4: Už toho zbývá relativně málo, takže skutečně pokud se nestane něco zásadního, tak během příštího týdne by ta hrubá demolice měla skončit.
2: Částečné omezení provozu na sjezdu z dálnice D55 za dálničním mostem u Napajedel čeká řidiče během nadcházejícího víkendu. Od sobotní 7. hodiny ranní bude provoz kyvadlově řídit semafor, případně pracovníci stavby. A v Setín zaplnili tisíce mladých věřících. Ve městě začal křesťanský festival United. Pořadatelé čekají až 5 000 návštěvníků z celého Česka. Na pódiu vystoupí kapely, jejichž členové jsou věřící nebo mají ke křesťanství blízko. Připravené jsou taky desítky seminářů a workshopů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Máme 21. srpna. Vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Zlín. Holešov na Kroměřížsku je jedním z míst, kde si dnes lidé a pamětníci připomínají 58 let od vpádu sovětských vojsk na území Československa. Příchod vojsk tehdy provázel odpor místních lidí. Holešovští výsadkáři odmítli vpustit okupační vojska do areálu místních kasáren a ubránili je. Více v reportáži Terezy Chrastinové.
1: To byli obětavci, kteří nepustili prostě ruskou botu přes bránu.
2: Nadporučík v záloze Vladimír Klepal je jeden z pamětníků, kteří se dnes sešli v Holešově na Kroměřížsku. Před 58 lety tam místní výsadkáři bránili kasárny před sovětskými okupanty. Pokračuje jeden z příslušníků tehdejšího 7. výsadkového pluku, desátník Jaroslav Pokorný.
3: Když přišel ten 21. srpen, tak jsme zrovna byli v lese na cvičení a když jsme přijížděli sem, tak už kasárny byly celý obstoupený vojskama. My jsme v podstatě nevěděli ani dne, ani hodiny, jak to dopadne všecko.
2: Místní kasárny vojáci bránili několika způsoby, pokračuje nadporučík Josef Bartošek.
4: Zaprvé jsme udělali ochranu uprostřed kasáren s kulomety, s pancéřovkama, protože před náma stálo 30 tanků ruských. Velitel vyslal jednu rotu, tam bylo asi 80 vojáků, kteří se šli zakopat tady do lesu nad Holešov. Asi 8 vojáků v civilu jsme šli do města a jsme podávali hlášení do kasáren o pohybu ruských vozidel. Tak určitá obava tam byla, ale my jsme se cítili, že jsme dobře vycvičení a že je zvládneme.
2: Výsadkáři tehdy kasárny jako jediné v Československu ubránili, a to navzdory velké přesile Sovětů. Ti navíc nepřijeli do Holešova úplně naslepo.
4: Vojáci byli naštvaní na ty Rusáky, že nás tady tak přepadli, protože oni se s našimi důstojníky oni se znali. Ti, co sem přijeli, oni tady byli předtím někdy, tuším, že v červnu. Tenkrát byli zpřátelená armáda, že tak oni procházeli naším útvarem a oni se znali, některýma těma důstojníkama si tykali a přesně věděli, kolik nás je, jaké máme zbraně. Oni všechno nás věděli.
2: Josef Bartošek popisuje i atmosféru mezi lidmi v samotném Holešově.
4: Lidi byli naštvaní na ty Rusy, auta, které projížděli kolem, tak troubili celou dobu. Tady bylo spousta nápisů, ať je Dubček a vraťte se Ivane domů. A tak byla to rozhodně událost, která nás všechny stmelila. Všichni jsou na to hrdí, že jsme prostě obstáli, že jsme se nepodolili těm Rusům.
5: Pozor! Poctě zbraň!
2: Z Holešova na Kroměřížsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: I v dnešním Dni v kraji, který věnuje zvýšenou pozornost 58. výročí srpnové okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, dostane prostor předpověď počasí, dojde na něj už po další písničce a také po pozvánce k poslechu jiných pořadů Českého rozhlasu Zlín.
1: Rádi byste doma měli akvárium, ale nevíte jak na to? Tak 24. srpna poslouchejte naši chovatelskou poradnu. Akvarista Tomáš Grochal z Kroměříže poradí s výběrem správného vybavení i rybiček. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Je dobře, že posloucháte Český rozhlas Zlín i 6 minut před 17:30, protože teď se v pořadu Den v kraji také dozvíte, jestli se budete muset v příštích dnech trošku přiodít, případně jestli budete potřebovat deštníky a podobně.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli jsem už totiž ve spojení s brněnskou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu, kde má stále službu meteorolog Mojmír Martan. Přeji ještě jednou hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A pojďme si, pane Martane, říct nejdříve, jak to vypadá v našem kraji v tuto chvíli. Je to takový hezký výchozí bod k další předpovědi.
2: Tak nad Zlínským krajem je hodně oblačností, ale aktuálně bez srážek a teploty 22 až 26 stupňů.
0: Řekl jste tam to slovíčko aktuálně bez srážek. Máme se tedy na nějaké připravit v nejbližších hodinách?
2: Ano, od jihu se budou nasouvat srážky, bude se jednat o déšť nebo přeháňky, případně i mohou být bouřky, ale ty asi nebudou na celém území kraje. Na některých místech, ale spíše výjimečně, se mohou ty bouřky projevit přívalovými srážkami a nárazovitým větrem. Teploty, ty by měly v průběhu noci postupně klesat na 16 až 13 stupňů, no a v průběhu noci také budou srážky ubývat. Co se týče větru, tak ten teď fouká mírný, ale postupně povane čerstvý jižních směrů s nárazy i kolem 55 km za hodinu. V bouřkách to může být přechodně i více, ale ten vítr se bude postupně měnit na západní a kránu začne slábnout.
0: Naznačil jste, že bude směrem k noci těch srážek ubývat, takže noc nebude bouřlivá.
2: Noc bude bouřlivá jen z začátku, potom po té půlnoci už by bouřlivá být neměla.
0: Děkuji. Pojďte se podívat i na ten zítřejší den. Ještě další informace o teplotách, prosím, přidejte.
2: Tak zítřejší den bude většinou oblačný, přechodí i polojasný. V průběhu odpoledne se vyskytnou lokální přeháňky, a to hlavně na severu a východě kraje, tedy hlavně na horách. 22 až 25 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Mírný vítr západních směrů může odpoledne v přeháňkách přechodně zesilovat i s nárazy kolem 55 km v hodině, ale večer opět bude už trošku slabší.
0: Co tohle všechno udělá zítra z biozátěží?
2: Bude platit jednička, mírná zátěž.
0: To jsme probrali sobotu, pojďme si uzavřít ten týden i předpovědí na neděli.
2: Ta bude jasná až polojasná, v průběhu dne se oblačnost přechodně může zvětšovat. Chladnější ráno s teplotami 12 až 8 stupňů, odpolední teploty 20 až 24 a foukat bude slabý, odpoledne přechodně i mírný severozápadní až západní vítr.
0: A ještě poprosím o takový alespoň letmý pohled na začátek příštího týdne. Jaký je tam výhled?
2: Mělo by být slunečné počasí, maximálně polojasno, chladnější rána s teplotami kolem 9 stupňů, pondělní odpolední teploty 20 až 24, v úterý se teploty začnou zvedat až k 28 stupňům.
0: To bylo stále v kompetencích meteorologa, teď se Mojmír Martan na chvíli také promění ve statistika a prozradí nám rekordní teploty právě pro ten dnešní den spojené s naším krajem.
2: Ano, nejtepleji bylo v roce 1943 na stanici Napajedla, kde naměřili 35,1 stupně. Nejchladněji bylo na stanici Huslenky Kychová v roce 1968. Tam tehdy poklesla teplota na 1,4 stupně Celsia.
0: Tím jsme čas, který věnujeme v pořadu Den v kraji počasí, vyčerpali. Děkujeme za všechny informace. Mějte se hezky, pane Martane. Pěkný zbytek dne.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Od srpnové okupace dnes uplynulo 58 let. V následujícím příspěvku se dozvíte, co se dělo 21. srpna 1968 ve studiu Československého rozhlasu v tehdejším Gottwaldově. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: I 2 minutky po 17:30 posloucháte speciální Den v kraji, který věnuje zvýšenou pozornost dnešnímu výročí. Pohnuté srpnové dny roku 1968, dobu okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, zachytil ve svém vzpomínkovém textu vedoucí Gottwaldovského studia Československého rozhlasu Vladimír Hradil. Členové redakce Gottwaldovského studia a několik spolupracovníků tehdy udrželi rozhlasové vysílání po celých 7 dnů. Bylo slyšet v rozhlasových přijímačích na celém našem území i v zahraničí. Ze vzpomínek Vladimíra Hradila, publikovaných státním okresním archivem ve Zlíně v roce 2000, čte Josef Koller.
1: První den okupace, 21. srpen 1968, Gottwaldov. Do ticha před půlnocí 20. srpna roku 1968 zařinčel telefon. Zvedám sluchátko, ale to už slyším vzrušený hlas kolegy Ludvíka Juráska, korespondenta pražského rozhlasu. Pust si rychle rádio, obsazují nás Rusové. Bylo to šokující. Ráno 21. srpna jsme všichni 3 redaktoři přišli do redakce neobyčejně brzy. Po 7:30 zní z Prahy hymna. Je to jasné, pražský rozhlas stejně jako ostravský a brněnský je obsazen. Pak už se v Gottwaldovském studiu dveře netrhly. Během dopoledne jsme vysílali téměř nepřetržitě. U mikrofonu se postupně vystřídali nejen představitelé politických stran, ale i národních výborů, odborů, Národní fronty. Abychom zmátli stopy po našem stanovišti, ohlásili jsme několikrát, že vysíláme z Hostýnských hor. Po 22 let vyvolávala tato dezinformace dohady, kde jsme tam měli sídlo. Události měly prudký spád. Ani se nám nechtělo věřit, že vysíláme už 2 hodiny. Zanedlouho, bylo to před 10:30, došlo v dramatu k vyvrcholení. Rádio zmlklo. Byla to stanice Československo, jediná, kterou u nás bylo možno zachytit. Za několik minut mě telefonicky volá František Júza, vedoucí vysílače Topolná. Člověče, jsme bez modulace, všechny linky máme hluché, nemohli byste nám dát aspoň to vaše okresní vysílání? Zkusíme to, řekl jsem. Naši technici Miloš Albrecht a Petr Frodl se vytáhli. Netrvalo to ani 30 minut a navázali jsme s vysílačem kontakt. Před 11:00 vznělo pak už naše vysílání celou republikou. Odezva byla obrovská. V Praze u sochy svatého Václava po zachycení našeho vysílání 2000 lidí skandovalo: ať žije Gottwaldov, ať žije Morava. Agentura Reuters hlásila, že v první den okupace ozval se z Československa neobyčejně silný vysílač Gottwaldov, slyšitelný i v Anglii. Až do Sovětského svazu nesla se éterem několikrát opakovaná výzva sovětské ženy: vojáci, naši ruští vojáci, vraťte se domů. První den okupace jsme vysílali až do noci.
0: Poslouchali jste četbu ze vzpomínek Vladimíra Hradila, vedoucího Gottwaldovského studia Československého rozhlasu, na první den okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Na srpnové dny roku 1968 v regionu za chvíli nahlédneme také se zlínským historikem Zdeňkem Pokludou.
2: Den v kraji.
3: Proudy řeky táhnou k nám.

0: Český rozhlas Zlín s vámi i 25. srpna 2026. Máme 8,5 minuty po 17:30. Na jaře roku 1961 vrcholily snahy reformních komunistů o uvolnění socialistického režimu. Jak to vypadalo na Zlínsku, to si poslechněte v rozhovoru Andreji Kratinové se zlínským historikem Zdeňkem Pokludou.
1: Dělo se v tehdejším Gottwaldově něco výrazně odlišného od zbytku Československa?
2: V tehdejším Gottwaldově jsme měli jednu zvláštnost. To bylo to jméno Gottwaldov. Lidé zlínáci to jméno neměli rádi. Bylo tady vnuceno v roce 49. Takže v roce 68 se okamžitě ozvalo, vraťme název Zlín. Po řadu měsíců se ta změna připravovala, no a bohužel nestačila se uskutečnit kvůli té okupaci. Ten Zlín zase ještě zůstal tím Gottwaldovem.
1: Zůstaňme u slova okupace, byla tedy očekávatelným krokem po tom předešlém uvolnění.
2: To, co jsme tehdy viděli, slyšeli a cítili, znamenalo, že ten krok byl nečekaný. Překvapení dávali najevo lidé v centrálních pražských orgánech. Překvapení dávali najevo lidé na ulicích. Asi nejsprávnější opravdu je, že v Československu takovýto krok, brutální, náhlý, nemilosrdný, nečekal prakticky nikdo. Pokud ho někdo čekal, tak byl potichu, ale takových lidí bylo asi málo nebo méně. A řekl bych, ta reakce psychologická, reakce lidí všeobecná, bylo ohromné překvapení.
1: Jak na to tehdy zareagovalo vedení okresního výboru v Gottwaldově?
2: Tehdejší vedení okresního výboru komunistické strany bylo převážně ovlivňováno těmi lidmi reformního směru. Říkalo se jim také progresivisté, pokrokáři, na rozdíl od konzervativních komunistů, kteří přáli tomu starému systému komunistickému. Takže to vedení bylo tehdy v Gottwaldově ovlivňováno především těmi progresivními komunisty a ti jednali se sovětskými okupanty velice stroze. Museli s nimi jednat, museli s nimi mluvit, to znamená po půlnoci ve čtvrtek 22. srpna, kdy Rusové vpadli do Zlína, jednali na OVKSČ, ale nesetkali se s žádnou vstřícností a nesetkali se s žádnou spoluprací.
1: Mluvil jste o tom, že lidé byli v šoku, že byli překvapení, šokovaní, zaskočení. Odehrávali se někde i ostřejší střety s takzvanými spojenci?
2: Pokud já si pamatuju, tak docházelo k diskusím. Pokud jde o Zlín, ruské velitelství se tehdy usadilo v budově, které se říká Komenského škola. Dneska je to tuším klub 204. Tam pobyli ale velmi krátce. A já si pamatuju, že před tou budovou se zhromažďovali lidé a s těmi ruskými vojáky diskutovali. Neustále jim vysvětlovali, že tady není žádná kontrarevoluce, že není žádný důvod k okupaci. Ti ruští vojáci a důstojníci na to hleděli překvapení, Češi zase hleděli s překvapením na ty Rusy, ale odehrávalo se to převážně v rovině slovních diskusí. A ty diskuse se pak přenesli jinam, protože ti Rusové nakonec, když viděli, že tady to neovládnou hned, tak se stáhli ve Zlíně, nebo v tehdejším Gottwaldově se stáhli k lesnímu hřbitovu, k lesu. Ta okupace měla ještě ten důsledek, že lidé tehdy cítili ohromnou soudržnost a pokud ta soudržnost fungovala, tak ti okupanti neměli šanci tu zemi ovládnout. To bylo, řekněme, ohromný zase psychologický důsledek těch dnů, že okupanti mysleli, že obsadí Československo a všechno se změní. Nezměnilo se. Vedení se pak vrátilo z Moskvy, lidé, ti funkcionáři zůstali na svých místech a řadu měsíců ještě odolávali tomu okupačnímu tlaku. Sice se stále menším úspěchem, ale přece jenom trvalo to dlouhé měsíce.
1: Pak začala normalizace, jak ta se dotkla Zlínského kraje a Zlína konkrétně? Nebo
2: ta normalizace se dotkla všech končin Československa. Normalizace začala v dubnu 69 nastoupením Gustava Husáka do vrcholné funkce. Pokračovala potom v roce 69, 70, 71 postupně. Krátce řečeno, její výrazný důsledek byla úplná záhuba, řekněme, myslících lidí. Ten, kdo myslel a chtěl nějak efektivně konat a nepřihlásil se k zásadám komunistické strany, tak byl zničen. Lidé byli vyhazováni ze svých míst, takže byl to takový kulturní masakr.
1: Jaký měla okupace dopad na vývoj, na další vývoj v Československu a možná i s tím důrazem na dnešek?
2: No, dostali jsme na dalších 20 let svěrací kazajku.
1: Tolik historik Zdeněk Pokluda na téma okupace Československa v roce 1968. Díky za to, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A v další reportáži si připomeneme první oběť srpnové okupace z našeho regionu, Jaroslava Nováka z Napajedel. Pokračuje speciální vydání pořadu Den v kraji. Buďte i nadále s Českým rozhlasem Zlín.
3: Historické vozy, zařízení na odbavování vlaků z dob Rakouska-Uherska i zásobníky na kartonové cvakací jízdenky. To vše najdete v Železničním muzeu na Kroměřížském vlakovém nádraží. O exponáty malé i velké se tu stará spolek Kroměřížská dráha. Za železničními nadšenci se s námi můžete vydat v další reportáži z cyklu Kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Jaroslav Novák z Napa Jedel na Zlínsku měl před sebou úspěšnou kariéru stavebního technika. Jeho život byl ale násilně ukončen. Stal se jednou z prvních obětí sovětské okupace v srpnu roku 1968. Poslechněte si reportáž z cyklu Rodáci známí neznámí.
1: Rodáci známí neznámí.
2: Jaroslav Novák byl 26-letý mladý muž, který měl život před sebou. Stal se ale jednou z prvních obětí sovětské okupace, když ho před budovou Československého rozhlasu zasáhla střepina z granátu. Narodil se 1. května roku 1942 v Napajedlích na Zlínsku.
3: Jaroslav Novák žil v běžné napajedelské rodině. Vychodil základní osmiletou školu, než se vydal na průmyslovku do Zlína, tehdejšího Gottwaldova.
2: Přibližuje pracovnice muzea v Napajedlích Tereza Gomolová-Kovaříková. Novák byl pilným studentem stavební průmyslovky a to byl také jeden z důvodů, proč byl jako poměrně mladý po ukončení studia poslán coby stavby vedoucí do Prahy. Přišel rok 1968. Zda zasáhla náhoda či osud, těžko říct, ale 21. srpna roku 1968 už Jaroslav v Praze být neměl.
3: Z dokladů se dovídáme, že ten jejich úsek měl skončit asi o týden nebo dva dříve, ale byl požádán, jestli by se nemohl zdržet, protože se zkrátka něco nestíhalo, proto tedy

0: Přímo smrtelné zranění. Bylo to spíš následkem šoku a opravdu toho, že pomoc nepřišla včas.
1: Než ho naložili na nosítka, někdo mu ukradl aktovku. Po 21. srpnu byl nezvěstný a veřejná bezpečnost se dokonce domnívala, že emigroval. Až po 12 dnech identifikoval mrtvé tělo ležící na patologii jeho otec, který se společně s druhým synem vydal do Prahy Jaroslava hledat. 6. září byl v Napajedlích vypraven státní pohřeb. Ten se stal manifestem proti vpádu vojsk a posledního rozloučení se zúčastnili tisíce lidí.
0: U příležitosti pohřbu byl vypraven velký průvod. Dozvídáme se z dokumentů, že to snad byl největší pohřeb, jaký tady pamatovali. Ačkoliv už to politické ovzduší rozhodně nepřálo nějakým příliš hlasitým manifestačním postojům, tak podle svědectví pamětníků víme, že i zdejší orgány Národního výboru byly poměrně schovývavé.
1: Vysvětluje pracovnice Napajedelského muzea. Celý hřbitov byl tehdy obklíčen policisty a i v pozdějších letech vždy kolem 21. srpna státní bezpečnost hlídala, kdo přijde zapálit svíčku.
0: Podpora rodiny ze strany nejenom těch napajedelských občanů zde určitě byla. A i přes tuhé období normalizace při výročí jeho smrti se vždycky nacházely na jeho pomníku svíčky, takže lidé se tak úplně nebáli a opravdu vzpomínali na Jaroslava a na tu tragédii.
1: Tragická Jaroslavova smrt podlomila zdraví dalším členům jeho rodiny.
0: Po Jaroslavově úmrtí zemřel na rakovinu jeho bratr a netrvalo také dlouho, kdy zemřel Jaroslavův otec.
1: Kolegové z práce Jaroslavovi na jeho hrobě na hřbitově v Napajedlích postavili pomník. Pod jeho podobiznu nechali vyrýt tato slova. Zahynul v těžkých hodinách vlasti 21. srpna roku 1968. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
2: Silvie Pospíšilová mluvila o osudu Jaroslava Nováka z Napajedel s pracovnicí Napajedelského muzea Terezou Gomolovou Kovaříkovou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: pět minut a nějaká ta vteřinka zbývá do dalších aktuálních zpráv Českého rozhlasu Zlín. Během této doby vám zahraje kapela Maywood a pak po zprávách změníme hudební žánr. Čekají vás ty nejhezčí písničky v podání dechových hudeb a cymbálových muzik v pořadu určeném pro gratulace, poděkování a pozdravy. Dnes Moravu krásnou zem bude moderovat Jiřina Ostrá. Pavel Vacek vám přeje co nejpříjemnější další průběh pátku. Před námi jsou volné dny, tak si vychutnejte i víkend, ať už tedy dělíte ten týden na pracovní nebo ne. Ty volné dny, které jsou před námi, budeme rádi, když vás stále budeme moci provázet. Mějte se krásně a naslyšenou zase někdy u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Silnici mezi Částkovem a Velkým Ořechovem stabilizuje proti sesuvu opěrná stěna. Jeden z nejvýraznějších českých fotografů Ivan Pinkava vystaví své snímky v bývalé Rožnovské kostnici. České volejbalistky dnes v Brně vstoupí do mistrovství Evropy. V noci bude zataženo s deštěm, minimální teploty 13 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín přináší David Jabůrek. Dobrý podvečer. Silnice mezi Částkovem na Uhersko-Hradišťsku a Velkým Ořechovem na Zlínsku bude až do konce listopadu uzavřená. Důvodem je výstavba opěrné stěny proti sesuvu. S výstavbou železobetonové zdi začali silničáři v těchto dnech, říká mluvčí ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota.
4: Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace. Objízdná trasa povede po silnicích třetí třídy ve směru na Pašovice. Oprava potrvá až do konce listopadu, ale od 1. října bude přes stavbu umožněn průjezd autobusům linkové dopravy a vozidlům integrovaného záchranného systému.
2: Fotografie Ivana Pinkavy zaplní ode dneška bývalou kostnici v Rožnově pod Radhoštěm. Výstava se jmenuje Svědek sebe sama a otevře jí vernisáž v 5 odpoledne. Pinkava patří k nejvýraznějším českým fotografům. Jaké fotografie do kostnice přivezl, říká ředitel Téčka, kulturní agentury Rožnov Jakub Sobotka.
5: On většinou v takhle malých a sakrálních prostorách nevystavuje. Přivezl fotografie, které komunikují s tímto prostorem, mají duchovní podstatu, mají nějakou hloubku. Prozradil mi, že zde vystavuje i několik úplně nových věcí. Sám se těším, jak ta výstava bude vypadat.
2: Film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje události spojené se srpnovou okupací, překonal k 21. srpnu v českých kinech hranici 1 milionu diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se tak stal druhým nejvýdělečnějším českým filmem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Snímek Vlny do kin vstoupil před 2 lety a získal Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2024. Sport. Česká ženská volejbalová reprezentace vstoupí ve 20 hodin do mistrovství Evropy. V Brně se postaví Řecku. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončily Češky 7. Na tento úspěch by chtěl řecký trenér českého výběru Giannis Athanasopoulos navázat nebo ho překonat.
6: Jsme mnohem vyspělejší a zkušenější tým. Hodně nám pomohly zápasy proti těžkým soupeřům v Lize národů. Budeme chtít vyhrát každý zápas, což by znamenalo postup mezi nejlepší 4. Vše se ale bude rozhodovat na hřišti. Na minulém šampionátu jsme udělali skvělý úspěch, tak uvidíme, jestli ho na tom aktuálním dokážeme překonat.
2: Počasí. Přes noc čekáme ve Zlínském kraji zataženou až oblačnou oblohu s deštěm, případně i s bouřkami. K ránu by měly srážky postupně ustávat. Teploty klesnou na 16 až 13 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dopravní servery nehlásí ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji žádné nehody. Takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Ano, ano, to byli chlapci z Bojanovic. Byli to přímo Hornobojani. V jejich podání zazněla polka Antonína Osičky. Pohodový večer při dalších pěkných písničkách, které zazní Moravě krásné zemi, vám přeje Jiřina Ostrá. No a jaké budou písničky ze srdce? Pro pana Míru Lorence to bude polka Domova. No a pro pana Františka Paláta z Valče to bude Lidová včera u Studánky. Jenom na okraj, pane Paláte, v podání Voničky nemáme, zahraje Moravanka, tak snad nebude vadit. No a já ráda potěším další milé posluchače dalšími pěknými písničkami, které jsem pro vás vybrala. Vaše laskavá slova ty jistě také zahřejí. Možná, že máte už připraveno nějaké to pěkné vinčování, třeba zrovna pro Johany a Noemi. Dnes mají u nás stejně jako na Slovensku svátek. Tam tedy ještě Jana, Janka, přeji vše dobré. A ještě telefonní číslo 726 46 520 0. A teď už si poslechneme další lidové.

0: Tak to byly lidové v podání Daniely Magálové a Jošky Šmukaře. Doprovodila je studiová kapela. No a už tady mám první telefonáty. Pane Pavle, ještě jednou dobrý večer.
1: Dobrý večer, nebo podvečer. Zdravím Český rozhlas Brno. Dnes bych chtěl popřát tuto cestou do Velkých Němčic našemu tačkovi a dědovi, panu Jaroslavovi Samsonovi, který se v těchto dnech dožívá 75 let, zrovna dnešní den. A za celou rodinu teda mu chci popřát zdraví, štěstí, což přejeme, ale i se synama jako muzikantama hrajeme, a božího požehnání. A vzkazujeme, dědo, včera na zkoušce jsme spevnili nátisk, takže ještě dneska na večer přijdem zahrát, tak nachystej burčák, který už ti bublá ve sklepě, a dej vychladit to nejlepší víno, co máš ve sklepě. Takže to by byla jedna věc. Druhou věc, teda ještě tímto chci pozdravit pár muzikantů, a bude to bývalý kapelník Lásaranky Joška Kraňa, současný kapelník Pavel Svoboda, potom bývalý učitel z hudebky, z Hustopeč, Ruda Štěpán, výborný učitel a výborný křídlovák muzikant. A do Hustopeč ještě pár učitelů, pana Jaromíra Bendy, potom pana ředitele Mirka Brůčka a paní učitelku Romanu Urbánkovou. A do Boleradic tímto ještě zdravím a pro dobrou náladu chci zahrát bývalým sousedům Evě a Štěpánovi Stehlíkovým a ještě dědovi, protože on měl taky v Boradicích narozeniny minulý měsíc, tak Janu Korábovi a babičce Libě Korábové.
0: Tak já jsem trpělivá. Já jsem trpělivá, pane Pavle, protože muzikanti ty mají samozřejmě spoustu známých, no a já věřím, že váš tatínek večer si to společně s vámi užije a vy si tam pochutnáte na tom výborném burčáku. Tak se mějte hezky.
1: Doufejme, že jo. No, doufejme, že ho připravil dobré teda. No, takže,
0: tak určitě.
1: Pěkný zbytek, ne?
0: O tom nepochybuji. Naschledanou. A teď už paní Jana z Prakšic měla být na telefonu, ale bohužel ta se ztratila. Ale já jsem si mezi tím vzala ještě jeden tedy telefonát, takže kdo pak je tentokrát na telefonu?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Pan Zdeněk Vítochová. Já chtěl popřát manželům Škorpíkovým. Dneska dělají novou střechu. Jen ta střecha vydrží. A ať se mají krásně a přijím všechno nejlepší. No.
0: Tak hlavně, ať nezačne nějak pršet, nebo už to mají dodělané.
2: Ano, to oni vydrží už.
0: Jo,
2: už to je
0: už by jim neteklo do baráku, jo?
2: Už to nebude. No,
0: super.
2: A vlastně by svobodovým, no.
0: Dobře, tak jo, tak písnička to bude pěkná, no musím říct, že to bude přímo několik písniček, pane Zdeňku, takže si
2: ano,
0: budete děkuju, užívat. No. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A jako obvykle se vracím k poledním prázdninám u babičky, protože dnes zpíval opravdu šikovný mládenec, 10letý Martin Bětík z Pozlovic, a tento klučík zaspíval písničku, kterou ho naučila babička, Ach synku, synku, a zpíval moc pěkně, zpíval čistě. A ještě se mě svěřil, že nechodí moc na akce, tedy v obci, ale musím ho pochválit, říkal, že na mobilu tedy moc není. A zajímá ho fotbal, hraje s kamarády a dokonce vím, že o prázdninách putovali Jizerskými horami a taky byl v Tatrách, chodili na túry. Takže Martine, já tě ještě jednou zdravím a ještě jednou ti moc děkujeme za to, jak jsi nám pěkně zaspíval tuto písničku Ach synku, synku. No a sám si nakonec věděl, že pakliže bude když mi to štěstí, tak budeš vylosován a vyhraješ nebo získáš rodinnou vstupenku do zoologické zahrady Brno. No a pokud by si někdo chtěl poslechnout třeba zrovna tady Martina Bětíka, jak zpíval, tak můžete na našich webových stránkách. Najdete si audioarchiv, tam celodenní záznamy a tam už si najdete příslušné datum, hodinu a můžete poslouchat. A to samozřejmě platí pro všechny pořady. V poledne jsem měla dotaz, kde by dotyční mohli si pustit Moravu krásnou zem. Myslím, nevím, to je jedno, předevčírem, co se vysílala, nebo minulý týden. Takže audioarchiv. Potom jsou celodenní záznamy a tam už si najdete to, co chcete. No a já ještě jednou a naposledy zdravím Martina Větíka. Krásně zpíval klučík z Pozlovic a teď už tedy ty slíbené písničky.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, to byla Lanžhočanka, která nám zahrála směs lanžhockých písní. No a já tedy už dávám slovo do Morkůvek, paní Ševčíkové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já mám takový zvláštní přání a poděkování, protože dnes dopoledne ve vysílání pana Zdenka Junáka přála paní Marie, přála manželům Ševčíkovým k výročí svatby a ono se to, až jsem to uslyšela celý, tak říkám, to je jakoby pro nás, ale tam bylo, že přeje Marie. A já teda jsem dnes tak dopoledne a odpoledne přemýšlela, která Marie, protože ono je Marií hodně. A tak říkám, musím poděkovat, ať je to kdokoliv a ať jsou to kterýkoliv manžele, tak bych za to přání chtěla poděkovat. A pak jsem přišla na to, že by to mohla být paní Maruška Kabelová z Boleradic. Takže já jí děkuji. A jestliže to nebyla, tak to vůbec nevadí. A jestliže to taky nejsme my, tak to taky nevadí. A přeji těm Ševčíkovým, co mají stejný výročí svatby jako my, tak jim přeju hodně zdraví a do dalších let, ať se spolu mají.
0: No to je fakt vtipný, paní Ševčíková, takže pakliže to nebyli manželé Ševčíkovi, ale jiní Ševčíkovi, tak také dostanou písničku. Pakliže to nebyla paní Marie Kabelková, tak jiná Marie taky dostane písničku, takže tak tu písničku rozdělíme mezi tolik milých posluchačů. No a já vám tedy s manželem, protože jsem pochopila z vašich slov, že slavíte, připomínáte si nějaké to výročí svatby, tak já vám přeji další krásný, šťastný život společný.
1: No já vám to prozradím, no, je to už 55.
0: No 55 let, no tak to už nic nehrozí, paní Ševčíková, nějaký ten větší rozkol v rodině, že ne, paní Ševčíková?
1: Ne. Jako přišlo mě to potom takový, že musím někomu poděkovat, jestli to patřilo nám. No, no a když ale ne, no tak to vůbec nevadí.
0: Ne, vy jste to vyřešila geniálně, paní Ševčíková. Víte, kolik jste teď potěšila lidi, takže já doufám, že budete potěšena i vy s vaším milým manželem. Naschledanou.
1: Děkuji vám za písničku a děkuji ještě jednou té paní Marušce.
0: Ano, tak naschledanou. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Pane Oldřichu, teď jste na řadě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám a všem posluchačům. Dnes je to přesně 20 let, co nás opustil můj táta a milovaný dědeček našich dětí, pan Oldřich Nechvátal z Ohlasic. Takže bych mu rád nechal vaším prostřednictvím tam nahoru poslat nějakou pěknou píseň a všichni, kdo ho znali, tak ať si zaspomínají s námi.
0: Mm-hmm. A na co tak nejvíc budou vzpomínat, pane Oldřichu? Na, tak vy jste vy jste dostal křestní jméno vlastně po tatínkovi.
2: Přesně tak.
0: Tak, no a na co tak budou vzpomínat? Jaký byl taťka?
2: No, byl hodně veselý.
0: Veselý? Tak to je dobrý.
2: A vykonával mimo jiné tedy funkci kostelníka, takže tímto směrem si může každý zamyslet.
0: Jo, dobře, tak bude to veselá písnička, tak to jsem ráda, že tatínka tam v nebi potěšíme. Pane Oldřichu, někdy zase naschledanou.
2: Určitě.
0: Naschledanou.
2: Rád zase vás kontaktovat.
0: Naschledanou, tak jo.
2: Naschle.
0: A beru si dopis. Vážení v Českém rozhlase Brno, všichni bez spolek, prosíme vás o písničku k významnému jubileu. 21. srpna, tak to je dnes, se dožívá svých požehnaných 90 roků paní Ludmila Šarenková z Německa, kde je už víc jak rok v pečovatelském domě v Pulachu, neboť je závislá na 24-hodinové péči. Všechno jen to nejlepší, zdraví, aby se jí alespoň trošičku zlepšilo a nehoršilo se. Víc jí přát nemohu. Snad ještě radost ze svých blízkých, kteří ji tam navštěvují, měla celkem 5 dětí. To vše jí z Valče přeje z celého srdce synovec František a je tady PS, kdyby její sestra Františka žila, určitě by se k tomuto vinčování připojila. No a jak už jsem říkala, bude to veselá písnička a bude to písnička ze srdce pro pana Míru Lorence z Vyškova, takže Polka domova.
3: Český rozhlas

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: No a teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, pokud neznáte, telefonní číslo 726465200. No ale mezi tím, co jsme poslouchali tu první písničku ze srdce, která patřila panu Mírovi Lorencovi z Vyškova, zdravím, přeji pěkný večer, byla to polka domova Ladislava Kubeše staršího a Ladislava Jacury hrála Podhoranka, tak se k nám dovolala jistá paní Marie. Tak dobrý večer.
4: Dobrý večer, tady je Marie a Miloš z Velkých Němčic. A když už jste jednou blahopřáli do Velkých Němčic, tak my máme s manželem dneska 61. výročí svatby. Nikdo nám neblahopřeje, tak si tu sami sedíme u Sauvignonu 08. A chtěli bychom, aby nám to ještě chvilku vydrželo, i když je trošičku víc starostí. Ale my budeme mít příští týden stejně narozeniny, ještě budeme volat, takže my jenom dneska a panu Samsonovi, když už má dneska ty narozeniny, ano, tak mu přejeme k tomu burčáku taky hodně zdravíčka a zdravíčka a
3: no,
4: nám to
3: no sami. Jak Pavel říkal, že se uvidí večer, jaký bude ten burčák.
4: No oni se uvidí, no. My bydlíme kousek od nich, ale aha, my si sedíme s manželem sami.
3: No,
4: sami
3: ano,
4: si to slavíme a nikoho tady nechceme.
3: Ne, ale máte třeba nějakou hezkou vzpomínku nebo legrační vzpomínku třeba, když jste byli. Jak jste se seznámili vlastně?
4: Jo, tak to jsme se seznámili v Brně.
5: Na veletrhu.
4: Na veletrhu, no. Mm-hmm. Měli jsme šustáky tenkrát, oba dva pamatujete.
3: No jasně, ale já jsem ho neměla, nevím, že to bylo modré, že? Modré šustáky, myslím, byly,
4: ne,
3: že?
4: Ne, černý.
3: My jsme měli černý dokonce, no, no jo.
4: No, tak to jsme měli, no.
3: No, tak jste se no, setkali na veletrhu a setkání už vydrželo 61
4: rok. No a pak jsme, naše vlaky, já jsem jezdívala na Bzenec, on na Ostravu, a naše vlaky normálně jeli spolu aspoň 10 kilometrů vedle sebe. No, no tak jsme věděli, že je to ono, že jo?
3: Tak to je jasné, paní Marie, vy jste si byli vlastně souzeni.
4: Tak, ano, přesně tak.
3: Já zdravím i vašeho manžela Miloše,
4: ano,
3: a užijte si ten krásný společný večer, krásný. Myslím, že venku už je docela dobře, že tam není.
4: Jo, je dobře, docela.
3: Tak.
4: Jo. A za týden budeme slavit oba narození, i to se ještě znovu uslyšíme.
3: Dobře, tak každopádně, kdyby ho náhodou ne, tak vám přeji všechno nejlepší.
4: Děkuju moc.
3: Naschledanou.
4: A naschledanou, děkujem.
3: Naschledanou, není záča. Ještě paní Lída ze Šlapanic. Dobrý večer.
6: Podvečer, paní Ostra. Chci vám poděkovat za tu srdcovku. Moc děkuji. A chtěla bych tu srdcovku, jestli máte na Moravské Dyji.
3: No
6: někdy.
3: Tak máme samozřejmě na Moravské Dyji, no.
6: No, to měla ráda moje maminka. Mm-hmm. Tak kdyby to šlo, tak mě tam někde zařadila. Tady ta písnička, co bude hrát, tak tu přeju aj vám.
3: Tak to jste hodná. Tak paní Lído, někdy zase naschledanou.
6: Ano, naschledanou. Ano, naschledanou a děkuji vám.
3: Není zač, naschledanou. No a blahopřání a písnička i pro paní Marii Bednaříkovou z Polešovic, která dnes slaví 80. narozeniny. Drahá maminko, tak tiše jako sen přišel tvůj narozeninový den. Rok za rokem stále běží, že dnes slavíš 80. Uvěřit lze jenom stěží. Do dalších let přejeme ti štěstí, lásku, spokojenost a jenom samou radost. Hlavně zdraví a ti slouží, ať splní se vše, po čem tvé srdce touží. Hodně zdraví a božího požehnání přejí manžel Miroslav, syn Miroslav, dcera Silvie s manželem Františkem, vnuk Radim a také rodiny Martikánova a Kajfošova. A teď už zdravím pana Františka Paláta z Balče, který před chviličkou posílal milý pozdrav do Německa své tetě Ludmile Šrenkové. Takže teď přišla na řadu jeho písnička Ze srdce. Je to, jak už jsem říkala v úvodu, je to lidová Včera u studánky, ale pan František Palát chtěl podání Voničky, ale to tedy skutečně nemáme. Hrát bude tedy Moravanka a je to pro pana Františka Paláta z Valče.

0: Tak to byla Moravanka, byla to Lidová včera u Studánky. Písnička ze srdce pro pana Františka Paláta z Valče, kterého zdravím a přeji krásný večer. No ale teď už zdravím paní Janu z Prakšic. Dobrý večer i vám.
1: Taky přeju, dobrý večer, krásný večer. A chtěla bych prosím vás poslat vzpomínku. Moja maminka dneska by se dožila 105 roku.
0: Mm-hmm. Tak mi řekněte její jméno. Jak se jmenovala maminka?
1: Paní Ludmila Vlková, mm-hmm. Prakšic. Mm-hmm. A tatínek 1. července by měl 105 roku. A chtěla bych pogratulovat, zeď měl narozeniny. Je veliký myslivec, tak nějakou, jestli by to šlo.
0: No tak, paní Jano, moc si tedy vybírat tady nemůžete, protože ty písničky už mám nachystané dopředu, ale já vás ještě vyspovídám. Tatínek nesl jaké křestní jméno?
1: Ladislav Vlk a byl dlouholetý varhaník v kostele svatého Václava, hrál na varhany na Velkém Ořechově.
0: No vidíte, že jsme se ještě něco dozvěděli. Ale ještě jste mě neřekla jméno zetě vašeho.
1: A zeť je Filip Šmida a pochází ze Záhorí od Malacek, tak jich tam, prosím vás, všetkých tam zdravíme, Prakšic, Kročilovi, zdravíme na Záhorí,
0: ano,
1: do dědinky.
0: Tak pozdraví.
1: Oni to vyřídí a
0: no, jasně.
1: Rodičům.
0: Záhorí to nás Záhorí poslouchá, tak ano. Já tam zdravím všechny ty lidičky.
1: Ano, na Slovensko.
0: Paní Jano, teď už se můžeme rozloučit. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A tady čtu z dopisu Honzíka Bořila. 22. srpna 1959 si řekli své ano Jana Varmužová a Jiří Bořil. Do roku 1978 čekali na byt, bydleli v podnájmu u Varmužů. Svatba se uskutečnila právě v baráku u Varmužů. Pracovali spolu v Chemontě 41 let. Měli syna Honzíka, ten byl postižený. V roce 1979 si pořídili chatu v Kunštátě. V roce 2020 se jim obrátil život vzhůru nohama. Tatínek se nemohl vyrovnat s nemocí maminky. A tak to vzpomíná syn Honzík, Bohunka a Jitka. No a ještě další vzpomínky od Honzíka Bořila. 21. srpna by měla moje maminka Jana Bořilová, rozená Varmužová, svátek. Dětství prožila v Králově Poli u Pokorných, u Prokešu, s bratranci, s Helou. Oldřich ji říkával, ty seš moje ženuška, byl to její bratranec. Její maminka zemřela náhle ve věku 58 let. Ráda chodívala do Sokola. V roce 1948 dokonce absolvovala sokolský sled v Praze. No a ráda také cestovala, chodila do lesa, starala se o 94-letého tatínka. Měla 100-letou babičku. No a tak to vzpomíná syn Honzík na ještě má žijící sestřenici a bratrance. Tak, to byly vzpomínky. A teď už je nachystaná Tufaranka s písničkou Smutenka.
2: Český rozhlas z

80 let paní Marie Bednaříková z Polešovic. Je to hodná, pracovitá paní. Přejeme jí štěstí, zdraví, jen požehnaný každý den. A tak to blahopřejí Sojákovi a Haplovi. A tak to hraje Stříbrňanka.

Tak to byla Stříbrňanka. V jejím podání zazněla krásná písnička Jiřího Vrány a Václava Babuly Nejpěknější děvčice. A já tady mám pro vás ještě pozvánku. Je to pozvánka do Strání, kde se koná 25. festival dechových hudeb Pod Javorinu s připomínkou z tého výročí založení dechové hudby Straňanky. Koná se v neděli 23. srpna na náměstí U Zámečku o 14.30 moderuje kolega Karel Hegner a účinkují dechové hudby Bludověnka, Lieskovanka, Javorinka, Tůfaranka a také Straňanka. Takže do Strání 23.8. neděle. No a je 18 hodin, 54 minut, přátelé, takže Morava, krásná zem, končí. Vysílání však pokračuje, to je jasné, za chvilku zprávy a na pěknu notečku. A bude na pěknu notečku s Brolnem. Pořadem provází Markéta Ševčíková, připravil Jaroslav Kneisl. Víkend tam vás, jak v sobotu, tak v neděli pozdraví kolegyně Květa Navrátilová. No, ale já už vás zdravím nyní a přeji vám pěkný, pohodový večer a klidnou noc. Naschledanou v pondělí se těší Jiřina Ostráno a na závěr se, přátelé, s Tůfarankou ocitneme přímo v pohádce.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vsetíně začal festival United, největší křesťanská akce pro mladé lidi v Česku. Nový elektromobil využijí v Mistřicích k údržbě obce a jejího okolí. Prezident Pavel na výročí okupace varoval před současnou ruskou propagandou. Noc bude zatažená se srážkami teploty do 13 stupňů. Dobrý večer u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje David Jabůrek. Vsetín zaplnili tisíce mladých věřících. Ve městě začal křesťanský festival United. Pořadatelé čekají až 5 000 návštěvníků z celého Česka. Na pódiu vystoupí kapely, jejich členové jsou věřící nebo mají ke křesťanství blízko. Připravené jsou taky desítky seminářů a workshopů.
2: Do Vsetína přijal na festival už po 6. zpěvák kapely High Vibes Martin Juha. Líbí se mu atmosféra ve městě.
3: Vsetín je právě krásný tím, že celé to město je plný křesťanů a lidí, kteří mají jakoukoliv víru v Boha, a opravdu to město je takový nasáklý takovou krásnou atmosférou. Jde to po ulici, lidi se většinou usmívají. Je to prostě hezký.
2: Kolik lidí letos do Vsetína dorazí, odhaduje ředitelka festivalu Daniela Hurtová.
4: Čekáme mezi 4 000 a 5 000 účastníky, kteří přijíždí z celé České republiky.
2: Festival potrvá ve Vsetíně do sobotní půlnoci. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Mistřice na Uherskohradišťsku pořídili nový elektromobil. Užitkový valník, který nahradil starou multikáru, využijí pracovníci technických služeb k údržbě obce a jejího okolí nebo na převoz materiálu. Pokračuje nezávislý starosta Mistřic Vlastimil Jánoš.
5: Obhospodaříme tým autem. Pohyb okolo komína do těch 50 kilometrů. Samozřejmě ušetříme jak na naftě, tak ušetříme vlastně životní prostředí a v návaznosti na to, že budeme mít fotovoltaické elektrárny, takže využijeme to vlastně nabíjení skoro zadarmo.
0: Pořízení elektroauta přišlo na 1 milion korun. Téměř polovinu nákladů pokryla dotace od Státního fondu životního prostředí. Česko a Slovensko si připomínají 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na své území. Památku obětí okupantů uctili politici i pamětníci dnes také před budovou Českého rozhlasu v Praze. Prezident Petr Pavel varoval před opakujícími se snahami Ruska ovládnout Evropu.
6: Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlnění za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu.
0: V té souvislosti prezident ocenil odvahu tehdejších redaktorů rozhlasu. Ti v roce 1968 vysílali z několika studií po celé zemi nezávislé a pravdivé informace i přes snahy okupantů vysílání přerušit. Prezident zároveň vyzval k podpoře Českého rozhlasu a České televize i v současnosti. Hovězí maso by mohlo kvůli nedostatku krmiv dočasně zlevnit, řekla to prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová. Chovatelé kvůli suchu nebudou mít dost krmiva na uživení stád přes zimu, bude se tak víc porážet. Večeřová ale dodala, že později se situace obrátí a snížený stav skotu naopak povede ke zdražování. Záleží podle ní taky na rozhodování obchodních řetězců.
1: Počasí.
0: V noci bude ve Zlínském kraji zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, hrozí také silné bouřky. K ránu budou srážky ubývat a teploty při svítání klesnou na 16 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dle dopravních serverů momentálně nejsou ve Zlínském kraji na dálnicích a silnicích hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín, teď už folklorní pořad na pěknou notečku. Pohodový páteční večer.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Krásný páteční podvečer vám u poslechu dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku přeje od mikrofonu Markéta Ševčíková. A velké pozdravení předávám i od autora dnešního pořadu Jaroslava Knajsla. Při pátku jsme si pro vás opět připravili nahrávky brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a bude to napříč jeho letos už 74 lety fungování. V dnešních nahrávkách uslyšíme toto profesionální rozhlasové těleso v čele s různými primáši i jedním dirigentem. A co je zásadní, orchestr bude doprovázet, jak je u něj zvykem, výborné zpěváky. Tím prvním bude Joška Černý a věřím, že si následující melodie se známým i oblíbeným moravským tenorem rovněž zanotujete. Příjemný poslech.

Nezaměnitelný Jožka Černý a Broln pod vedením Jindřicha Hovorky. Pojďme si v proudu dnešní notečky užít další nahrávky, kterým bude tentokrát vévodit ženský hlas. A nebude to nikdo jiný než valašská královna matka Jarmila Šuláková. Následující snímky už mají notně přes 50 let. V táhle Kyčera Kyčera, kterou upravil pro Broln jeho zakladatel Jaroslav Jurášek, doprovodí Jarmilu Broln pod vedením Bohumila Smejkala. A následující Točená, kde je kostel, tam je fara, nás přivede do prvního desetiletí fungování Brolnu, kdy řídil orchestr ještě, jak je u orchestru zvykem, dirigent. V tomto případě to byl Alois Fiala, který se také postaral o nápaditou, orchestru na míru šitou úpravu. No a poté nás čeká ještě minimálně dvougenerační zpěvácký skok.

Na vlnách rozhlasu naší Moravy stále zní páteční vydání pořadu Na pěknou notečku a vaší průvodkyní je Markéta Ševčíková, autorem pořadu Jaroslav Kneisl. Jak už jsem před zpěvem Jarmily Šulákové naznačila, tak po královně lidové písně jsme přeskočili několik generací a zpívali nám Kamila Tomšejová a Štěpánka Pavlušová. Obě rodem z Podluží. A propo, Kamila Tomšejová je zpěvačkou mnoha podob a kromě toho, že má ráda lidovou píseň, věnuje se například i swingu. Jako zpěvačka a považte jako cymbalistka. Ještě doplním, že mladé zpěvačky v roce 2020 doprovodil Broln pod vedením Petra Varmuži a o hudební úpravy se postaral současný upravovatel a dramaturg orchestru Pavel Trkán. No, ale ženské hlasy opět vystřídá chlap. Doktor němých tváří Luboš Holý a Broln pod vedením Radka Zapletala. A dívča, dívča. Dívča.

0: Raz.
1: Milí pravidelní i náhodní posluchači, od 19. hodiny už nám zpívali chlapy, ženské, no a tak si dejme na závěr i trochu zpěvu dětského. Není to tak dávno, co Broln s primášem Petrem Varmužou natočili společný nosič s dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu. A právě tato dvě rozhlasová tělesa nás dovedou až k 7:30. Ještě se sluší dodat, že sbor zpívá pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové a také následující úpravy písní, které nespojuje region, ale jejich téma má na svědomí Pavel Trkan. Než začnou děcka zpívat o muzikantech, od mikrofonu se s vámi rozloučí Markéta Ševčíková a také autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí sovětské okupace. Na dnech NATO v Ostravě se představí 14 armád s 80 vojenských letounů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak Pražské jaro. Pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
2: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
2: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád. Statisíce návštěvníků čeká podle pořadatele dnů NATO Zbyňka Pavlačíka víc než 18 hodin ukázek vojenské techniky ve vzduchu i na nebi.
5: Premiéru nás bude německé Tornado, to vlastně nikdy nebylo u nás za celé čtvrtstoletí. A jednali jsme o tom z Luftwaffe několik let, až se to tedy letos podařilo. Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křídel. Pak tedy je to český letoun Millennium, který bude u nás poprvé představen v českém zbarvení.
0: Vinaři z Vysočiny začali prodávat burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku tradičně začíná sezónu 20. srpna. Podle majitele Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak nebylo nutné doslazovat, vysvětluje Lampíř.
6: Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 46. kilometru směrem do Prahy havarovalo osobní auto. A silnice 112 je u Benešova kvůli padlému stromu neprůjezdná. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
8: Nějak mám sucho.
7: Jo, sucho.
8: V ústech.
7: Sucho v ústech.
8: Ano.
7: To je dnešní téma.
8: To bude ono.
7: Ano,
8: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
7: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
2: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
1: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho 0,5 litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2 decové a ten zbytek ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
2: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
1: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
0: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
4: Jsem s ním.
5: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
4: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
0: Víte, co nevíte. A já chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, ano. Je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborníkem, já vím tyhle ty základní věci, nakonec jako všichni lékaři musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
4: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svoji stravu, pitný režim a další věci a to všechno nový pacient a panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
0: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
4: Jsme rádi.
0: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutinou zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychologické příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů, a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, z čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Vesele a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád lahev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktor, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí se rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domývám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno, existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo, a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to? Ptáte se. Telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač
2: Slyším.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda...
2: Vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych doporučil...
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí rýmu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky.
2: Ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, Rožnou zdraví, ozdravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neuměj jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem paní doktorko byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu. Mm-hmm. Jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste to, Kle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: Zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se, nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v Ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux.
0: Tak.
1: Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně, druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou večeři
2: nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: vnoci,
1: ono.
2: Protože...
1: Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně.
1: No.
3: A přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá v kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdravé.
1: Ano,
0: dobrý den,
1: tak.
0: Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych doporučila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech. Méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku.
1: Ležíte? No tak, tak zkontrolujte prosím množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: to
1: to může,
0: večer,
1: ano,
0: může to způsobit
1: taky
0: tyto
1: může
0: problémy.
1: Způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je...
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale a aby vám...
6: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě i sestřička upozornila, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdomlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
1: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
0: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
1: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
0: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: V Česku udeřily silné bouřky, v Praze intenzivně prší. Zatěžkávací zkouška mostu na 24. kilometru dálnice D1 ve směru od Prahy o víkendu omezí řidiče. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky. Ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, Táborsku, v okolí Slap a taky v Praze. Tam už se hladina potoků Botič dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči mají kvůli dešti už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a taky část severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž. V okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku tak, abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
3: Stejná uzavírka bude platit taky během noci ze soboty na neděli. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 miliardy korun. Doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový sever.
5: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
3: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Sport. České hokejistky prohrály na švýcarských hrách i druhé utkání. Po Finkách tentokrát podlehly Švédkám 2-4. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd se srazila tři osobní auta. Je to 64. kilometr a podle policie blokují krajnici. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy narazilo osobní auto do svodidel. Je to na kilometru 9,5, místo je průjezdné bez držení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Odtajníme vám další zajímavý lidský příběh.
7: Na jeho začátku byl dopis v růžové obálce, který spojil životy dvou mladých lidí.
6: Dopisovateli bylo tehdy 21 let a adresátce rovných 20.
7: Alfred Meissner kdysi řekl, Když se ženíme, přejímáme zapečetěný dopis, o jehož obsahu se dovídáme teprve, když jsme na širém moři.
6: Tenhle dopis byl psaný láskou, která vydržela 65 let.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem, kde se dozvídáme, kterak se lidé mohou mít rádi.
1: Dostali jsme také dopis, ve kterém se nám představili Miluše a Stanislav Strašilovi z Chebu.
0: Jí je 86 let, on je o rok starší. Oba pocházejí ze západních Čech. On z Masákovy Lhoty na Šumavě, ona od Domažlic.
1: S kyticí a touhou naslouchat se za nimi vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Stanislav.
4: Ano, já jsem Stanislav.
3: A tady máme Miluši, dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem manželka.
3: Stanislava, ne moje.
5: Stanislava, ano, ano.
3: Vy jste Miluše a Stanislav, jak dlouho jste spolu?
5: Jak dlouho jsme spolu? Ve středu to bude 65 let.
3: My jsme to také trefili.
5: Ano.
3: No tak to chce kytku, je tady.
5: Děkuju, děkuju, jste moc hodný.
3: Skoro svatební, ať to můžete dostavit, možná vydrží.
5: To určitě do středy vydrží. Tak my vás tady u nás vítáme.
3: Jste připraveni povídat oba?
5: Ale jo, jsme připraveni povídat, že jo.
3: Jo.
5: To víte, že jo.
4: Já jsem
3: budu se snažit.
5: On muž toho moc nenapovídá, víte?
3: To byste se možná divila, to říká hodně manželek.
5: Jo.
3: A pak se nakonec pánové rozpovídají, protože máme na to čas.
5: Jo, tak to jo. Času máme, habaděj.
3: Ajajaj, co pak se to nese?
4: Bábovku a koláče švestkový.
3: To se to bude povídat.
4: Manželka je hodně šikovná, jako kuchařka.
3: A vy rád konzumujete, máte rád sladké?
4: Mám.
1: Července roku 1959 byla Miluška jako družička na svatbě své kamarádky v Horšovském Týně.
0: V tom též městě sloužil mladý Standa jako voják u tamní posádky a svému kamarádovi taky v Zeleném byl za družbu.
1: A tak se tihle dva za zády nevěsty a ženicha poprvé potkali. Po svatbě se sice rozjeli, ona domů, on do kasáren, ale jak tušíte, byl to začátek jejich vztahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tu dobu se mi líbila. Blondýna to byla, jo? Takový kutrnatý vlasy měl. Líbila se mi, rozumím, a byla jako, byla chytrá. No líbilo se mi, no já nevím, jak to řekl. Na ten první moment se mi zalíbila, nesmím zaváhat.
5: Když mě poznal, tak jsem byla štíhlonká holčička, že mě obejmul v pase. Aby vám pravdu řekla, na té svatbě mě se líbil, zase ještě jedna kamarádka byla taky na té svatbě a ta taky byla za družičku a měla družbu, jenomže jí se líbil Standa a mě se líbil ten její družba. No, ale prostě on se nedal odmítnout, on prostě...
3: Bojoval.
5: Bojoval.
3: Svatba skončila, tak co, vy jste dala nějaký kontakt Standovi, aby nebo věděl, kde vás najde? Jak jste se skontaktovali, abyste si mohli dát nějaké klidné rande, ne to svatební?
5: No, pak byla za měsíc na Václava pouť ve vedlejší vesnici a on mě tam pozval. On právě věděl, že já chodím na prodejnu, já jsem měla prodejnu, byla jsem jako vedoucí prodejny, ale to byla malá vesnička, kde jsem byla jako sama. A on viděl, že se ta vesnička jmenuje Věvrov, tak mi napsal dopis v růžový obálce, kde bylo napsáno jenom Styčná Miluška, vedoucí prodejny Věvrov. A prostě, jak to znáte, na vesnici tam jsou všichni. Tam chodili, bylo tam lahvový pivo jsem prodávala, takže tam chodili i chlapi v poledne si vždycky dát pivo, že jo. No a přišel pošťák a chlapi se mi smáli a říkají, poslouchej, koho zase má, že tě píše v růžový obálce? Já říkám, to já nevím, kdo to je. No a tak mě pozval právě na tu zábavu do toho Křakova, jo, a že se tam sejdeme. Prostě on to bral hopem.
3: Tak musel, no.
5: No, musel, no, protože věděl, že jde do civilu a asi nechtěla bych mu, abych si tam namluvila jiný.
3: Když jste jí viděl, že přijela, co se ve vás tak jako hnulo?
4: Měl jsem strašnou radost, že jsem měl.
5: No, tancovali jsme, odvez mi domů, až před barák, no samozřejmě pusa byla. pusa byla, no a pak jsme se scházeli pomalu každý týden, pokud jako mohl, s kasárem ven. Protože já jsem bydla u Horšovského Týna, to bylo 7 kilometrů, on sloužil v Horšovském Týně, základní službu, no a když měl volno, tak prostě přijel.
4: 300 kilometrů to bylo.
3: Měli jste nějaké svoje místo, kam jste vždycky zamířili, když jste takhle randili, nebo?
4: No ani ne, byli jsme normálně doma v baráku, jsme byli jako.
3: U vás?
5: U mě.
3: Co rodiče na to?
5: No rodiče, no, moje maminka, ta na nás byla přísná, my jsme byli 3 holky, 1 kluk. No a já jsem taky přišla sobota, že jsem říkala, to ještě byl jako na vojně, že jo. A já jsem říkala, že půjdu tancovat, samozřejmě jsem chtěla jít s děvčatama tancovat a maminka řekla, máš ho tále v Týně na vojně, tak nikam nepůjdeš a budeš doma. No takže, a on potom v říjnu odcházel do civilu, že jo. No a pak jezdil pomalu každý týden, 14 dní. Jak to šlo, tak přijel.
3: Stando, kdy vy jste tak jako poznal, věděl v tom svém srdci, že s Miluškou už chcete být a že i když vojna skončí, že prostě za ní budete jezdit. Kdy ta jistota, že je to ta správná do života, přišla?
4: No jistota, jsem byl si jistý, že to bude dobrý, protože přede mnou jsem měl kamarádky a byli takový do větru. Tohle to bude pro mě ženská na celý život. Tohle.
3: A věděl jste to po první, druhé, třetí, jaké schůzce?
4: Po první schůzce jsem tohle zjistil. Jsem se snažil, no zkrátka, no, abych jich získal.
5: Samozřejmě, že jsme šli do přírody, že jako mladí měli jsme se rádi, ta pusa padla nebo takhle, jo, no. Taky mi nosil dárky. Kytku přines, na Vánoce dárek, to mi koupil krásný krajkový spodní prádlo.
4: Ne.
5: Na to nezapomenu. Tomu zřejmě asi kupovala sestra, protože nevím, že on by to takhle vybral, jo.
3: A trefil se velikostí.
5: Trefil se velikostí.
3: I vkusem.
5: I vkusem se trefil, no.
3: Jak jste na to přišel? Vy jste jí v tom chtěl vidět, nebo?
4: No já jsem přemýšlel, co bych jí měl koupit. A tak sestra mi řekla, hele, kup tohleto, to prádlo.
3: To udělá ženský radost.
4: Jo.
3: A udělal jste radost?
4: Jo, udělal. Já jsem si udělal radost, i ona si udělala radost.
3: Tak když jsme se i k takovým věcem dostali, jak moc bylo tehdy myslitelné, že by ještě nesezdaní dva mladí lidé spolu něco měli blíž, intimního? Platilo, že až po svatbě, anebo už byla příležitost ještě před svatbou?
4: To platilo, jo, ale my jsme to museli dřív zkusit, protože jsem byl, třeba se stalo, že se vzali a nemohli mít rodinu. Tak jsme to museli vyzkoušet. No a ono se to povedlo potom. Takhle.
3: A kde jste to poprvé zkoušeli?
4: U nich v Ložnici tam to bylo.
3: Bylo to jako dílo spontánnosti, nebo se na to tak jako mladí připravují a těší?
5: No.
3: První.
5: No, jak by vám to řekla. Asi jsme se na to těšili oba dva. Rodiče hlídali, ale neuhlídali. Vzpomínky jsou hrozně hezký. Kdyby se to nechalo vrátit, brala bych třeba ten rok před tou, než jsme se vzali to poznávání naše a prostě ty chvilky společný. To už můžeme jenom vzpomínat.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes náš pořad patří manželům Miluši a Stanislavovi Strašilovým.
2: Kdy se rozhodli, že svému vztahu a lásce věří natolik, aby se vzali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme se rozhodli, protože jsme museli.
4: Jo, takhle. Zabralo to spodní prádlo.
3: Zabralo asi to spodní prádlo. Prostě tak jsme se rozhodli, já jsem měla obavy, já jsem mu to říkala s pláčem, teda, že jsem v jiném stavu.
4: Vy jste se bála, že by vás odmítl?
3: No, ne, že bych mu nedůvěrovala, ale prostě taková jiskřička ve mně byla, jo. Tak a on říká, proč brečíš, když to je přesně něco nádherného, já jsem to svalně udělal. Tak to bylo to naše rozhodnutí na tu svatbu, jenomže mě mezi tím umřel děda, tak jsme jako museli potom ještě chvilku počkat, ale jako k svatbě došlo ještě ten rok.
4: Vy jste se k tomu postavil chlapsky, ale pro ženu i něžně, že jste jí uklidnil, že tohle přece je krása, že budete mít dítě.
5: Mě to strašně uklidnilo tohle a měl jsem radost, že, to, so, jo? Že se to povedlo tohle všechno. Těšil jsem se na to, jo.
2: Matka Teresa kdysi řekla, pokud chcete změnit svět, choďte domů a milujte svoji rodinu.
1: A protože oba dva, Miluška i Stanislav, chtěli pro své dítě pevné zázemí, bezpečí a pro svou lásku pevný přístav, rozhodli se, že se vezmou.
3: Tak byla svatba. Byla svatba velká. Bylo nás 102. No a celá vesnice, když to znáte, tenkrát bývaly jiný svatby na vesnici. Koláče se pekly ještě v té době v peci. Prase se zabilo, husy byly, kachny byly. Tatínek dostal srnku od myslivce. Říkám, 102 lidí bylo.
4: To je jak z pohádky.
3: No, naši, když mysleli, že bude stačit to pivo, tak potom v jednu hodinu, než se odjíždělo na vodavky, museli sebrat auto jet pro další sud piva. Když vám řeknu, že se spalo na seně, spali hosti a někteří vůbec nespali, bylo krásně, tenkrát bylo šílený horko 27. srpna. A ještě u nás jako na vesnici, tam na tom Domažlicku bylo zvykem, že jako první družička měla proslov, než prostě my jsme si museli kleknout, rodiče nám museli dát požehnání, to bývalo úplně něco jiného. A první družička, která byla, tak měla povídání. A já ještě si dodnes pamatuju, vím, že tam bylo, pane ženichu, já se vám ptám, co vám tady na talířku mám? Kapesníček? Já už si to všechno taky nepamatuju. Co si z toho ze všeho vyberete? Jo? A on musel říct jako nevěstu. A to bylo něco nádherného, když to tam všichni, jako ty rodiče a ty starší lidi brečeli, plakali.
4: Kde jste tu svatbu, ten obřad, to sezdání měli, Stando?
5: My jsme to měli v kostele, to bylo, a potom na radním výboru, v Horšovské Týně.
4: Měli jste to krásný určitě.
5: No bylo to nádherný teda, to až moc hezký to bylo teda.
4: Měla Miluška závoj?
5: Jo, měla závoj. Jsem ho musel potom odkrejt a dát si pusu tam. V kostele to bylo taky nádherný. My museli jít kolem oltáře, jak nás odával potom flář. Sváteční to bylo v tom kostele.
3: Tam bylo zvykem, že nevěsta musela požádat ženicha, jestli jí dá peněženku. A to znamenalo to, že když tu peněženku dá, že jako budete mít ta nevěsta, že bude mít navrch, že bude mít prostě kasu. Jo?
4: Dál nebo...
3: Dál, to víte, že... Dál.
4: Když říkal Standa ano, bylo to slyšet nebo to bylo nesmělé?
3: Bylo to hodně slyšet.
4: Když skončil ten obřad, jak to vypadalo? Vyšli jste před kostel, ještě něco proběhlo, bylo focení, čekal na vás někdo?
5: No to se museli rozvít talíř, jo, a teď jsem musel vzít koště a zametat to tam, jo. Nevěsta držela lopatku a já jsem to zametal, jo, v střepy.
4: A pak jste se přesouvali kam?
5: Domů jsme jeli.
3: Měli jsme 11 aut. 11 aut nás jsme měli a my jsme měli jako novomanžele tenkrát Volhu. Přijeli jsme domů, byl oběd.
4: Co bylo k obědu?
3: Jo, k obědu bylo vepřok, knedlo, zelo. Byly husy pečený, byly kachny pečený, prase bylo, vepřok, knedlo, zelo. Samozřejmě polívka hovězí, že jo. Dostali jsme jeden talíř, museli jsme jíst jednoho talíře.
4: Šlo vám to?
3: Ale jo, šlo. Pak se dalo káva, zákusky, že jo. No a obložený mísy a prostě jídla bylo mraky. Jako na vesnici prostě, tam se to všechno vařilo, tam jsme měli asi 4 kuchařky. Maminčino sestry 2 vařily. Vám říkám, až do rána se jedlo, pilo, hodovalo.
4: Tak zasvěcení asi tušili, že svatební noc může být, ale už bylo zaděláno.
3: Už by. My jsme ani žádnou svatební noc neměli, protože s náma spala v pokojíčku v takový malým jeho sestra, která jako už v tu dobu taky chodila, měla vážnou známost. No, protože se to tam muselo nějak poskládat. Sice byl barák velký, ale na spaní to tam moc nebylo. Ale žádná svatební noc u nás nebyla.
4: Co to ráno? První, manželské, po svatbě, druhý den?
3: No, druhý den ráno jsme vstali, sedlo se ke stolu, jedlo se, pilo se znova, ale my jsme tak kolem 11. hodiny, možná během dopoledne jsme odjížděli do toho Českého Krumlova s tím jeho bratrancem. Jako.
4: Na svatební cestu?
3: Na svatební cestu a tam jsme pobyli asi 3 dny a od něho jsme potom z Českého Krumlova jsme jeli právě k jeho tatínkovi.
4: Byl jste v tu chvíli rád? Těšil jste se, že prostě spolu prožijete ten zbytek života?
5: Těšil, jo. Těšil jsem se na to. No, vydržel až do teďka zase, když se máme rádi, teda. 3 centy tě dal.
4: Vy jste divoch.
5: No, já jsem takovej šumavák, jo, takovej.
3: Mě překvapil.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Je to už 65 let, co si své ano řekli Miluška a Stanislav Strašilovi. Svatbu měli 27. srpna roku 1960.
2: Za pár měsíců po veselce se narodil syn Stanislav. Radost měli oba dva a taky to pořádně oslavili.
3: Já jsem se ožral, teda hodně, teda, jo. Radost jsem z toho měl, no. Bude tady po mně potomek, kéž by byl jako já, ale spíš je po hově, po manželce.
4: Jaký pocit člověk má, když se mu narodí syn?
5: No, plno radosti, to víte. První dítě, ještě kluk, že jo, no. Já jsem sice chtěla holčičku, protože, no, ale jsme se dohadovali na meně, jo, a náš tatínek říkal, co se budete dohadovat, bude to Standa po tátovi, no tak to byl Standa po tátovi a bylo to. No, dneska už je mu 64 let.
4: Pořád je to váš malej kluk?
5: Pořád je to náš malej kluk, no někdy taky ještě dostane ode mě vynadáno, když si to zaslouží, ale zaplať pánbůh, že ho máme, on je tak šikovnej, on se postaví ke každé práci. A první dítě, když se vám narodí, ježiš, to je radosti. Ono je radosti i z druhého.
4: Kolik dětí máte?
5: Měli jsme dvě, máme jedno.
4: Co se stalo?
5: Nerada na to vzpomínám. Měli jsme... Narodila se nám za 2,5 roku, se nám narodila dcera Ivanka. Když jí bylo necelých 41 let, tak zemřela. Dostala nádor, no, na mozek. Ona dcera se si jako začala stěžovat, že jí bolí hlava, nikdy jí hlava nebolela. A tak potom jako šla k lékaři, no, a tak potom z té nemocnice mi volala a říká, no, oni mi našli něco, že jí tlačí na mozek, jo. A říkají, že je to maličkost, to nic nebude. A říká, zítra nastupu do nemocnice. No a oni, pak jsme za ní šli a oni říkali, že jako půjde na operaci, ale že to bude lehká operace, jo, že jí to odstraní a že to nic nebude. No a jenom, že to byl operovalý v Plzni na neochirurgii. Říkali, že by měla jít na ten gamma nůž do Prahy ještě, protože jí to nemohli odstranit všechno. Jenomže jakmile Praha to odmítla, tak já jsem věděla, že je zle.

0: Přesto Ivanka žila dál. Celý rok se o ní rodiče i její rodina starali.
1: Na 2 měsíce odjela do lázní Karviná, kde se léčila, ale svůj boj nakonec prohrála.
0: Jak napsal starověký učenec Euripides, největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.
2: Kolikrát se dělá takhle, koukala nahoru a manžel říká, co tam vidíš? A já tam vidím andělíčky, ale nikdy nebyla, že by byla nějaká pobožná holka, to nemůžu říct, jo. No, tak vím, že jsme šli 5. května, jsme šli na kontrolu. Paní doktorka nám řekla na rovinu, ta vám umře a hodně brzy. To byla rána. I když to člověk tak nějak čekal. No a v sobotu, že půjdeme zase s tím jejím manželem a on přišel, byla jedna hodina, zazvonil. Já říkám, tak pojď, já se obleču a půjdeme. A mně nedošlo, že má tašku v ruce. A on říkal, babi, nepůjdeme. A já říkám, počkej, já se obleču a jdeme. Nepůjdeme. No a teď se rozbrečela. Ve 12 hodin se brali v květnu. Ve 12 hodin v květnu zemřela.
3: Jak se to říká, že nedoporučujou květnu veselky. Se říká máji, máry, jo, že budou, jo.
4: No to bylo hrozný teda, to... No, já se nevěděl, co máme dělat tu dobu. To ono bylo strašně tak... Taková hodná, tak chytrá holka to byla.
2: Nechala tady 2 holky. Tady bylo 18, tady bylo 22. No, vidíte.
5: Dá se to vůbec popsat, když rodiče přežijí vlastní děti?
2: Nedá. Dá. To je to nejhorší, co může být. To nejde ani sobě říct. To nejde ani říct. To se vám zhroutí celý svět. To se nedá. To se nedá popsat. To si říkáte, že to není možné, že to není pravda, že to je sen, nebo proč zrovna ona musela odejít? Proč se nám to muselo stát? Je to těžké, když koukáte, když pohřbíváte svoje dítě. To ona měla pohřeb, možná, že 100 lidí bylo málo. A říct. Taková holka, jako byla naše dcera, takových je málo, jako byla máma. To říkali ty moje kamarádky nebo ty lidi, co jí znali. Taková máma, jako je Ivanka, takových je málo. Zrovna manželova sestra říkala, tak jak to umí Ivanka s dětma, tak to umí málo kdo. Skutečně. A taky ty holky, obě dvě, byly po ní, se dá říct.
5: Jak často si na ní vzpomenete?
2: Každý den. Možná i 10krát za den. Kolikrát si tak říkáte, jak by asi dneska vypadala? Jo. A navíc potom ještě, ona zemřela roku 2004 a v roce 2011 zemřela její dcera, které jí bylo 27. Ta mladší, ta si stěžovala, že jí bolí pořád hlava. Byla kolikrát v nemocnici, nikdy na to nepřišli a měla výduť hlavě na mozku a to jí prasklo. tak ji operovali, operace dopadla dobře a říkali, že záleží na tom, jak brav umělý spánku, jak to přijme mozek, jo, když no a nastal otok mozku a byl konec. Takže ten život jsme neměli taky tak lehký. I když leta plynou, ale zapomenout se nikdy nedá. Nikomu bych to nepřála, aby se to stalo. A když už se to stane, tak to člověk musí nést, i když si pobrečíte všechno, ale život jde dál. Musíte se ohlízet, že tady máte jako další dítě. A vzpomínat, ale nikdy nezapomenout. Můžu říct, že i syn byl pro nás v té době oporou, protože on byl starší a nebýt jeho, tak by to bylo možná ještě horší. Že jsme se zase upřeli na syna.
5: Povídáte si s ní někdy?
2: Povídám si s ní na hřbitově. Zrovna jsme tam byli 13. měla, by jí měla narozeniny, tak jsem, máme tam i tu vnučku, tam máme. Tak říkám, holky, já jsem tady, máte tady hezký stín, je tam takový, myslím, že je to jalovec, ten strom, jak se říká. Říkám, máte tady hezký stín, říkám, mějte se hezky, má dávám sem kytičku, kolikrát si, i v noci si s ní povídám, i povídám si s obouma. Dneska by bylo vnučce 41.
5: Je důležité v ten okamžik, kdy tohle se stane, mít vedle sebe toho, kterého jste si vybrala už na začátku?
2: Samozřejmě. Kdyby byl člověk sám, tak já nevím, kdybych byla sama, tak bych to asi ani nepřežila. Ani by jsem to nepřežila, protože ve dvou je to přece jenom snažší. Nebýt jeho, tak já bych asi tady dneska nebyla, když se to stalo s dcerou. To je fakt.
5: Byl oporou?
2: Byl a hodně velkou oporou. Hodně velkou. My jsme byli oporou jeden druhýmu. Protože když se to tenkrát, když dcera zemřela a on přišel, on byl na zahradě a když přišel, tak jako zeťák mu to říkal, on si se ta doslova brečel. Je to chlap. Některý chlap by to třeba sobě udržel, ale on brečel.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Stanislav Strašilovi prožili opravdu kruté chvíle. Přesto na život nezanevřeli a žijí a těší se ze své lásky dál.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio.
3: Jebrao.
4: Ty to bude pořád puštěný u nás.
3: Ono je tam to malinký, tak teďka bude tuplovaně puštěný. Manžel ten ráno stane a rádio můžeš je doma jde celý den.
5: Rádi, že nás poslouchá.
3: Jak hůř slyší, tak mě někdy říkám, já už to seslap, mě praskají bubinky.
5: Tohle půjde ještě líp, Stando.
3: To je krásný.
4: Moc hezký.
3: Tak moc krát panu Koskovi a paní Majerový, Carmen Majerový, moc krát a moc krát děkujeme. Moc nás překvapili a ještě jednou tisíce díky, pane Kosko a paní Majerová.
5: Ještě jedna drobnost. Ať si můžete dát, ať už na zahrádce nebo doma, kafíčko do zlatých hrnečků.
3: No to je krásný. Tak já z toho určitě to kafíčko pít budu.
5: To jsme rádi.
4: Já se to taky naučím pít. Já radši pivo teda, ale...
3: Ale dáváš si ho se mnou většinou.
4: Taky se dávám, no.
5: Tak... Příště budeme vozit zlaté půl litry. A tomu dáme zlatýho bažanta.
4: Mě úplně vždycky slzy ve očích.
5: Tyhle dárky neocení to, co vy jste prožili a že jste to sdělili i nám všem, posluchačům, protože třeba mnohým to i pomůže.
3: No určitě. Určitě to víte, že jo. Aby byli na sebe hodní, jestli se budou hádat a kvůli každé maličkosti se pohádají nebo si nadávají, s tím nevyřeší nic. Musí být tolerantní, upřímný, nelhat si, porozumět jeden druhýmu, stát jeden za druhým. Takhle potom docílí toho, že skutečně spolu vydrží.
0: Zlatá láska.
1: Miluška a Stanislav už znají recept na spokojené manželství. Vědí, co je důležité a o co je třeba ve vztahu pečovat.
2: A teď si je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si připravil několik netradičních otázek, aby zjistil, jak jim to klape a jak se znají.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou.
5: Jak dlouho trvalo první rande?
4: No jeden večer asi.
3: Jeden večer.
5: Co byl jeho frajerský kousek?
3: Měl hezky tancovat. Krásně.
4: Já jsem každou sobotu a neděli jezdil tancovat. Jo.
5: Co ráda nosila vaše žena na krku?
4: No řetízek měla. Řetízek.
3: Stříbrnej.
5: Kam vás nejraději líbal?
3: Na tvář. Na rty.
4: Na pusu.
5: Kdo usíná dřív?
3: Manžel.
4: Já.
5: Jak vypadá kuchyň, když dovaříte?
3: No, tak my máme malinkou kuchyňku, takže musím stát a jít umýt nádobí, protože by to tady bylo jak pobytě.
4: No, má to roztáhný takhle všude. No, takhle to je, no, nevím.
5: Co umíte doma dokonale opravit?
4: Skoro všechno.
3: Je to zámečník, takže...
5: Zámek nejlépe.
3: Zámek nejlépe.
5: Jaké tři věci si vezmete na dovolenou, bez čeho se prostě neobejdete?
3: Zubní pastu, kartáček, mýdlo.
5: Jaké tři věci si vezme vaše žena na dovolenou, bez čeho se prostě neobejde?
4: Řeven, malovátko, narty, to je asi všechno. Vystačíš s tím.
5: Co nejčastěji hledáte v kabelce?
3: Dá se říct klíče.
4: No klíče, taky klíče v obytu.
3: Ty honím pořád.
5: Co nejraději děláte spolu?
3: Na zahradě.
4: Prostě na zahradě.
5: Kdo hlídá narozeniny? Kdo kdy má v rodině?
4: Manželka. Ta tam má všechno v hlavě. To je takový policajt, já říkám.
5: Rodinej.
4: Jo.
3: Já to mám v hlavě. Já si pamatuju vnoučat, pravnoučat.
5: Takových čísel?
3: Ano. Neržu, přísahám.
5: Jak často měníte ložní prádlo?
3: 3 neděle, měsíc.
4: Ta by to měnila každý týden. Já teda ne, teda.
5: Co ho spolehlivě rozesměje v posteli?
3: Co ho rozesměje, když řeknu nějakou blbost asi.
5: No on řekl taky hezkou blbost.
3: Jo, já nevím.
5: Ale týkala se zvuku.
3: Já asi vím co, nechci to vyslovit.
5: Ne, tohle se vyslovit dá.
3: Ne, to nemůžu říct. To nejde.
4: Jdeš jako strašně chrápat.
5: Jak vy dáte vědět, že máte, nebo měl jste chuť na něžnosti?
4: No, vyvíme kolem krku a se pomazlíme spolu. Tak.
5: Co udělá?
3: Přitulí se.
5: Raději ráno nebo večer něžnosti?
4: Večer.
3: Spíš večer, protože ráno se chodilo do práce.
5: Jaké bylo jeho nejněžnější oslovení na vás?
3: Miluško nebo miláčku. Většinou Miluško.
4: Miluško, říkám. A ona mi řekne zase Stáničku.
3: Stáničku s Tandulkou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která

0: se v tomhle věku o včely?
1: No, to je něco nádherný, to je nádherný. Jo. Já tam vydržím sedět a koukat na ně, jak pracujou, jo. Nedovedu si představit bez těch včel, rozumíš? To...
0: Je to kvůli tomu medu, který od nich je? Je to kvůli energii, která v nich je? Proč?
1: Já si myslím energii, jakou já mám. Tak. Ten med ani nemusí mít, jo. Mně stačí ten pohyb. Já tam musím pořád denně na zahradě být.
0: Já bych k tomu ještě doplnil, kdo má rád zvířata, ten má rád lidi.
2: To je pravda. To je pravda. Můj muž, kdyby mohl, tak by tam tu zahradu snad dal všechny zvířata, které by byly.
0: Když si během toho dne třeba dáte pusu, pohladíte, potěšíte?
2: Většinou na noc. Většinou na noc, když jdeme spát. Ale pohladit mě taky přes den, kolikrát pohladí.
0: Jo, hladíte svou ženu?
1: Jo, tak jo. To jo, to vždycky pohladíme.
0: Má to hlazení ráda už od mládí?
1: Jo, to mám rád. Jo. A mám ji rád i teďka.
2: Má o mě hodně velkou starost. Prostě, když jsem v nemocnici, je nešťastný. Jo. On sice v nemocnici byl asi jednou jenom, ale já jsem teďka poslední dobou byla hodně často v nemocnici. Takže někdy jsem viděla, že má i slzy ve očích. Když jsem odjížděla, když pro mě přijala sanitka. Což je fakt pravda.
0: To je důkaz lásky?
2: Asi jo. Asi jo. My se máme opravdu rádi.
1: No, máme. Já jí mám strašně rád, rozumím.
2: On je hrozně klidný člověk, jo.
0: A hodnej?
2: To se nedá ani slovy říct, jak je hodnej. Tolerantní prostě. Opravdu. No hrajte, my jsme spolu ve středu, to bude 65 let a na té ruce bych spočítala, kolikrát jsme se pohádali. Na té jedné ruce. Jeden bez druhého jsme snad v životě nikde, akorát v nemocnici. To jsme byli jeden bez druhého, jinak ne.
0: Dobře jste si vybral?
1: Já jsem si ne dobře, ale výborně jsem si vybral.
0: Jste šťastní za to, že jste pořád spolu, že jste se takového věku dožili a jste tu pořád vedle sebe a pro sebe?
2: Jsme až moc šťastní a jsme rádi, že jsme se potkali vůbec v životě, protože jeden pro druhého znamenáme hodně. Moc znamenáme jeden pro druhého. A růžová obálka s dopisem je asi tím naším osudem nebo tou náhodou, že jsme se poznali, že jsme dneska spolu.
0: Co je hezkého na tom, když jsou dva a milují se?
1: To je nádherný, to je opravdu nádherný teda. Je taky pocit hřejivý u srdce, jo, takový. No, mám z toho radost, jo, taky.
0: Jak moc tu svou ženu milujete?
1: Zkrátka pořád jim mám rád, ta láska. Mám je strašně rád, teda.
0: Jakou tu lásku k sobě máte?
2: Cítím k němu něžnost, cítím k němu velkou oporu v něm. Je mi vším, takhle bych to řekla, shrnula do jednoho slova, je mi vším prostě. Já ho nemí, tak nevím, kdyby se s ním jednou něco stalo, nevím, jak by to se mnou dopadlo.
0: Milujete jí?
1: Miluju, jo. Láska je důležitá.
2: Aby jsme vydrželi spolu, aby jsme byli šťastní spolu. A zároveň je důležitá i k výchově dětí ta láska. Protože jakou lásku máte jeden k druhému, takovou lásku si odnášejí děti do života. Jo.
0: Milujete ho?
2: Hrozně. Hrozně. I když už mě dneska staří, tak jako opravdu.

0: Miluše a Stanislav Strašilovi cítí, že jejich láska je přivedla ke štěstí. Oba dávno vědí, že milovat můžete až za hrob, že krásné city vám pomohou překonat těžkosti a žít spokojeně i ve stáří.
1: Jak řekl Vincent van Gogh, láska dovolí vidět mnohé věci klidněji, protože jen s tímto klidem se může něco podařit.
0: Ať klid, mír a pokoj v duši provází i vás. Ať se vám v srdci rozprostře láska, bez které se nedá žít.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Přes Česko dál přechází silný déšť a bouřky. Středočeští hasiči mají už přes 130 výjezdů. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko znovu zasáhly bouřky a taky silný déšť. Třeba na Benešovsku a v okolí Slapské přehrady podle meteorologů napršelo až 50 mm za hodinu. Silně prší taky na Táborsku. Středočeští hasiči mají už asi 130 zásahů. Nejčastěji výjíždějí k popadaným stromům nebo čerpání vody, říká jejich mluvčí Jan Sýkora.
3: Mimo to jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů. Například na Benešovsku aktuálně řešíme požár trafostanice po úderu blesku.
2: Středočeští hasiči zároveň taky aktuálně zasahují u požáru nízké budovy v Podlešíně na Slánsku. Vyhlášený je druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči na síti X informují, že z hořící budovy vynesly dvě tlakové lahve. Požár zatím nemají pod kontrolou. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmerauleovou překvapil.
4: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
2: Rybitví bojuje proti spalovně více než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Sport. Tenistka Sara Bejlek je v Cincinnati v semifinále. S domácí Kýsovou ze Spojených států si poradila po obratu a setech 3-6, 6-4 a 7-6.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Později začne...
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na nehodu dejte pozor na D46 na kilometru 25,5 směrem do Brna. V pravém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. A na dálnici D5 na kilometru 69 ve směru do Prahy je na krajnici upadlé kolo a odstavený kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika úsměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku na zpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, Miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, Miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víš, z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, Miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma tě taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes, asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: Já budu funět.
2: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl, polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z Dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v Pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo to, myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby znenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přezkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo vo všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvoničkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brat. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. No to, to nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všetkému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jistou mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dal prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohl i týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá roky, by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatém severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povdám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký národní pastě, alebo co? Ježi, Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale jde pak. Jenom myslíte pastě a pastě. Votyho, on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci, než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevlze dovnitř? Lepší mět v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo žvalo na zvěře, že tady je. Ale pán, to maso samo žvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám žvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře žve, a tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a dones votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zase bylo, jako když liška štěká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělal, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to náhle líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje Bill postavil velikou klec drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různé pastě. Napřed 5 kroků dal první past, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak valeček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si trofala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje Billa koupili 5 takových Edisonových vynalezení na zvěřechytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho, po dalekém severu prodali hromadu a hromadu. No takže nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdal, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No a tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kužovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna, no to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo.
2: Jo.
5: Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím pláč. Tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Nemáte to cis? Který to je?
4: Pardon, gis, tadyhle gis, to ne cis.
3: Jo,
4: gis,
3: to je, jo, to je tam ten křížek.
4: No, no, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číznoty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do Letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpoledni se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Friderik Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je. Proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt. Já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaníčková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. dostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči Knechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapsy a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářily se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

Pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Ružičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen.

pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová, ta zněla asi takto. Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáh. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil. Ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den 16 let, co jsem ho vytáhl. Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady, pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bývalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pámů ví, ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlastce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové. Dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte, prosím, snad se na

Čista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím strojem tahal půl hodiny a jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Maunders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Haha, to se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě, haha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl nebo byl, kdo ví, jak šikovný. Měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobeň dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbilý. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Sice o něco později, ale přece jen se vám hlásím na startu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Vzhledem k datu, máme pátek 21. srpna, je to, myslím, téma docela pochopitelné. Ale pár slov by si to téma zasloužilo. V den, kdy si připomínáme 58 let od té smutné noci, kdy naděje pražského jara ukončily ruské tanky a invaze vojsk Varšavské smlouvy, dává Noční linka prostor příběhům vás, pamětníků. Právě vás se budu ptát na to, jak se po srpnu 1968 změnil život váš a vaší rodiny. Snažili se vaši rodiče nakoupit zásoby potravin v nejbližším obchodě? Byl to na dlouhou dobu poslední den, kdy jste se probudili na území Československa, protože už odpoledne jste jen s tím nejnutnějším měli hraniční přechod za svými zády? Přišli jste na dlouhou dobu o část svých blízkých? Postarala se v uvozovkách nastupující politická garnitura o to, že jste už nemohli vykonávat své povolání? Budu čekat na telefonu 731 800 900 a oči budu mít upřené na náš web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. U mikrofonu Borek Kapitanček. Držím pěsti všem, kteří budou mít čas, najdou odvahu, no a budou mít to štěstí, že se jim poštěstí dovolat se do studia Noční linky. Tak příjemně strávenou poslední hodinu tohoto dne a i tu první dne příštího. Za chvíli začínáme s vašimi příběhy. Ty tvoří Noční linku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomněli jste telefonní číslo? 731 800 900. Spojení se studiem Noční linky, které právě teď využívá pan Vladimír. A je to Třeboň, odkud telefonuje. Vladimíre, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já jsem vás poslouchal už včera, takže jsem věděl dopředu, o čem ta dnešní linka bude, takže jsem si tak trošku popřemýšlel o tom, co bych mohl k tomu říci. To moje povídání jsem si tak nějak rozdělil na dvě části. No. Kolik mi dáváte času, abych nějak se srovnal do času? Kolik můžu mít?
1: Takovým, řekněme, průměrem, který má k dispozici každý z posluchačů a posluchaček, jo, je zhruba 5 minut.
2: 5 minut, no tak to nevím. Tak dobře, tak jdem na to. Takže v tom roce 68, to mi bylo 16 let, vyšel jsem právě základní devítiletou školu a trávil jsem vlastně svoje poslední prázdniny. Nějaký, co se dělo v Praze, nějaký důbček, obrodný proces, pražský jaro, to nějak šlo mimo mě, to mě teda ještě tak nějak nezajímalo. 1. září jsem nastupoval do učení. Že jsem tehdy s rodiči, s bratrem a ještě s dědou starým na takové malé vesnici nedaleko Milevska. A rodinu živilo takové malé hospodářství, byli jsme takzvaně soukromě hospodařící rolníci. Někdo nám říkal kulaci, ale to jsme byli. To hospodářství bylo opravdu malé. Prostě rodiče odmítali vstoupit do EZB. Ty moje poslední prázdniny byly, nebo všechny prázdniny byly pro mě pro bráchu vždycky trošku pracovní, protože to bylo nejvíce práce na poli a my jsme museli pohnat. A takže když to dneska vyprávím třeba nebo svým noučatům, tak to na mě koukají jak ty díky. Přesně to 21. srpna, to jsme doma mlátili obilí. Tak, co, myslím, že to každému něco řekne, to znamená mlátit obilí a dělal takový výmaz. To, co na poli narostlo, se sklidilo, odvezlo se to domů, skladnilo se to na půdě, aby to uschlo a pak se to muselo prostě to obilí vymlátit. To byla taková velice s tou mlátičkou náročná fyzicky práce a velice prašná. A i my s bráchou jsme tam měli za úkol odebírat od té mlátičky tu vymlácenou slámu a skládat to do takové hromádky a pořízli to svazovat, to potom zase putovalo zpátky na půdu. A na nějaký poslech rády a televize fakt nebyl čas, takže my jsme se tu informaci o tomhle tom, co se stalo, nějak dověděli se zpožděním až někdy odpoledne, když k nám přiběhla sousedka a s pláčem nám tam tohle to řekla a tvrdila, že bude válka a snažila se přesvědčit matku, aby s ní odjela do Milevska a nakoupili nějaký zásoby, ale matka to odmítla, protože nás opravdu to hospodářství žilo. Měli jsme 3 krabičky, měli jsme mléko, sloukalo se máslo, bylo podmáslí, měli jsme 2 prasátka vždycky, dělali se 2 zabíjačky, jedna někdy před Vánoci, 2 někdy v únoru, bylo sádlo, maso se udilo, pečený maso se dávalo do sklenic, měli jsme slepice, vajíčka, občas se udělala slepice, se uvařila do rejže, měli jsme husy, kachny, to byly výborné pečínky, hlavně na pouti, na posvícení, husí peří se zimě dralo, taky doufám, že každý ví, co to znamená drát peří. Měli jsme králíky, ty se dělali snad každou druhou neděli na 100 způsobů.
1: Nemusíme z toho dělat gastronomický katalog, Vladimíre. Já se jenom snažím dostat k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny.
2: No, tak ani nějak moc ne. Já jsem to 1. 9. nastoupil do učení a vyučil jsem se a takhle, no. Nikdo z naší rodiny ani z našeho příbuzenstva nikam neemigroval. Jo, a tak nějak ani na vojně potom jsem se nikdy žádnýma Rusama nepotkal. Mně se to nějak prostě tato invaze se mě nějak vyhnula. Prostě do sebe odešli a to. No a teď bych ještě, jestli můžu, tak bych ještě řekl něco přímo k tomu, k tomuhle tématu. Já mám takového koníčka, vlastně celý život se zajímám o historii. A zajímají mě hlavně války, první válka, legie, druhá válka, vlastně od roku 14, do roku 47 to probírám. Teď v důchodu jsem už 12 let, tak mám na to víc času. Navštěvuju tady státní oblastní archiv v Třeboně, navštěvuju archiv Jindřichově Hradci, jezdím do Prahy, do vojenského ústředního archivu do Prahy různě, jezdím do archivu bezpečnostních složek v Praze v ulici Lestruze, jezdím do hlavního archivu města Prahy, v Praze na Chodovci. A z těch dokumentů, které jsem za ty roky pozbíral, prostudoval, to jsou tisíce dokumentů, jsem si vytvořil takové své přesvědčení, to, a to se asi nebude všem posluchačům líbit. Prostě tady se dneska posledních 37 let vytváří taková psychóza, jako kdyby snad tato okupace vojsky Varšavské smlouvy byla to nejhorší, co tuhle zemi za 108 let, když jsme se potkalo. To přece není pravda. To nejhorší nás potkalo o 30 let dříve, 39, když byla podepsaná v Mnichově dohoda, kdy nás Anglie, Francie, Itálie hodili Hitlerovi jako z hadru a připravili nás o pohraničí. A to byla jenom předehra toho, co nás jedovalo za půl roku. 15.3.39 nás okupovala německá armáda a Hitler nad náma vyhlásil protektorát Čechy a Morava.
1: Já si myslím, že to je historie, kterou známe. Vladimíre, já vám děkuji za tenhle exkurs, nicméně já se vracím k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Děkuji za to, že jste zatelefonoval, děkuji za váš příspěvek. No a zkusíme dát šanci zase někomu dalšímu. Bylo to už víc než 5 minut, které jsem slíbil Vladimírovi a rád bych slyšel i další vaše příběhy.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ptám se v tomto případě posluchače Karla, jak se v jeho případě po srpnu 1968 změnil život jeho rodiny. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer.
0: Je to na vás?
1: Jo, ano, já začnu 21. srpnem 68, to mě bylo 17. A šel jsem v Lovnici a fotografoval jsem ruský tanky na náměstí v Lovnici a přišel za mnou příslušník veřejné bezpečnosti, sebral mě kuťák, vytáhl film, poklepal mě na záda a řekl, že mám smůlu. No tak se odešel domů, kuťák mi teda nechal a vzal jsem si jiný fotoaparát, to jsem měl na kinofilm. Tam jsem si nasadil ten objektiv a začal jsem fotografovat Lovnici na podměstí do takové zatáčky. Tam jsem se schoval za takovou hromadu dražebních kostek a zamířil jsem s tím objektivem foťák na ruský tanky. A řeknu vám, to byla chvíle, kdy teda to nepřeju a najednou se ten jeden tank tu hlaveň obrátil na mě. A tu se ze mě zastavila krev. Já jsem se skrčil, jsem se krv, teď na mě vystřelil. Naštěstí nevystřelil, ale byl jsem asi zbabilec. Něco jsem tam cvaknul a utíkal jsem posterníma uličkama na zpátek domů. Tak to byl takový jeden první zážitek z 68. A druhý zážitek mám z 21. srpna 69. To byly nepokoje. Pracoval jsem krátce na Barandově a šel jsem naspátek do centra města. To byl takový protest, že se nebude jezdit tramvají a šel jsem pěšky z Barandova až do středu města. Tam jsem se zúčastnil těch demonstrací a nebylo to nic příjemného. Honili nás naši vojáci, lidové milice, což jako bylo úplně tristní, protože Češi byli proti Čechům. To byla nová situace. A tam jsem se dostal úplně do šílené situace. Jinak jsem fotil na... Tam byla taková bariéra z lidových milicí na Jungmannově náměstí. Tak jsem skrytě fotil ty milice a pak jsem byl v centru, kde nás honili tím slzákem a jsem měl doopravdy strach o život, protože pak se začalo střílet. Asi jsem jeden z pamětníků tohoto nešťastné události a už jsem měl strach a chtěl jsem se dostat ven a nemohl jsem, že tude stály kordony milicí nebo vojáků, až jsem pak se dostal jak je Jungmannovo náměstí průchod do zahrady k bývalému semaforu, tak tam mě stál, tak tam stál nějaký nákladňák a byl tam vojáček, který mě pustil. A já jsem byl rád, že jsem se dostal teda ven. A pak jsem bydlel u tety na Letný nahoře a slyšel jsem celou noc, jak se střílelo. Takže to je zážitek z 21. srpna.
0: Z 21. srpna 68 i 69. Přesně jak tak. Se po těchto datech změnil život váš či vaší rodiny? Mělo třeba to, že jste byl někým viděn, jak fotografujete, nějaké následky?
1: To nemělo. Já jsem se dostal i pak na... To jsem absolvoval Gimpl a pak jsem se dostal na vysokou školu. Ale pro mě bylo úplně šílený, když jsem viděl v listopadu 69 prohlášení, jak všechno se mění a jsem si říkal, to se mění úplně celý můj svět, všechno se zbortilo, protože jsem se zajímal o to politické dění a musel jsem absolvovat přednášky marxismu, leninismu, což bylo úplně šílené. Ono to bylo v tom prváku, to byly aktuální otázky socialismu, to bylo úplně hrozný. ale všechno jsem přežil, i když to byl v nějakém napětí, ve stresu, i absolvoval jsem vysokou školu. Podobně i můj bratr, ten taky absolvoval, takže nějaké zásadní dopady, to, že bychom byli perzekováni, to nebylo, museli jsme si projít tím životem v té době, kdy to nebylo nic ideálního, ale mám na to doposud jako stále takové nepříjemné zážitky.
0: Ti, kteří se narodili po událostech ze sklonku 60. let, se narodili vlastně do toho, co už považovali jako za normální. Já bych to nerad spojoval s tím slovem normalizace, ale právě proto se ptám těch, kteří si pamatují 68., 69., co by už dejme tomu dospělí, jak se jejich život změnil po srpnu 68. Jejich a její rodiny. Ale Karle, vám samozřejmě taky děkuju za váš telefonát a za váš autentický příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Mějte se hezky, když jsme spolu mluvili o fotografování.
0: Vzpomínám si, Matně, ano. A děkuji. Tak naslyšenou.
1: Mějte se hezky, já děkuji. Naschledanou.
0: Dobrý večer, píše Bedřich na rozhlas.cz lomítko linka, což je ta druhá možnost, jak dát světu najevo, že také máte příběh na dnešní téma. Bedřich tedy píše, dobrý večer, lidé byli sledováni státní bezpečností STB. Tady ten vzkaz končí. Ale i tak děkuji Bedřichu. Stručné, ale myslím si, že jasné. Zavoláte ten svůj příběh na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tím dalším, kdo se hlásí na telefonu 731 800 900 s příběhem na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, je paní Ludmila. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer. Borku, zdravím vás, zdravím všechny posluchače.
0: Já vás samozřejmě taky, ale Ludmilo, jedna věc je důležitá a zapomněli jsme na ní oba dva. Vypněte si prosím rozhlasový přijímač.
1: No, já mám totiž nový rádio.
0: Jo, vy se chlubíte, tak to je v pořádku.
1: Už to mám vypnutí, mám ovladač.
0: Tak tedy, tak. Jak se změnil váš život a život vaší rodiny po 68.
1: Tak já teda musím říct, že můj tatínek byl zahraniční montér a před 21. večer se vrátil ze služební cesty z Jugoslávie. My jsme mu byli naproti v Brně, přijeli chvíkem z Prahy, no a jeli jsme domů a ráno, že pojede do Šmeralek, on dělal ve Šmeralka, a že pojede do Šmeralek a já jsem byla první ročník učení v Černých polích. No a teďka ráno vstáváme, nešlo rádio. Ale to já vám zkrátím. Nešlo rádio, šli jsme a že bude válka. No tak jsme byli z toho vykulení, ale jeli jsme do toho Brna, nepustili nás dovnitř. Ten první den nás nepustili vůbec do Brna, z Chrlicích nás otočili zpátky a nepustili nás dál. No a aspoň za dva dny jsme tam jeli znovu, tak to nás pustili a všude tanky, všude vojáci, tak to víte, já jsem byla 17 vykulená to. No ale tak tatínek potom pro mě přijel, jeli jsme dom. Ale to chci říct, nebyl ve straně, a dostal se, jakože nás to nepostihlo tak moc, protože ve straně nebyl a stejně mohl jezdit ven, jo. A maminka musela jít do strany, protože brácha byl o rok mladší než já a chtěl jít studovat a je teda učitel. A tak ona šla do strany, ale vždycky mě vykládala, že když šla na schůzu, takže první měla vypít kafe a neposlouchala je. Tak to byla taková stranička. Ale dneska jsem měla návštěvu. Měla jsem kamarádku, která je vdova a 21. se vdávala. Ona byla z Jičína a brala si z Brna z kluka. A tak dneska jsme si na to vzpomněli. Ona říkala, že už v noci nespala, že se jí to strašně vrací, že ráno jako ten toho 21. stali a ten tatínek od toho kluka říká, vyvoli, napadli nás Rusy. A co bude s tou svatbou? No tak kluk, ten ženich musel jít ven, musel jít pro kytku a byly 2 hodiny, svatba měla být 11 a nebyla a jeho maminka ta volala pořád na úřad, jestli to platí nebo jestli se to zruší. A oni, ne, budeme tady do 5 hodin, kdy přijdete, tak vás seznáme. Ona říkala, tak místo v 11 dobilo ve 3 hodiny na svatbu se báli jet autama, tak jeli tramvají, ona v bílým závoji. Říkala, že se třepala, že vůbec neví, jak to přežila. A ten ženích se vrátil od rána až ve 2 hodiny, aby stát frontu na konzervy a pro tu kytku. A tak ona je teďka už vdova teda taky. A tak jsme si tohle vykládali dneska, takže to jsem vám chtěla říct. Potom prý je teda oddali ve 3 hodiny a šli pěšky na náměstí Svobody. Tam pre vojáci ruští opřední o samopale a o to na tankách byli. A ona povídá, to, na to já v životě nezapomenu, co jsem zažila.
0: A kdyby náhodou hrozilo, že už zapomíná, tak se stačí podívat do oddacího listu, kde má dodnes vepsáno datum 21. srpna 68.
1: Ano, ano.
0: Ludmilo, děkuju.
1: Takže nevím, jestli to bylo ke tématu, ale já si myslím, že jo.
0: Autentické vzpomínky. A třeba i pro ty, kteří nemohli zažít 68. na vlastní kůži a to, co potom následovalo, taky ne. Autentické vzpomínky jsou důležité pro paměť národa. A to děláte
1: dobře.
0: Jo,
1: ale ještě tam něco, prosím vás, řeknu. A v září, já jsem teda chodila s chlupem a v září jsme měli, byli hody v Praci pod Mohylou Míru, takže tam budou hody. A on pro mě přijel na motorce a já jsem teda pocházím z újezda u Brna a nad újezdem byly kasárna a k Mohyle Míru vedla silnice Třešňová alej. No a my jsme vám jeli na ty hody, na tu zábavu, on pro mě přijel na motorce a teďka přejeli jsme ty kasárna a teď jsme slyšeli rachot. Proti nám kolona tanků ruských, tak on zajel do polí, jako trošku z té silnice. Já jsem byla, určitě jsou podruhý na světě, protože oni začali svítit a tím tankem ukazovali na nás. No ale asi, ale nevystřelili teda, jo? A já už jsem měla po zábavě. Tak to je všechno.
0: Ludmilo, děkuju a přeju vám krásný zbytek srpna. Naslyšenou.
1: No já vám taky. Děkuji moc. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Hodně zdravíčka.
0: Aleš píše na rozhlas.cz/lomítko linka. Mně bylo v srpnu 68 13 let a protože byly prázdniny, byl jsem vyslán do obchodu nakoupit. Jenže před samoobsluhou byla neskutečná fronta a téměř všichni z tranzistorových rádií hltali slova generála Svobody. Lidé, zachovejte klid a rozvahu. Bez nákupu jsem se vrátil domů a popadl filmy a fotoaparát. K večeru jsem se v domů vrátil, maminka za tu dobu hrůzou zestárla o několik let. Okupace samozřejmě měla do hru, přesně v duchu, jak se jen Češi mohou mstít Čechům. Otec, který přes přání širokého příbuzenstva vstoupil do KSČ, aby z ní byl následně vyloučen. Inu, sebestředný egoista, který mi zničil start do života. Rád bych zapomněl, ale odpustit nelze. Zkomplikoval život i sobě. Já měl přece jen štěstí, pokračuje Aleš. Dostal jsem se na gymnázium, prestižní a nakonec na vysokou. VŠB v Ostravě. Brala vše. Se laví. Takový je život.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Sú to autentické vzpomínky vás, posluchačů a posluchaček Noční linky Českého rozhlasu, které dostávají prostor v těchto dvou hodinách našeho povídání. Jednak povídání na telefonu 731 800 900 a potom také vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka. Tou další, kdo přichází do vysílání pomocí telefonní linky, je paní Vlastina Bolá z Krnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánče.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: Paní Vlastino, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny?
1: Já jsem měla dvě děvčata, se mě narodili. Jeden termín, druhý termín. Jedna 31. srpna a druhá 5. května 69. A ta v srpnu 68. No a proběhlo to velice pěkně i v nemocnici, v porodnici, všude. Mě to proběhlo pěkně, veselo, měla jsem dvě děvčata, předtím syna, tak jsem byla šťastná, že mám děvčata. No a jezdili tanky, z rodiny jeden dělal stěhováka, a říkal, že to bylo strašně hrozné. Já jsem se nikde nedostala, že? Ale říkal, to je to ještě, že se nedočkala. To bylo hrozné, ty tanky, jak to jezdil. Říkám, no já jsem se toho minula, já jsem štěstí, že? Tak to je všechno, co vám můžu tam říct. Dneska holky už jsou babičkama, jo? Tak to upeklo, že už jsou babičkama. No jedna je, no obě dvě mají po dvě novčatka. A já musím několikrát pro babičkou a babičkou. Takže tak ten život jede. Ale jinak se nemůžu stěžovat. Jinak dobrý.
0: Paní Vlastino, děkuju. Přeju vám dobrou noc. Zkusím připomenout téma. Jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny? Posloucháte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Datum 21. srpna bude platit ještě čtvrt hodiny, tedy necelých 15 minut. Ale i v té další hodině, tedy v té první hodině srpna 22. si budeme povídat o tom, tedy věřím v to, jak se po zmíněném srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Teď by nám to měl říct pan František, který čeká na telefonu. Pěkný večer.
1: Tady je František, původem z Přerova, a to 21. srpna jsem byl v Přerově, a protože můj otec dělal zástupce ředitela pošty, a tam byla jako vlaková pošta, byl takový uzel v Přerově, no a už o 14:15 hrčel telefon u nás, otec se zbudil a vzrušeně mluvil na předsíni, tak jsem vyskočil, šel jsem na toaletu a teď jsem poslouchal a tata říká, počkej, já ti řeknu, a pořád říkal, to není možné, Rusy nás napadli, nebo co, já ti nevěřím, a prostě tak diskutoval s těma chlapama z pošty, protože oni nevěděli, jestli mají poslat prostě poštovní vozy do Prahy, že tehdy se vozila hotovost normálně v pytlech peníze. Tehdy nebyly žádné banky, nic takového, jak dneska. No a tak otec šel, hned se oblíkl a utíkal na poštu, protože to bylo asi 20 minut, se dalo na to nádraží zejít. A ten, co byl ředitel, ten pošty, ten byl z Holešova, ale ten se neměl jak dostat. No a tak já jsem dostal instrukce, dostal jsem peníze, kup benzín, kup mouku, olej a takový potraviny. No a tak prostě jsme v tom Přerovi začínali toto, jenže do Přerova oni Rusy se nedostali hned, oni si popletli Přerov s hranicema, oni obsadili hranice na Moravě a do Přerova se dostali až měsíc za 2 dny. No a mezi tím na letišti důstojníci stihli pokácet stromy, nalít olej na přistávací dráhu, aby se tam nedalo přistávat. No a asi za ty 3 dny se objevili. No a tož taky tam řádili tam s tankama, tam kousek pod naším byla nově udělaná cesta, tak křižovatku tam pásama roztrhali dlažební kostky, to bylo z těch kostek 10x10 cm z těch malých. No a tak to poničili, kde se dalo. Prostě až za ty 3 dny se objevili na letišti, tak tam byly ty zhyly naskládaným. My jsme se dívali s budoucí manželkou, tehdy dalekohledem jsme měli k dispozici dalekohled, dobré, no tak jsme tam mohli počítat vojáky a toto, no a chvíli tam k té dědině, to se jmenuje Lověšice, tak za Kravinem se tam usadili, udělali si tam takový menší tábor a pak se přesunuli jako na to letiště. No ale v Přerově byl celkem jako klid, nebylo tam nějakých demonstrací nebo něco takového, tam se nedělo, no ale ti důstojníci, kteří byli na tom letišti, tak to všecko je vyházeli, protože ti, co tam byli na močině v těch akcích, co se dělali proti Rusom, tak ti to odnesli, buď je vyhodili z armády, nebo je převelili a tak. No.
0: A váš tatínek pracoval i nadále v tom poštovním uzlu?
1: No ano, on dělal vedoucího pošty, no a potom později teda pokračoval, protože ten povýšil, šel do Olomouce, ten, co dělal toho ředitele, tak otec potom dělal vedoucího té pošty a tam bylo asi 300 lidí na té poště, to bylo veliký jako. Takže tam to, ten provoz jako poštovní byl dost velký, no. A jinak já jsem dělal hornickou průmyslovku, no tož potom jsem nastoupil do školy a v 69. roku po Staravě jsem nějak nezažil žádný. Já jsem se dneska díval, bylo v televizi na Dvojce.
0: Přerušené jaro.
1: Ano, o tom, já jsem to nechytl celý, já jsem to a tak od poloviny jsem to sledoval. No tak člověk tam poznává ty věci, protože my jsme měli průmyslovku jako naproti soudu hnedka. Takže to jsem tam znal, no jenže co já jsem v 69. roku, já jsem se musel ženit, tak jsem musel jít dělat. Jsem kopal normálně jako na brigádu, tak jsem dělal na šachtě, abych nějakou korunu si na svatbu vydělal, no a co se dalo, no. Nic jiného, no a jinak život se nezměnil, protože na vysokou školu jsem nešel samozřejmě a do strany mě nikdy nedostali, když jsem celý život dělal nějakého vedoucího pracovníka THPčko, Jo, takže jsem přežil až do konce, než strana vláda padla, tak jsem ve straně nebyl. No.
0: Františku, děkuji za váš telefonát, díky i za tuhle autentickou vzpomínku na dobu víc než 50 let starou a přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Letím do Egypta v pátek.
0: Tak šťastnou cestu.
1: Tak jo, mějte se, nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí, která rozdělí tu aktuální noční linku na dvě stejné části, tedy před těmi několika minutami, jsem to málem nestihnul, ale vidím, že to opravdu půjde, že tedy ještě do půlnoci stihneme jeden příběh. Po písničce kapely Elán je čas na to, co nám chce říct paní Olga, která čeká na telefonu. Pěkný večer přeju.
1: Pěkný večer. Tak já mám takovou vzpomínku, když nás napadli Ruse. Já jsem měla měsíčního chlapečka, tatínek dělal vedoucího na stavbě a ráno přišel a říká, nikam nechoď, napadli nás Ruse. Já jsem samozřejmě neposlechla, zebrala jsem chlapečka, obléka a utěkala jsem k babičce a to bylo v Uherském Brodě a tam vedli koleje, kam jezdívali ty vlaky a dojdu tam ke kolejám, tam všady Rusem a halt. Zastavili mě, jeden ten ruský voják došel ke mně, ke kočárku, pozdvihl peřinku. Já jsem byla div živá, nevím, co si myslel, že tam má a pustil mě dál. Od té doby potom tatínek musel opustit svou práci, sledovali ho. Děda nám psal, posílal nám balíky a to nám ještě stěžovalo v život. Jezdívali jsme do Tuzexu a vždycky to bylo s problémama, protože nemohli pochopit, že nám někdo ty balíky jako poslal.
0: A dědeček, pardon, že vám vstupuju do vašeho projevu, ale dědeček byl kde, prosím, že vám posílal, jak vy říkáte,
1: balíky? Jo, já jsem zapomněl, on emigroval do Kanady.
0: Bylo to potom srpnu 68? Co emigroval?
1: Ještě předtím. A právě ještě udělal to, že mě poslal jízdenku, že měl v Hevlíně známou kamarádku a poslal mě jízdenku, ať tam emigruju také. A já jsem ani nechtěla od rodičů a už bych to stejně nestihla. No. A teď, když slyším slovo válka, tak je po mně. Mám 80 roků zítra.
0: Já vám samozřejmě už dopředu blahopřeju a přeju vám ještě dlouhý život a hlavně zdraví. Paní Olgo, vy jste říkala, kdo ví, co tam hledal ten ruský, sovětský, abych se držel faktu,
1: ano.
0: Sovětský voják. No tak podle mě asi hledali kontraband, jestli náhodou nepřevážíte třeba bombu nebo molotovovy koktejly a podobně. No. Oni mnohdy ani nevěděli, tedy zejména v těch prvních dnech a prvních hodinách okupace, ve které zemi se objevili najednou, kde je vysadili. No ale to už zřejmě bylo několik dnů poté, kdy byli vystřídáni, řekněme, spolehlivějšími soudruhy ve zbraní.
1: Ano.
0: A já vám moc krát děkuju za tuhle autentickou vzpomínku, protože právě ty by měly vytvářet tu noční linku, kterou dnes posloucháte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Sice mě mrzí, že ne vše chodí tak, jak by chodit mělo, tedy teď mluvím o našem webu rozhlas.cz/linka, na který se právě teď, ve kterém se právě teď objevil vzkaz paní Daniely, no ale právě, že jenom krátký vzkaz. Cituju. Téma pro mě jako dělané. Bohužel sedím v lázeňském pokoji a neumím vám poslat text pořádně napsaný. Mám

0: Notebook bez připojení a telefon pokusím se přiložit na rozhlas.cz, ale spoléhám jen na vaši šikovnost, že si to zvětšíte a upravíte. Já vám děkuji, paní Danielo, ale nic mi tedy v tom smyslu, že byste něco měla upraveno nebo připraveno, nedošlo. Takže bohužel tímhle způsobem to nepůjde. Ale aspoň to, co napsal Michal. Cituju. Jsem mladší ročník a tak to znám jen z vyprávění. Máma ten den, rozumějme, 21. srpna 68, jako 11letá meškala s rodiči na letním bytě u příbuzných v Babicích u Prahy. Teta prý z dálky volala, jsou tu Poláci, přijeli Poláci. Poláci? No, kéžby Poláci. Prostě se asi jenom spletla. A nebo že by tehdy kolovala nějaká taková falešná zpráva? Možná by mi posluchači pamětníci pověděli, proč taková záměna. Ale myslím, že to nejspíš byl opravdu jenom omyl jedné paní.
1: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, je sobota 22. srpna 2026 a pokračuje noční linka na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Využít můžete jak služeb naší webové stránky, tam napište, je tam i okénko, když si najdete rozhlas.cz/linka, stačí, dejme tomu, vymyslet nějakou přezdívku anebo napsat vaše skutečné jméno, netrvám na tom, ale důležitý je ten větší rámeček, tam napište, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. A nebo telefonujte. Číslo do studia je 731 800 900. Přeju vám úspěch.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Gott, to byl Posel dobrých zpráv. Jako první písnička nového dne, de facto, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se vás v ní ptám na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Já se na to pro jistotu ptám každého z vás, kdo se dovolá ještě mimo vysílání. Většinou dostanu souhlasnou odpověď, ale potom uslyšíme třeba i něco jiného. Tak jsem zvědavý, co uslyšíme v případě paní Anky. Dobrý večer, zdravím vás do Uherského Hradiště a zejména vás zdravím o to srdečněji, protože je to vaše premiéra, jestli jsem správně rozuměl.
1: Ano, ano, dobře jste rozuměl. Dobrý večer,
0: Dobrý večer.
1: Vás zdravím, pane Borku.
0: Děkuji.
1: Vás a všechny posluchače. Tak v roce 68 mě bylo 18 let, skončila jsem výuční list, byla zahradnici ve Břenci a byli jsme s panem profesorem Příkazským, jsme jeli na brigádu do Erfurtu. Tam jsme byli, tam se čekala jako zahradnická výstava. Jelikož to všecko, co se stalo, tak tam nedojeli kamiony s kvítkama, tak jsme tam jako pracovali. A potom se stalo, že kluci našli v novinách napsané, že jsou nachystané tanky na hranicích. Tak jsme psali dom, co se děje u nás a napsali nám, že nic se neděje. No, ale potom teda došlo ten 21. srpen. Kluci si vzali trikolorky a dali si to jako na nějaké na to oblečení. No, pan profesor jim řekl, že to okamžitě udělají, že zbytečně, aby neprovokovali. No, ale hranice byly zavřené, tak jsme se nemohli dostat dom. No, potom nám nějak se první den se otevřely hranice a nějak nám zajistili nějaký autobus, že nás dovezl na hranice a tam jsme se nějak dostali na vlak, už si nepamatuju odkud nebo jak a jeli jsme, už jsme se dostali teda dom. Já jsem měla nastupovat do Prahy na školu, kde jsem měla dělat si takovou nástavbu zahradnickou, ale kamarádka mě řekla, ty chceš jít do Prahy, můj taťka s tama odešel, protože je tam takové různé, jsou tam nepokoje v Praze a ty tam chceš nastoupit, tak jsem tam nenastoupila a zůstala jsem pracovat jako normálně v dělnice v zahradnictví. No a chodila jsem s chlapcem, který byl jako déle sloužící na vojně a oni měli různé prověrky po tom 68. Měl mít postup.
0: Ale neměl.
1: Neměl, protože při té řekli mu, že má, on prostě jim řekl, že když tady něco bylo, že jsme si to měli vyřídit sami a nedělat, nevolat semky jako ty vojáky, že jsme si ten pořád měli udělat sami. Napsali mu nálepku, dostal ideologický zmatek v hlavě. A postup byl zaražen. Tak jsme potom se v roce 70 jsme se vzali. V 71. přišel do civilu a tak teda měl. Já jsem si nedodělala školu tam a
0: nenastoupila jste na to pražské místo? Ano.
1: Ne. A on také jako potom šel do civilu už. No. No, takže...
0: No, stačila jedna větička v kádrovém posudku, což bychom měli těm, kteří jsou třeba mladších ročníků, asi vysvětlit. To bylo takové lejstro, které vás provázelo v podstatě po celý život a střádalo se tam mnoho věcí. A existovaly ještě horší lejstra, ale to zase nechme být. Paní Anko, já vám děkuju a přeju vám krásný zbytek léta.
1: Děkuji vám taky a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? To je téma Noční linky, která tady bude ještě 50 minut. Psát do ní můžete na rozhlas.cz/linka a telefonovat na číslo, které za chvilku znovu připomeneme. Ale já bych se teď rád zastavil u toho psaní. Paní Helena totiž napsala. Moje rodina se toho roku rozdělila na dvě poloviny. Tehdy jsem si myslela, že to nesouvisí s událostmi kolem, ale když na to teď vzpomínám, nejsem si tím tak moc jistá. Vnímala jsem velké změny, hlavně v tom, jak se lidi měnili společně s tím, jak se přiostřoval režim. V té době jsem studovala na střední škole A situace ve škole se pomalu a jistě měnila tím, že profesoři buď to mizeli, anebo ti samí se změnili opravdu o 100%. Nemám na to období hezké vzpomínky. Byla to divná doba, i když dost poučná. Člověk měl možnost sledovat lidi kolem sebe a vidět, jak se charaktery mění a jak zlo začalo růst, až se považovalo za normál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. S odpovědí na tyhle otázky teď čeká na telefonu Zdeněk. Zdravím do na Tachovsko.
1: Dobrý večer, já zdravím Plzeňský rozhlas, všechny posluchače. No a chtěl bych říct, že ten 68 byl na vojně, v Benešově jako řidič. No a tam přijeli potom Rusáci, tam jsou brňáky kluce od těch kasáren. A ten velitel, my tam byli Petepáci, z druhé strany byli, já byl jako řidič u Petepáku, a tam byli tady pan Kání, tak on ten major říká, hele, zajít tam tankem s tím ruským namířil na ně, a oni odjeli, ne. No a pak byli, jeden jsme vzali stanitku, zase jsme jeli na prosek, tam byli taky Petepáci, jak se dělá Heidrichiáda, takže jsme předíželi tanky, já jsem měl jako říct, že hrať ležel ze stanice, říkal, že se budu Rusové zastavovat, jo, tak abych řekl, že jsou do vojenské nemocnice, a že mě bolí břicho, jako ne. No a nechci to prodlužovat, aby se mohl ještě někoho si zavolat. No a chci říct, že můj táta taky nebyl komunista, jo, a oni ho taky vyšetřovali tam, říkali, to pak jste tam poslouchali u toho kamaráda nějakého, říkal, no poslouchali jste muziku, ne, měli strach, jestli nesvou na Evropu neposlouchal, a pak mu dělali dovoň prohlídku, on byl truhlář, dělal progota, dělal a to, takže takhle jenom jsem to chtěl jenom zrychleně, abych to neprodlužoval, takže takhle to bylo.
0: No, no tak vy jste to sice neprodlužoval, ale zase jste to podle mě zkrátil trošku moc. Nicméně nejsem tady od toho, abych vás kritizoval. Ptám se jenom jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Dostalo se mi i téhle odpovědi. Mějte se pěkně, Zdeňko, naslyšenou.
1: No, tak jo, napřejo, děkuju vám.
0: Aby byla fakta úplná, upozornila mě na to posluchačka, která napsala na rozhlas.cz/linka a má pravdu. Cituju. Borku, nás obsadili i Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, pokud si to pamatuji dobře. Máte pravdu, Ludmilo. Vojska Varšavské smlouvy nám přišla na bratrskou pomoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jsme na tom podobně. Pro mě to byl nezapomenutelný hlas, hlas Karola Duchoně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když přijmu telefonát na čísle 731 800 900 ještě mimo vysílání, tak to první, co říkám, je Noční linka, Borek Kapitánčík, dobrý večer. A snad to paní Ivě nebude vadit, ten můj jemný pokus o vtip. Ona trošku dělala okolky s tím, jak se jmenuje ona. Málem se mi už oslovoval Plzeň. Takže zdravím do Plzně paní Ivu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Jak se po srpnu 68 změnil život vás a vaší rodiny?
1: Ano, chtěla jsem vám jenom říct, to byl můj příběh z toho dne, kdy jsem měla ročního chlapce a jelikož jsem se přestěhovala ze středních Čech na to Plzeňsko, tak prostě jsem byla doma ještě, jako na mateřské. A rodiče mi z Peček tedy, abych konkrétní byla, poslali balíček. Tak jsem musela do dvě vesnice teprve na počtu pro ten balíček. No a tak jsem jela na kole, doma jsem nechala dědečkovi chlapce a jela jsem honem pro ten balíček. No, ale jedu zpátky a teď tam byla zatáčka a proti mě tanky. No, na tom nezapomenu celý život. Jak jsem se lekla a první moje bylo, jak se dostanu k tomu chlapci domů. Jo, prostě ta starost a bojezní nebo...
0: Paní Ivo, vás ruší rádio, které jste nechala puštěné, že jo? Že vás to trochu mate, jak se ozýváte dobře, ještě se zpožděním.
1: Dobře, už jsem ho zavřela. No, takže jsem, oni mě zastavili, nechtěli ten balíček, mačkali na něj, když viděli, že to je měkký, tak mi to tedy nechali. No, ale jak byli namířený na mě, nezapomenu na ten pocit toho všeho. No a jela jsem domů a doma tchán stříní na mě spustili, že půjde můj manžel na vojnu, bude mobilizace a že jsme chtěli stavět a nepůjde to. Jo, no takže jsem dostala další facku. Aby se to tak řeklo, chtěli jsme stavět barák svůj.
0: No, máte to podobné nakonec. Jako Magda, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka. 21. srpna je narozená moje maminka a můj syn a vždy, když slavíme, tak nezapomeneme na ten soudný den, když jsem měla strach, že můj chlapec bude muset jít do války. Ale paní Ivo, jak se změnil po srpnu 68 život váš a vaší rodiny? Vy už jste měla ročního chlapce, takže dokážete zřejmě posoudit ten rozdíl před a po.
1: Ano, dokážu to, jenomže jsme byli na vesnici, kousek od Plzně, takže jsme byli takový, jako nebyli jsme přímo toho svědky, jenom co já jsem potkala ty Rusové a ještě potom byli za nás, za vesnici byl les a tak tam taky byli se stanovali tam ty vojáci nějakou dobu, ne pořád, jako pořád už potom to nebylo. No, manžel se vrátil z Plzně pozdě, protože tam byl, tam pracoval a autobusy taky nejeli, protože se nechtěli vyhýbat těm tankům a tak dále. Takže to a jinak pro nás se nic vážného nezměnilo od té době.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát a ani si nechci představovat ten pocit, který jste měla, když vám prohlíželi ten zmíněný balíček a hlavně, když jste si představila, jak se dostanete nazpět ke svému ročnímu synovi.
1: To bylo to nejhorší. Já jsem potom sedla na to kolo a nevím vůbec, jak jsem dojela domů. Vůbec nevím. Ale spála jsem se hrozně.
0: Děkuji za důvěru, děkuji za váš telefon.
1: Příjemný další povídání a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Eva z Jižních Čech napsala na rozhlas.cz/Linka následující. Byla jsem dítko školou povinné. Maminka nás tehdy ve středu 21. srpna 68 budila v 7:30 se slovy bude válka. Protože jsem pro rodinu chodila nakupovat potraviny, byla jsem vyslána pro chleba a asi konzervy. Pamatuji si, že ze samoobsluhy se kroutila fronta mnoho metrů po náměstí. Po městě byly vápnem vyvedené nápisy běž domů Ivane v azbuce, věz národ v tjurmu neposadíš, celý národ se do vězení neposadíš. Zpívala se písnička běž domů Ivane, čeká tě Nataša. Po náměstí jezdily tanky od severu na jih. A jen dodám, že invaze se účastnila vojska Varšavské smlouvy NDR, PLR, SSSR, MLR a BLR. Tak je možné, že ve městě, jak psala jedna posluchačka, byli Poláci. Rumuni odmítli, ti se invaze neúčastnili. Tolik tedy k faktům, která zmínila posluchačka Eva z Jižních Čech. Jak se změnil život váš a vaší rodiny po srpnu 68? Je to téma, o kterém ještě můžete něco říct všem, kteří poslouchají Noční linku během následující půl hodinky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jana Kirchner a Jarek Nohavica mi vlastně dali návod k dalšímu tématu, možnému tématu noční linky. Někdy v budoucnu, jaká byla první noc ve vašem novém bytě. Ale teď zase naspět k tématu aktuálnímu. Jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, nám chce říct paní Slávka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Velice mě překvapily odpovědi nebo příběhy některých lidí, kteří popisovali, jakým způsobem ovlivnil ten šťastný 21. srpen životy jejich rodin a jejich. Já sama jsem měla 22 let toho v tom datu a musím říct, že jsem pocházela z rodiny, kde byli oba rodiče komunisti. Když jsem se jich kdysi ptala na to, proč vstoupili do té strany, tak mě řekli, že to bylo po válce a že se prostě báli. Ano, že se báli, jaká byla atmosféra, proto vstoupili do strany. Během jara, v srpnu, toho
0: 68.
1: Jara, ano, promiňte, 68. jsem dokonce sama měla pocit, že bych mohla vstoupit do strany, protože byla taková příjemná změna těch komunistů, jo? Že se to všechno uvolnilo. Začali jsme mít pocit, že všechno bude výborné a když jsem o tomhle řekla otci, tak otec mi řekl, pro boha jen to nedělej, protože ty se svojí pusou nevymáchanou by si se úplně zničila by si život. Tak jsem samozřejmě nevstoupila do té strany, protože na svoji zkušenost nebo svoji praxi jsem věděla, co bych mohla asi říkat. No a pracovala jsem v takovém malém kulturním zařízení, kde jsem byla, bylo mi nabídnuto místo vedoucího, který byl odejít. Ano, nastoupila jsem, práce mě velice bavila, bylo to perfektní, bylo to setkávání s lidmi, byla tam atmosféra taková, že potom měsíci srpnu se všechno začalo najednou měnit. Lidi se opravdu měnili. Já osobně jsem pracovala v tom smyslu trošku jiným, než ty komunisti představovali. Když začala normalizace, tak jsem byla předvolána jako nestraní, protože jsem byla ve vedoucí funkci, tak mi bylo řečeno, že se mnou musí provést pohovor, protože jsem byla malá vedoucí nějakého zařízení. A na tom pohovoru jsem prostě řekla, že první otázka byla, jaký jste měla názor na vstup spojeneckých vojsk na území České republiky, tak jsem jednoznačně řekla takový, nebo jaký máte názor. Já jsem řekla takový, jaký jsem měla v srpnu, že tady toto se nemělo stát, Rusové tady neměli co dělat a že a oni se zarazili a řekli, jestli to myslím vážně. A říkal, ano, že to myslím vážně, že prostě jsme si svoje věci měli vyřizovat sami a nepoužívat tady tuhle tu záležitost s tím vojenským přepadením. No a tak mi bylo řečeno, ať odejdu do své kanceláře, že se musí poradit. A jakmile nenapadlo mě to, prostě zavolali mě za 15 minut do té komise a řekli mi, že jsou šokováni, jaké mohou mít takové názory, že v tom případě budu muset odejít, opustit svoji funkci, protože nemohu narušovat a ovlivňovat své podřízené svými názory. No takže se stalo to velice rychle a začal na mě přes odbory ROH, začal na mě být vyvinut tlak, kterým jsem postupně musela v podstatě víc vzít, protože mě neustále vyzývali, že mi nabízí jiné místo, které neodpovídalo mé praxi, že mě prostě budou přeřazovat, kam budou oni chtít nakonec. A dozvěděla jsem se od svého nadřízeného dalšího, že by se mi mohlo taky stát, že bych se dostala na pracovní místo, kde pracují prostitutky bývalé a zlodějky a tak. Takže nakonec jsem se rozhodla a sama jsem odešla. Jenomže jsem netušila, že něco existuje, něco takové jako kádrové listy, kádrové složky. No a odešla jsem, rozvázala jsem pracovní poměr a rozhodla jsem se, že si najdu nové pracovní místo. V té době jsem se prohnala za mého přítele, vzali jsme se, můj přítel zastával stejné názory jako já a prostě jsme se snažili žít v té době. Jenomže já jsem neměla šanci. Já jsem se dokonce v televizi ucházela o místo nějaké a bylo tam výběrové řízení, já jsem to místo vyhrála a bylo mi telefonicky sděleno kádrovačkou, že bych měla nastoupit další za dva dny do té nové funkce a nebylo to žádné vedoucí pracovní místo, běžná prostě funkce běžného pracovníka televize. No ale představte si, že takhle já vám musím říct, že komunisty mám svoje názory a není to dobré. Není to dobré a v momentě, kdy jsem byla bez práce, kde mi lidé, firmy mi odmítali jakoukoliv šanci, abych u nich pracovala, neřekli mi proč, jo, prostě mě akorát ta televize se den večer před mým nástupem ozvala kádrovačka, která mi řekla, že vy nemůžete nastoupit do televize ani jako uklízečka, protože já jsem si dala tu práci, já jsem si přišla do toho vašeho předcházejícího podniku, kde jste pracovala a tam jsem se seznámila s kádrovým materiálem. A teď mě řekla, co v tom kádrovém materiálu bylo. A já jsem se rozhodla, že prostě to takhle nemůže být. Sebrala jsem se a volala jsem své kolegyni nebo své ředitelce, protože jediný, kdo mě pomohl z komunistů, byla ředitelka kulturního zařízení, která mě byla to komunistka, ale byla to normální ženská, maximálně schopná, pracovitá, šlo jí o provoz její firmy, jejího kulturního zařízení, která mi umožnila v době, kdykoliv pár lidí onemocnělo, že mě volala, dávala mě informaci, jestli mám zájem, ať přijdu na zástup třeba půl roku, tam někdo, tak já jsem byla šťastná, že mám práci a navíc v tak výborném kulturním zařízení. Pomáhala mi. Potom jsem se provdala, jsem byla, přišla jsem do jiného stavu, tak jsem byla šťastná, že mě takovýmhle způsobem, i když ta práce nebyla nepřetržitě, vždycky třeba jsem skončila a zase mě pozvala, když se uvolnilo další nějaké místo.
0: Na nějaký záskok.
1: A bylo to fantastické od té paní a můžu říct, že v podstatě když jsem byla v tom domě kultury, tak jsem přišla do jiného stavu a byla jsem u ní říct, v jaké situaci jsem a ona mě řekla, dobrý, budem mateřka a potom se uvidí. Já jsem porodila, šla jsem na mateřskou a jakmile mi končilo, jsem mu blížil třetí rok, tak jsem po poradě s touto ženou fantastickou, jsem se poradila, jak bych měla hledat pracovní místo, abych se mohla umístit. A ona mě poradila a řekla mi, prosím vás, vůbec už se nepište si žádosti, protože všechny ty firmy, které vás odmítly, měly možnost nahlédnout do vašeho
0: kádrového materiálu, ano, o kterém už tady byla řeč.
1: Já jsem
0: ano.
1: jim musela dávat tu informaci a právě té televizní kádrovačce tehdy nedala a ona nemeškala
0: a zjistila si informace o vás přímo u pramene.
1: Došla pro ty informace.
0: Ano, rozumím. Paní Slávko, já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Paní Slávko, poslouchejte mě.
1: Jak se mám zajímat o zaměstnání.
0: Ano.
1: Řekla mi jednoznačně, musíte si hledat místo jakékoliv na zástup třeba po mateřské dovolené, po někom, na dobu jednoho roku. A to jsem taky udělala a pomohlo mi to v tom, že jsem si získala pracovní místo sice v jiném oboru, ale kde jsem začala pracovat, byla to katastrofa, protože to byl podnik služeb městských, ve kterém se v podstatě částečně zhromáždilo několik lidí, kteří měli stejné názory jako já.
0: Bylo takové hnízdo kontrarevoluce, jak to popisujete. Ale paní Slávko, já jsem vám teď už musel vstoupit do řeči, protože mi vyzvání další konce naší telefonní linky a chtěl jsem vám především poděkovat za, řekněme, ucelený příběh vašeho života na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny. A myslím si, že jste si několikrát za tu dobu vzpomněla na slova vašeho tatínka, který zmínil, teď cituju vás, přímo to, co jste říkala, vaše nevymáchaná ústa. On to řekl trošku jinak, já to nechci opakovat úplně doslova. Takže paní Slávko, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linky na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, zbývá už jen 14 minut. Ale věřím, že ještě tenhle příběh uslyšíte. Paní Věro, pardon, omlouvám se. Kdo je prosím u telefonu? Je to opravdu Věra? Mám to napsáno správně?
1: Ano, máte to správně napsané, pane Borku.
0: Takže děkuju za potvrzení. Ptám se vás, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? Respektive, jste schopná? Bylo vám tolik let, abyste porovnala, co bylo před a co bylo po?
1: No, porovnat jako asi ne, ale prostě já jsem se narodila v září 62, takže vlastně rodiče nepočítali ani s tím, že vlastně by šla jako do školy, jako v tom září, jako 68. Jenomže vlastně týden před tou invazí se vlastně vdávala sestřenka, která si brala Němce, ale z východního Německa, protože on tady vlastně v Olomouci jako studoval, ona tam studovala také. A oni jak jeli na tu svatbu, tak prostě už tam byli z té německé strany, prostě tam byly tanky jako nachystané. A oni přijeli z toho Německa autem a říkali, co se bude dít, že vlastně na Česko jsou namířené jako tanky.
0: Že jsou na hranicích shromážděná vojska, ano, to už jsme tady slyšeli, ale pokračujte dál, prosím.
1: No a tak nějak svatba proběhla, no a tak vlastně přes víkend byla svatba a potom vlastně v pondělí jsme šli, mě i sestru zavedla, maminka nás zavedla do školky, mě do školky, sestru do jeslí, a protože aby mohla sestru dávat do jeslí, tak chodila až na 6:30 do práce, což znamenalo, že dělala jako do 3. A bylo vždycky zvykem, že vlastně z té práce se stavila pro mě do školky, já jsem se tam oblékala, pro sestru vyšla o poschodí výš, sestru oblékla, došla dolů a vzala i mě, doblékla mě, vzala i mě a prostě šli jsme do obchodu a jako bylo. Jenomže my jsme přišli v to pondělí do obchodu, tam nic absolutně nebylo, nebyl ani ten chleba, maminka byla úplně nešťastná, neměla nám jako co dát jako. No a to se opakovalo vlastně i druhý den, potom třetí den vím, že prostě vyjela potom po tom vedoucím, co tam byl tam pán jako, tak po něm jako vyjela, když za to nemohl prostě, pak jako z toho byla už jako zoufala jako, ale my jsme jako měli co, protože byly brambory, byla rýže, byly těstoviny nějaké doma, takže o jídlo jsme jako netrpěli, jako že bychom absolutně jako byli hlady, nebo tak jako víceméně měli jsme i ve školce jídlo, maminka měla v práci, teďka teď měla něco v práci, tak spíš šlo o večeře a obědy. Jenomže to byl takový zmatek, že ti rodiče prostě jako nevěděli, co s náma. No a ve finále místní rozhlas vyhlásil to, že kdo přivede 1. září dítě do školy, tak prostě dítě bude i jako přijato do první třídy. Takže rodiče mě do první třídy, mě do 1. září mě maminka teda dovedla do školy, nás tam bylo jako hodně, tak jako to, tak ale vzali nás jako všechny. Ve finále jsme jako spolu chodili ty 4 roky, jenomže v obci byly i 2 maločítky. Takže potom, jak jsem to počítala zpětně na fotkách, tak v 5. třídě nás bylo ve třídě 39 dětí.
0: Tak se změnil život vaší rodiny po roce 68?
1: No, takže, ano, to není ještě celé. Takže vlastně já jsem chodila do té školy. No a maminka, protože jak se peklo na tu svatbu, tak zjistila, že je těhotná, tak maminku dali jako rizikové těhotenství do nemocnice, tam byla až do konce ledna. No a tatínka chtěli vzít na manévry jako, jen, jako na cvičení, jenomže vlastně s náma neměl bych doby, tak nakonec ho jako nevzali. No, ale měla jsem i 2 strýce, kteří dělali významné posty ve fabrice. No a ti byli prostě při těch prověrkách, co byli, tak byli jako odvoláni a prostě potom museli jít na jiná místa a začínat jako v dělnických jako profesích úplně. Jako chlapi, kteří měli vlastně skoro 50 let, tak museli začínat téměř jako od nuly.
0: Paní Věro, děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Noční linka kráčí směrem ke svému závěru, ale ta další, ta tady bude už za 22 hodin a 9 minut a bude ji pro vás vysílat kolega Honza Macoun. Tématem povídání s ním bude, když zalžou rodiče. Ale já se ještě na malou chvilku vrátím k jednomu vašemu vzkazu. Tedy je to vzkaz, který už dopředu avizovala naše posluchačka Daniela a podařilo se jí jej odeslat. Nicméně s tou poslední větou mám ještě pořád trošku problém. Až k ní dojdu, asi pochopíte proč. Cituju. Ráno 21. srpna jsem utíkala na své pracoviště odhodlaná bránit obrodu naší vlasti a naplno využít konce cenzury, která už pár týdnů dávala mladým studentům novinařiny naději, že budou dělat svobodnou a poctivou žurnalistiku. Bratrská vojska dávala tušit, že naši vizi tento zásah zhatí. Od tohoto okamžiku až do návratu stranické a vládní delegace z Moskvy jsme nepřetržitě informovali posluchače o postupu cizí armády. Osobně jsem dětinsky žádala, aby se obraceli silniční informační směrovky a informovali jsme o dětských táborech, v nichž měli posluchači své potomky a netušili, co s nimi je. Bylo to neskutečné nadšení a euforie. Převzala jsem na Karlově univerzitě diplom a viděla, že ti nejlepší pedagogové končí. Za pár měsíců jsem držela v ruce výpověď a redakce byla rozprášena. Někdo šel na remorkér, jiná na patologii a já, píše Daniela, do sběrných surovin. Lidé, kteří na nás volali, jak jsme stateční a jsme s vámi, tak ti přecházeli na druhý chodník, jako bychom naráz byli prašiví. Každý se na začátku normalizace bál o vlastní postavení. Dítě školou povinné, manžel hodně na cestách a moje pracovní perspektiva vůbec žádná. 7 let čirého zoufalství. Teprve pak jsem díky pražskému kolegovi získala redakční práci na dohodu. Přestěhovali jsme se do Prahy. To byl v novinářské branži úplně jiný svět. Po půl roce náš časopis zrušili. A protože si kolegové pomáhali, tak jsem prošla pár malých redakcí jako záskok za mateřskou. Za pár let jsem konečně zakotvila ve velkém deníku a prožila tam profesně krásný kus života. Manžel byl v Praze nakonec také spokojený. A kluk, který ječel, že se nikam stěhovat nechce a zůstane, tak tady vystudoval a celý život učí na vysoké škole. Když žertem připomenu, že za živý svět nechtěl, a tady už je ten problém s poslední větou, tak udělá úšklebek hodný 60 pošetilost, z níž rozhlasovou adaptaci připravilo moje mateřské studio. Danielo, děkuji za váš vzkaz. Mám pocit, že tam vypadlo pár slov. Nebudu doplňovat z vlastní libovůle slova, která myslím, že tam chybí, ale to podstatné, myslím si, z vašeho psaní vyplynulo. Já vám děkuji za pozornost, za vaše příběhy v noční

0: k dalším telefonátům. Nicméně, pamatujme si, že mnohdy v historii najdeme odpovědi na otázky, které nás trápí v současnosti. I proto tady bylo téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, které mělo zmapovat, co všechno je schopen totalitní režim udělat svým obyvatelům. U mikrofonu byl Borek Kapitančík a ta poslední písnička, která je před námi, vás přivede možná na trošku jiné myšlenky. Takže příště naslyšenou, bude to v pátek, počítám-li správně, ano, bude to příští pátek, uslyšíme se.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
2: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
1: Nebojte se, nemáte přece trému.
2: Já bych měl také malou otázku.
1: Prosím, jen se ptejte.
2: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
1: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
2: Cože? V Radio Luxemburg?
1: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
2: No pánové, co teda?
1: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlasé, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi.

sotva se jim za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě.

0: prášek namoli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod, je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
3: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
4: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
3: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
5: Tak to jsou peníze z prvního století.
4: Ano, drobné.
5: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
4: Vždyť to říkám.
6: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
4: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
3: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
4: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
3: Poslyšte.
4: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
3: Je z prvního století.
6: To bude světová událost.
3: Ano.
2: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
7: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
8: Lucerně prostě.
7: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
9: Ne domů.
7: No, Milda, ne domů.
8: Ne domů.
7: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
8: Říká všude dobře, tak co doma, že jo?
7: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A jedna zašla říkal, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím, znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší boda, nemohl. Teď jsem dostal já záchvat svým.
10: Ano.
7: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřeháním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
10: Oni chtěli mysleli, že se perem.
7: No. Ano, protože ty jsi po mně dupal.
10: Jo.
7: No. Ty jsi po mně
10: čistil. No,
7: ano, v tý křeči. On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili.
10: Prostě.
7: Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
11: To je pro nervy, no jo.
7: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
10: Jistě, to je pro psychiatra.
7: Nikdo nevysedí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
10: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
7: no.
10: A on mi ji nevysedlil, ale nechal si mě tam. No.
2: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
10: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohu. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
12: Nazdar, Mildo, to jsi ty.
10: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
12: To se nedivím.
10: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
2: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů, tedy jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka z Prodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvař.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz. Samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hlavě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec.
5: Je.
4: Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
6: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
7: Tak co potřebuješ?
6: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
7: Odpovídej, než se tě ptám.
6: Kolik vás bude u stolu?
7: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
6: Co?
7: Osm?
6: Co?
7: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
6: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
7: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
6: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíst. Dvě velké telecí ledviny po panensku. Tři bažanti, čtyři kafouni, půl tuctu perliček, tucet ksefelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezřeš.
7: Aha, dost, jako nezřeš.
6: Jako nezřeš.
4: Slyšel si otázka na to správné příšivy? Pamatuješ si, kmotře Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
6: Hotová
4: vražda!
6: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
7: Ne. Ale no ne. Pojď tě na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
8: Tak jsem tady, no.
9: Koukám. To, že tě pustila.
8: Chtěl jsem ti vyhovět.
9: No, máš zas nějaký průšvih.
8: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
9: No.
8: No počkej, počkej, vážně.
9: To tady dlouho nebylo.
8: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
9: Co ti píšou z té advokátní poradny?
8: No, oni jedou do ciziny, tak potřebují podpisu.
9: Ukaž mi ten dopis.
8: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to. Jestli budu ještě živ, víš?
9: Šumáre, kolik si koupil těch kytek?
8: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
9: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
8: No, konečně.
9: No jo, konečně. Byla znásilněná.
8: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
9: Znásilnili nějaký mužský.
8: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
9: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
10: Prosím tě, pojď. Ahoj, táto. To je Erika.
5: Já jí vedu ukázat paní domácí.
10: Dobrý den. Dobrý den.
2: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
10: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
2: Ne, vůbec to rádi.
5: No, tak pojď, no.
10: Děkuji.
9: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
2: No to se mi měl neznácenit, nebo co?
9: Jsi musel líbat rukové.
2: Co učiní gentleman mého kalibru?
9: Ale prosím takové? To, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
2: Já jsem vol.
9: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na device. No. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
2: No, hodej mě naučil. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, Herrgott, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostmo.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a to prostě není to pravda.
3: No, to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel se kvůli tomu?
1: Volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Ale prosím. Velice nerad bych rušila. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No prosím, nezbláznila se, co pak kradu? Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čočeť, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte, vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče, tady to máte, strčte si to za klovou, udávte se těmi penězi, má poklona.
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Ruku
4: vám.
1: Moje paní už...
4: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych...
4: Ale ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
4: No. Pane Kopecký, bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
3: Ale no ano,
1: já bych ještě
3: samozřejmě, tak... samozřejmě, malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak klaskat na chvíli, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
3: Ale prosím vás, to nasledanou.
1: No prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Chceme mešuge ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, k Který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. O, takový ten.
7: No, slova, no, nech se vedem, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
7: Proč jste se tolikrát ženil?
5: No, to ani ne.
6: Ne, ne,
5: ale jestli jste šťastný v manželství.
6: Šťastný.
7: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hanba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc. Že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá, a. Máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to a. strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.